0: Tentokrát jste do hry o body poslali 3 novinky a 1 návrat. Na 7. místě jsou zpátky Leony a Caleb Scott, Stay. A ti další 3 nováčci jsou v top 5. 5. místo, minulá novinka, UDG, Odlétáš. 4. je další novinka, Taylor Swift a její I Knew It, I Knew You. Na 3. příčce Eva Farna, Perpetuum Mobile. A konečně 4. novinka, která se probojovala do žebříčku, ta je na 2. příčce, Fast Food Orchestra, Správnej směr. První místo, bez změny, Botox a Pyžamo. No a teď už je to zase na vás a vašich hlasech. Hlasujte na praharozhlas.cz.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
1: na Rádiu Praha.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Narodila se v Moskvě, kde také vystudovala Ruskou akademii divadelního umění. Několik let pracovala v rádiu Svobodná Evropa. Po nástupu Vladimíra Putina se rozhodla opustit Rusko a už přes 20 let žije v Praze. Vede tu divadlo MA a v 7. rokem pořádá festival Letní grébovka. Nejen o něm bude už za chvíli mluvit herečka a režisérka Mariana Arzumanova. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Спим, дякую за наповіду. Зрovna dnes jsem se vrátila z New Yorku, takže jsem měla jakoby 7 dní, ve kterých jsem trošku dokázala svým způsobem odpočinout. Ale jinak samozřejmě vrcholí řada příprav a hlavně ta premiéra, kterou Grebovka začíná.
1: Tak pojďme rovnou na tu premiéru. Co to letos bude? Na co se můžeme těšit?
0: Titul se jmenuje Jak je důležité mít Oscara. Asi vám to hned napovídá.
1: Známe to s jiným jménem.
0: Ano, znáte to s jménem Filip a to je právě zajímavá pro mě věc, že když jsme se rozhodli dělat tuto inscenaci, tak pro mě zásadní bylo zmínit, teda udělat vlastní překlad. Čeho se ujala Hana Nováková a udělal krásný nový překlad. V tom překladu, a obě jsme studovali totiž na, a já ještě pokračuju studovat doktorantský studium. Hanka už to skončila, už je PhD, už je doktorantkou. A právě, jak říkala naša profesorka Silová, holky, ale když budete to překládat, tak musíte především vymyslit zajímavý, správně odpovídající hře název. No a právě předtím, než jsme začali o tom přemýšlet, jsem dozvěděla, jak často jezdím do Londýnu, že v dobu Oscara Wilda význam, the importance of being earnest, jak je důležité být upřímným, jednak není to úplně správný překlad původní. Jasně, že se hledalo něco, co má dva významy. A jak je důležité být upřímným, otevřeným, takže je to jméno Ernest, je to upřímný. A třetí význam, málo kdo ví, že v tu dobu tak se říkalo, neúplně oficiální, lidem, kteří byli gejové.
1: A věde, tak to jsem vůbec netušila.
0: Nikdo.
1: A u nás vlastně ten Filip je úplně jiný významově. Tam je ta chytrost, to míti toho Filipa, tam to vede úplně jinak.
0: Přesně tak. A není to úplně přesný příklad. Je jasné, že velmi těžce najít adekvátní tvoje význam v jiném jazyku a málo komu se to podařilo zřejmě, ale tak jsme s Hankou začali hledat právě od toho názvu. Já ani říkám o konceptu. Ten koncept byl původní. Já jsem chtěla takhle tu hru dělat, aby to všechno figurovalo na pozadí životopisu Oscara Wilda, který byl ve vězení vůči skandální aféry, nebo tak, jak to bylo vlastně v tu dobu pojmenované. A oficiálně ani nebyl rehabilitovan. Totiž tam byl jiný zákon, podle kterého nezrušili rozhodnutí souda, ale prostě jakoby rehabilitovali, musím najít to správné slovo, posmrtně omilostněn on byl. Ale jakoby omilostnění, stát uznává, že trest již nemá mít právné následky. Ale rehabilitace, což neproběhlo, soud uznává samotný rozsudek za chybný nebo nezákonný. Tak tohle to nestalo doteď.
1: A na to vy chcete upozornit?
0: A na to jsem chtěla upozornit celkově, co stalo se v jeho životě a co všechno člověk musel v tu dobu zaplatit za našu dnešní svobodu. Za svobodu volby, za svobodu i sexuální volby taky. Takže vlastně představení začíná v době premiéry The Importance of Being Earnest v St. James' Theatre v Londýně, v zakulisí. A pak vlastně my dostaneme na dámu k moderním studentům, který dělají tu hru úplně jinak. Na pozadí Prague Prideu a možnosti vůbec o tom mluvit otevřeně, upřímně. Není to představení jenom o homosexualitě, to rozhodně ne, protože Wilde také to takhle nemyslel. Zase to má hodně významu a několik vrstv. Nicméně rozhodně za mě, za můj rozbor podrobný, je tam hodně zajímavých odkazů, když začínáš to číst s představou, jaký byl třetí význam.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na rádiu Praha.
1: Jak dlouho jste ji chystali a jak chystáte vlastně celý ten festival? Jak dlouho to trvá?
2: Začnu od konce. Festival začínáme chystat od září.
1: V podstatě ve chvíli, kdy ten jeden skončí.
2: Přesně tak. Jak skončí festival, začínáme chystat další program, potvrzovat termíny s herci, především samozřejmě dramaturgický plán. Můžou být změny, stalo se to několikrát, ale snažíme se to v září už vědět. Tenhle rok v říjnu jsme dokonce otevřeli prodej na další festival. Samotnou premiéru ale začínáme dělat taky různě, ale většinou se snažím to udělat v dubnu, v květnu, v červnu. Tento rok jsme, jak je důležité mít Oscara, dělali v dubnu a květnu. V červnu šli finalizaci a vlastně teď jsme už se rozloučili se studenty, kteří hrají v tom představení studenty Damu, a se sejdeme na generální zkoušky 3 dny před premiérou.
1: Býváte nervózní předtím, než jdete poprvé před ty diváky a teď čekáte, jestli to cvakne a jestli to pochopí tak, jak byste třeba chtěli?
2: Samozřejmě, ale já asi jsem nejvíc nervózní, když mě zbývá třeba týden generálních zkoušek. A vlastně v tu dobu většinou umím si představit, jestli to funguje nebo ne. Mm-hmm. Jestli mě se podařilo přeložit literární nebo dramatický text na jazyk divadelní, scénický. Což samozřejmě často se stává, ale teda doufám, že se stává vždycky. Ale neznamená to, že je to samozřejmost.
1: S Marianou Arzumanovou si tady povídáme o festivalu Letní grébovka, který letos bude od 3. do 28. srpna. Co dalšího tam budeme moci vidět? Co jste všechno připravili?
2: První týden premiéra, druhý týden představení premiéra minulého roku. Být Marlene Dietrich, to je moje autorská hra. Zrovna s koncem června odjíždíme do Litomyšly na zájezd. Pak nás čeká Paříž s Být Marlene Dietrich. A to je to představení, na které vás taky srdečně zvu. Ano, se vydařilo a je takový začátek krásného vztahu mezi mnou a tou skupinou mladých herců, kterých jsem potkala na Damu. A tímto představení ještě obzvlášť cenný pro mě osobně.
1: A další hry, které tam budou?
2: Potom zahrajeme obnovenou premiéru komedie Běh života na motivy Neila Simona. A moje první hru, kterou jsem udělala v České republice, představení Buenos Aires Vystupte nebo Buenos Aires Final Destination. To představení je jakoby neverbální, není to pantomima, ale vnímá se to jako činohra. To představení právě je vhodné i pro cizinci a hrajeme to už víc než 14 let.
1: Tak to je hezky dlouhá doba.
2: Ano. Pak bude představení 13 ženských tváří, které tenhle rok asi uvedeme naposled, protože děti, které tam hrajou, znovu mě vyrostly. Poprvé tam hrali kdysi moje děti, pak jsme je alternovali a ti děti znovu vyrostly a já jsem se říkala, tak asi už je čas přestat.
1: Už nechcete odchovávat další.
2: Oni nechci už odchovávat další. A je to představení, které taky vlastně svým způsobem neverbální, jenom tematicky úplně jsme jindy a na pozadí krásných latinoamerických hitů a písniček a krásných světovoznámých obrazů. To vlastně jsou příběhy z obrazů, řekl by takhle.
0: Baví vás rok?
3: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
4: Rok je náš.
5: Rok je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
4: Rok je

0: až na dřeň.
1: Vlastně všechny ty hry, které jste teď jmenovala, i ta Marlene, i teď ten Oscar, kterého budete premiérovat, tak to jsou hry, které mají dost velký přesah. Alespoň já to tak vnímám. Jak vlastně vybíráte ta témata, která zpracujete a představíte divákům? Co ta hra musí mít, abyste se do ní pustila?
2: Ze zmíněných titulů několik jsou vlastně moje, napsané mou rukou. A musím říct, že možná je to naivní, možná je to blbost, ale nikdy nemyslím na to, co bude v trendu nebo ne. Vždycky mluvím o tom, buď svým jazykem nebo jazykem dramatika, na ty téma, které mě strašně moc zajímají nebo víc trápí. Ty téma, na které já musím zrovna dnes mluvit. Představení o Marlene Dietrich, to nie jen představení o hvězdě Marlene Dietrich. Je to období, když ta hvězda žila. Je to osobnost, která na pozadí turbulentních období, nejturbulentnějších období 20. století, nějakým způsobem nejen existovala a se postavila ke všemu, co se odehrávalo. Bydlela v emigraci, odbytla rodní zem, a se postavila na stranu dobrá a tím pro mě je zajímavá. A asi v tom jsou paralely s dneškem a s tím, co se vůbec odehrává ve světě. A proto třeba já jsem začala myslit a napsala tuto hru. Takže nemůžu říct, že myslím na to, co zrovna přinese pokladnu, řekněme takhle, ale myslím především na to, co je ve mně, co mě trápí a co chci dát ven a promluvit o tom s divákem. A většinou, pokud to opravdu mě bolí, tak recept je jednoduchý. To funguje. Pokud bolí o tolik, že já nemůžu to nechat vevnitř sebe, tak asi umím tu energii nebo tu myšlenku předat dál, aby lidi odcházeli a ještě v nich to žilo další dobu. Protože několikrát diváky šli za námi do zakulisí nebo psali nám, že prostě ještě týden o tom přemýšleli. A to asi největší pochvala, které můžu mít. A jsem strašně vděčná za to, že jsem to už zažila několikrát.
1: Jak náročná je pro vás tvorba? A zpracovávání takového tématu, který jste teď třeba popsala, když to s vámi opravdu takhle mává, prožíváte to emotivně. A teď musíte sedět a na ten papír jako něco dát. Jak je to těžké? Musíte se uklidit někam do lesa, do klidu? Jak to děláte?
2: Tvořba pro mě je 100% koncentrace, jestli to se týká herectví či režie, nebo hudby, klavíru. Je to to samé. Musíš dosáhnout 100% koncentrace. Tenhle rok byl poměrně složitý pro mě osobně. Různí problémy v rodině, nemoci a tak dál. A pro mě bylo velmi těžce dosáhnout té koncentraci. Nakonec moje tělo našlo ten způsob. Jsem chodila plavat, hodinu plavala v bazénu a v tu chvilku, když plavala, dokázala se skoncentrovat na myšlence. Můj pohyb byl mechanický, ale dokázala jsem tu koncentraci takhle chytit z ocas, řeknu. A vrátila jsem se do té tvůrčí nálady. Takže ano, především koncentraci, klid, ale vidíte, teďka netriviální, to nebyl klid a zrovna jsem šla tam, kde je voda a bazén, mě to uklidňovala a jsem mohla se naladit, aby mít znovu, aby ta fantazie, takhle, je nutno se uvolnit. Přichází to uvolnění, za kterým přichází ta koncentrace, to je věci, které jsou spojeny. V svobodném těle může vznikat 100% soustředění.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: A teď mi ještě povězte, když si tu hru takhle vyplavete, dáte ji na ten papír a teď předstoupíte přes ten svůj herecký soubor, který je mimochodem složený třeba právě se studentů, ale i třeba s neherců. A teď jim tu svou energii a ten nápad musíte předat tak, aby to korespondovalo. Aby oni zahráli to, co vy jste měla v té hlavě třeba v tom bazénu. Jak se to dělá?
2: Já si myslím, že v naší profesi emoce spíš výsledek naší práce. Musím být právě stručná, strašně moc. Dávno už nepracuju s amatéři, jako ani to představení, které vzniklo první nebo první a druhý, už tam je půlko profesionál. Ale máte pravdu, to je úplně jedno. Musíš být srozumitelným o tolik, aby předat svoje vizi. A to není, že by bylo spojené s emocemi, a naopak mělo by být spojené s konkrétním. Umět řemeslně správně z hlediska řemesla popsat všechno, co já chci, aby se tam dělo. To není otázka emocí, to je otázka scénosledu, je to otázka jasné myšlenky, je to otázka, co dělám, proč to dělám a pak ve finále, jak to dělám z hlediska pedagogiky. Takže vlastně nemám prostor na emoci ku podivu, ale pokud jednám důsledně a logicky, i na jevišti jako herec, i v procesu spolupráce s herci jako režisér nebo pedagog, ve finále vznikají emoce, ale u diváku. U nás emoce také vznikají i v životě, i na scéně, jako výsledek jednání. Nikdo nekřičí, nebřečí, pokud se neodehrála nějakou událost. Takže vlastně v životě podle mě jednáme vždycky až na stav, když máme depresi. A jenom v depresi nevíme, co chceme, nemáme jasný cíl. To samé v herectví, to samé v životě. Takže se snažím být konkrétně a stručně, ale je to fakt složitý.
1: Na to věřím. Umí být divadlo do určité míry třeba terapií nebo i únikem, že do toho opravdu tak, jak se říká, zahučíte a jste v tom úplně ponořená a v tu chvíli nejsou ty okolní starosti toho běžného dne?
2: Určitě, protože když ty opravdu skoncentrovan o 100% na něčem, ty nemáš ani procento na to, aby být skoncentrovan na něčem jiném. To je terapie. A také je to terapie, protože, jak říkali naši profesoři kdysi, v čem je rozdíl mezi tím, jak plačeme, brečíme v životě a na jevišti jako herci. V životě člověk nikdy z toho nemá pocit radosti. Teda pokud mě brečí zrovna z radosti. Ale v nejvíště, i když hraju dráma a brečím, ve finále mám pocit radosti, katarzy. A to je ten rozdíl, hlavní rozdíl mezi uměním a skutečným životem.
1: Měla jste někdy nějakou roli, kde by se vám právě tohle třeba propojilo? Že byste hrála třeba nějaké pohnutí a osobně se vás to tak dotklo, že byste třeba i tu svou vlastní opravdu upřímnou slzu ukápla?
2: Ne. A dokonce si myslím, že aspoň takhle zatím stojím, že není to správný pojem celkově třeba školy prožívání. Existuje škola prožívání divadelně, ale existuje škola předvádění. Ničem ani se nikdy kříží, ale je to na dlouhé povídání. Nicméně, já vždycky říkám, nesmíme zbláznit, když hrajeme Ofélii. Nesmíme zemřít. To jako by nebylo by už umění. Ale vyhledat, rozebrat, pochopit podobnou situaci, kterou jsme mohli třeba i zažít a představit a propojit to s magickým kdyby, tak to nám hodně pomůže. Já si myslím, že to prožívání často se nesprávně traktuje. Prožít ve smyslu školy divadelní znamená jednat a myslet v reálném čase ze 100% koncentrací. A výsledek takového důsledního a logického myšlení v přítomnosti teď a tady s partnerem vzniká kouzlo umění a divadla, kterému věříme my nejvíště jako herci a diváky. A to je ten úkol, který nasleduje opravdové divadla, opravdové umění, aby člověk uviděl nějaký příběh v obrazu, ve klavíru nebo na divadle, uvěřil tomu a prožil nějaké emoce. Ale cesta k tomu, aby divák takhle to prožil, právě leží úplně jinde. Stanislavský a Vachtangov zakazovali hrát emoci. Oni říkali, jednejte logicky a důsledně. A jako výsledek přijde emoce. A si myslím, že to patří všemu, co se odehrává s člověkem v životě. Hmm. Ve chvilku, když jsme jenom v emocích, my nedokážeme nic. Jen zbláznit. Takže, aby se vrátit takový oklíko k tomu, na co jsi se ptala, ne, nikdy jsem to nezažil, ani myslím si, že je to správně.
0: Topíte se v reklamách.

0: až na dřeň.
1: Jak už jsme tady říkali, tak většina vašich her je autorských. A dají se v nich dohledat třeba i určité momenty vašeho života nebo emoce vašeho života, které jste do nich nějakým způsobem vložila?
2: Určitě. Všechno, asi všichni hry tak či onak zrcadlí můj osobní život. Když koukneme na zmíněnou Marlene Dietrich, taky jsem musela opustit Rusko, nechtěla tam zůstávat, nesouhlasila s režimem a také jsem přijala ten život emigranta. A je to složitá cesta. Samozřejmě tam se promítají, mají nějaké sympatie či antipatie v tom. Takže dá se říct, že tam se promítají ty moje emoce. Nebo v představení Buenos Aires Výstupce, které zrcadly zase dějiny první půlky 20. století. Každé scéna je nějaký evropský město a každá scéna končí, když člověk prožije ten příběh 3,5 minutový nejvýště a ve finále pozbírá kufřík a utíká z Berlínu nacistického nebo Prahy v druhé světové válce nebo ruské říjnové revoluce. Odkud ty příběhy vznikly? Ano, jsem sbírala si ty příběhy ještě v Argentíně, když jsem tam byla a v institutu emigrací, ale samozřejmě to jsou příběhy tak či onak moje. A silně se tam promítají, ano.
1: Jak je pro vás vlastně náročné to, že jste do určité míry, a možná mě opravíte, taková vykořeněná? Jak vnímáte pojmy jako domov, vlast a jak se to třeba proměňuje během těch let? Protože v Praze už jste taky nějaký ten pátek.
2: Už jsem říkala asi několikrát, že dřív, když jsem říkala jedu domů, já jsem myslela, že jedu do Moskvy nebo do své čtvrti, kde jsem bydlila, ale poslední 24 roky... Už jsem tady a asi po 5 letech už jsem říkala, že jedu domů a myslela jsem tím do Prahy. V něčem dá se říct, že už tady je můj domov. Ano. Na druhou stranu samozřejmě jsem vykořena, protože nikdy třeba nedokážu se vrátit ani do Moskvy. Jednak nechci, za druhý ani nemůžu. Jako v rodině máme takzvaný cizí agenti a tím pádem je to i nebylo by možné, ale nikdo ani nechtěl by, to je už jiná věc. Na třetí stranu jsem takhle zvykla od dětství. Já mám v sobě namíchané hodně odlišných kořenů. Moje prababička byla Němka čistá. Moje babička byla na půl Arménka, na půl Němka. A otec byl aškenazijský žid, který se narodil na druhou stranu už v Moskvě v roku 1925. Už samotný to, jak to je ve mně namíchané a všichni ty konflikty, které třeba národnostně vznikaly, donutila mě k cestě, kterou by jsem pojmenovala kosmopolitní. Vždycky se postavím proti. Když je hodně Arménců, budu podporovat Židi a Němce. A obráceně. Je to náročné popsat, co se děje vevnitř, když ty můžeš a umíš empaticky soucítit v odlišných situacích s různými lidmi. Na druhou stranu kosmopolitismus v umění mně se líbí. Takže moje bída v osobním životě je za mě velká výhra v profesním životě. Nikdo neříká ve světě, že Miloš Forman byl Čech. Teda říkáme samozřejmě, ale on vytvořil něco, co vychází za hranici. To, co je na piedestálu, to, co je na vrcholi umění. Nebo nikdo neříká, že Mozart je rakouský skladatel.
1: To už dávno světový.
2: Světový. Takže umění podle mě nezná hranic. A tohle to mě strašně líbí. Že tak v mé představě to je nejcennější, co může být. Nikdo neříká, my nepamatujeme, Pelé je jaký fotbalista. Odkud je? Nebo, nevím, Maradona, nebo Messi. Teda pamatujeme si, sport je spojený s politikou a tak dále, ale časem už si nepamatujeme to další generaci. Zkrátka, umění musí překračovat hranici. Špatný člověk, zlý člověk nebo zlost, zlý věc nemají národnost. Stejně jako dobrý věc nemají národnost. To jsem chtěla říct. Takže v umění v něčem je to výhra. Rádio Praha.

0: až na dřeň.
1: Setkala jste se někdy třeba s nějakými pohledy okolí, jako odkud, že to jste a vy sem nepatříte?
2: No samozřejmě, nikdy nepřijdu o svůj přízvuk a nikdy nebudu ideálně mluvit česky, protože ještě nemám na to jakoby zvlášť nějaké schopnosti. Takže to je úplně normálně, že se setkávám s tím běžně. Nejsem v Americe, ve které všichni mluví s přízvukem tak, či ona. I ve filmech. Ano, takže se s tím musím uznat, že se sem setkávala. Ale víte co, když někdo slyší můj ruský přízvuk a něco začíná trošku nadávat nebo má nepříjemný k tomu přístup, já to beru úplně s pochopením. Na rozdíl od spoustu lidí, kteří tady žijí, jsou Rusové, ani beru to s pochopením. Protože já dovedu si představit, co znamenal pro spoustu rodin 1968 rok třeba. Takže vlastně empatie tady mě také v tomhle pomáhá, aby se neurážit. Protože si myslím, že nemůžeš se urážit a musíš chápat, proč lidi můžou na to takhle reagovat. A jednoznačně věci neexistují. Takže asi jsem vám odpověděla na otázku, že s tím jsem samozřejmě setkávala několikrát, ale musím uznat, že spíš si pamatuju, jak jsem se setkávala s tím, že lidi říkali, no, jste krásně mluvící česky. Já říkal, děkuji, že lžete, ale děkuji. A tak dál. Takže pamatuju ti lidi, kteří naopak mě přijímali, nehledě na spoustu výhrad. A tam jsem vděčná asi víc. To si pamatuju víc.
1: Oklikou se vrátíme zpátky tam, kde jsme začali. A sice k letní Grébovce, která odstartuje za nějaký zhruba měsíc. Máte nějaký speciální rituál, který uděláte, když to má začít, tak aby to jako vyšlo?
2: Rituál asi nemám. Mám spoustu práce. Předtím,
1: to se předpokládá.
2: Samotný rituál je to ta krásná Grébovka. Ta letní Grébovka s divadlem má. To už je krásný rituál. Rituály začaly vznikat před pár lety u diváků. Já koukám, že k nám přichází krásně oblečené dámy a pány a prostě jdu svátečně oblečeně. Tak to už je rituál. Ale prostě rituál, který jsme vybudovali těžkou práci. Protože jsme k tomu, aby to prostě všechno se odehrávalo, bylo nutno zařídit spoustu věcí. Pokaždé jsme stavili podium, pokaždé jsme stavili všichni ty židly, pokaždé jsme tam úplně za pár hodin museli ze začátku všechno vybudovat a pak zbourat večer a jít spát. Takže my žijeme v parku asi měsíc a to je asi rituál.
1: Nejen o letní Grébovce jsme dnes v pořadu až na dřeň mluvili s Marionou Arzumanovou. Díky moc za to. Mějte se moc krásně, ať se vám to vydaří.
2: Děkuji, přijďte.
1: Nashledanou.
2: Nashledanou.
3: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také jako podcast v archivu Českého rozhlasu nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Dva legendární synth bandy v hlasování. Pet Shop Boys a Megaseller Actually. Nebo Depeche Mode a jejich legendární Violator. Pet Shop Boys nebo Depeche Mode. Zapeklitá otázka. Volba je u nás na Facebooku.
2: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Jelen, ještě jednu noc, je 6 hodin, ve studiu se mnou Denisa Žižková, máme pro vás zprávy Rádia Praha a přejeme krásné čtvrteční ráno.
1: Dobré ráno.

0: Do poloviny srpna budou silničáři opravovat Gbelskou ulici na severovýchodě Prahy. Hygienici začínají s kontrolami dětských táborů. Karlovarský filmový festival uvedl první projekci, tentokrát ale v Mariánských lázních. Dnes bude skoro jasno, během dne polojasno a teploty maximálně 26 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Začíná kompletní oprava Gbelské ulice v Praze, je v havarijním stavu. Silničáři v obou směrech zúžili do jednoho pruhu a uzavřeli některé sjezdy a nájezdy. Práce potrvají do poloviny srpna. Technická správa komunikací hlavního města za ně zaplatí 460 milionů korun. Řidiči musí podle její mluvčí Barbory Liškové počítat s komplikacemi a zdržením.
2: Potřebujeme zachovat Gbelskou, aby byla průjezdná. Nemůžeme ji celou uzavřít, protože nám chybí severní část Pražského okruhu, která není dostavěna. Máme připraveny i 4 odtahové vozy, kdyby se cokoliv stalo v průběhu rekonstrukce.
0: Hygienici začínají kontrolovat první dětské tábory. Letos zmírnili některé požadavky, už třeba nemusí být pevný počet umyvadel nebo toalet na počet dětí. A sami malí táborníci se nově také budou moci zapojit do přípravy teplých jídel. Pokračuje Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
3: Dneska je to postavený tím stylem, že ten organizátor musí zajistit, aby to bylo hygienicky bezpečné. A současně naším cílem bylo i odřezávat takovou tu administrativu, kterou provozovatelé mají relativně hodně.
0: Loni podle něj hygienici zkontrolovali přibližně 2000 táborů. Pochybení zjistili asi v 80 případech. Letos se zaměří mimo jiné na pestrost stravy. Karlovarský filmový festival si připomněl 80 let od prvního ročníku. Ten původně začínal v Mariánských lázních. V tamním městském divadle proto uvedli speciální projekci.
4: Vracíme se k té tradici, kdy vlastně festival fungoval tak, že v Mariánských lázních byla premiéra a baráci ti to viděli až další den.
5: Plný sál městského divadla přivítal moderátor Marek Eben. Ten si přizval na pódium také Krištofa Muchu, výkonného ředitele karlovarské přehlídky.
6: My jsme v loňském roce, když zemřel Jiří Bartoška, dělali jsme jeho výstavu, tak spousta lidí chodilo za námi a říkali, to je stejně skvělé, že Jiří Bartoška založil ten karlovarský festival.

0: bude skoro jasno, během dne polojasno a teploty 24 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Po zprávách jdeme na silnice, v dopravním infocentru je připravený kolega Lukáš Miller.
3: Hezké ráno a nemůžeme začít jinde než ve Kbelské ulici, totiž už teď takhle brzy ráno po 6. hodině provoz výrazně komplikuje právě omezení ve Kbelské, obousměrně se tam projíždí vždy pouze jedním pruhem, navíc se nedá sjet ani najet na Letňany, na Prosek ani na Kbely a kolony jsou tak už z dálnice D8 od sjezdu na Zdiby a zdržení je tam 20 minut a ucpává se také Novopatská od sjezdu na Satalice do Kbelské, tam je to na 15 minut, ty kolony se určitě budou výrazně prodlužovat. A na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova před omezením u letiště před 2. kilometrem kolona zatím asi na 10 minut stojí se ze 3. kilometru.
2: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Šest minut po šesté startuje čtvrteční ranní vysílání Rádia Praha s datem 2. července. Patricie a Alma mají dneska svátek, tak všechno nejlepší, holky. Co nás čeká? Třeba Mark Ronson, Miley Cyrus a Nothing Breaks Like a Heart. Bude taky Duke Damon a Ocean Drive. No a hezké ráno přeje Honza Chlaň.

0: To byl Damiano David, Dav Cameron a Zombie Lady ve čtvrt na 7 na Rádiu Praha. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha vy opět rozhodujete o tom, co my budeme hrát. Hlasujete tentokrát, nebo rozhodujete tentokrát mezi Pet Shop Boys a deskou Actually a Depeche Mode a jejich deskou Violator. Momentálně je tam 52 hlasů, 28 mají Depešáci, 24 Pet Shop Boys. Tohle bude zajímavý souboj. Hlasuje se až do pondělního poledne. Dneska je ale čtvrtek 2. července, v Praze budeme mít ráno skoro jasno, během dne většinou polojasno, maxima mezi 24 a 26 stupni Celsia, teď jsme na 16 stupních, foukat bude slabý, místy mírný, severozápadní až západní vítr. Jak to vypadá na silnicích, ptám se Lukáše Millera.
1: Hezké ráno, tak hodně veselo je na severovýchodě Prahy, konkrétně ve Kbelské ulici, protože dopravu už teď brzy ráno výrazně komplikuje právě nové omezení ve Kbelské ulici. Obousměrně se tam ode dneška projíždí vždy pouze jedním pruhem, navíc se nedá sjet ani najet na Letňany, na Prosek, ani na Kbely, stejně tak se nedá dostat ani do Hloubětína, no a jsou kvůli tomu kolony. Jak z dálnice D8 od sjezdu na Zdiby, zdržení do Prahy 20 minut a narůstá a ucpává se i Novopatská od Černého mostu právě do Kbelské, také asi na 20 minut. Komplikace jsou pak i na dálnici D7, příjezd do Prahy z Chomutova před omezením u letiště, tam je ta kolona teď asi na 10 minut a plní se pak v Praze Štěrboholská spojka od Běchovic k Průmyslové, zdržení směr Hlanový most asi 10 minut.
0: Lukáši, moc díky zatím, ahoj.
1: Naslyšenou.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
3: Genesis Live Over Europe. V roce 2007 se slavný band dal po 15 letech dohromady a vyjel na evropské turné. Turn It On Again, The Tour. Jedna ze zastávek byla 20. června v Praze před O2 arénou pro 20 000 diváků. Genesis Live Over Europe.
2: Praha žije.

0: Opět Radeček, všechno je v pořádku. 6:30 dáme si zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré ráno. Začíná kompletní oprava Kbelské ulice v Praze. Ta je v havarijním stavu. Silničáři v obou směrech zúžili do jednoho pruhu, uzavřeli některé sjezdy a nájezdy. Práce potrvají do poloviny srpna. Technická správa komunikací hlavního města za ně zaplatí 460 milionů korun. Řidiči musí počítat s komplikacemi a zdržením. Dnešní bezpečnostní rady státu se zúčastní i prezident Petr Pavel. Řešit by se na znovu měla nová koncepce výstavby armády do roku 2040. Pavel po posledním zasedání rady řekl, že by armáda měla vědět, s čím může počítat v následujících letech. Petr Macinka z motoristů potvrdil, že v tuto chvíli existuje několik variant, které se odvíjejí od růstu výdajů na obranu. Lze očekávat, že Pavel bude chtít na zasedání jednat i o summitu NATO v Ankaře. Kvůli problémům s jednotným hlášením může letos zhruba 1000 firem podat daňové přiznání později. O prodloužení lhůty ale museli požádat do konce června. Maximální přípustný odklad jsou 3 měsíce. Některé firmy tak budou moci daňové přiznání podat až na konci září. 5 českých tenistů a tenistek dnes zabojuje o postup do 3. kola Wimbledonu. Na kurtech v Londýně se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Marie Bousková, Karolína Plíšková i Linda Nosková. Ráno bude skoro jasno, během dne většinou polojasno a teploty v Praze 24 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách si dáme dopravní informace a s těmi je připravený Lukáš Miller.
3: Je to tak, hezké ráno, tak v Praze dopravu výrazně komplikuje to nové omezení ve Kbelské ulici. Obousměrně se tam projíždí vždy pouze jedním pruhem, navíc se nedá sjet ani najet jak na Letňany, na Prosek ani na Kbely a uzavřený je i úsek Kbelské mezi Novopackou a Hloubětínem. Kolony jsou tak z dálnice D8 od sjezdu na Zdiby, to zdržení je stále okolo 20 minut a 20 minut se popojíždí i po Novopacké od Černého mostu do Kbelské. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště překáží omezení na 2. kilometru, kolona od Středokluk z 5. zdržení 20 minut. Pomalu se jede v Praze po Štěrboholské spojice z Černého mostu k Průmyslové, zdržení směr Lanový most 15 minut a 15 minut se jede v koloně i v ulici k Barandovu od sídliště do omezení u teras směrem k Barandovskému mostu.
0: Díky moc, Lukáši, měj se.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Vybírek sa Faithless a New Religion ve 6:45 na Rádiu Praha. Začal pátý ročník kampaně s názvem I tobě v žilách koluje naše krev. Policisté, hasiči a záchranáři se při ní snaží motivovat lidi k darování krve. V létě jí bývá nedostatek. Včera příslušníci záchranných složek darovali krev ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady.
1: Na odběrovém křesle sedí David Běhunek, mačka míček, do levé ruky má píchnutou jehlu, z té mu teče krev do pytlíku, který se houpe ze strany na stranu a už je skoro plný. Tak jak se cítíte ke konci odběru?
2: Cítím se fajn, komfortně, mám tady pohodlný lehátko, na kterém si můžu odpočinout a je tady velmi příjemný personál.
1: Ostatně jste záchranář pražské záchranné služby, vám asi krev problém nedělá.
2: Cizí míň, vlastní o trochu víc, ale s pohledem na krev nemám problém.
1: Dvě záchranářky pražské záchranné služby, Eliška a Eva, sedí teď na chodbě a na ruce už máte tady přelepený vpich, takže kontrolní odběr máte za sebou, dotazník vyplněný, po lékařském vyšetření jste, takže všechno v pořádku, teď už jen čekáte, až půjdete na odběr.
3: Čekáme, než půjdeme darovat krev.
1: A jak se cítíte před tím velkým odběrem? Dělají vám špatně jehly, nebo to ve vašem případě je úplně vyloučené?
3: Tak když to řekneme asi takhle, tak radši ty jehly pícháme, abychom pomohli našim pacientům, než by jsme se nechali píchat sami, ale jinak nám to asi nevadí.
1: I přesto chodí Eliška darovat krev pravidelně. Naopak poprvé přišel hasič ze smíchovské stanice Radomír Fischer.
4: Jsem tu poprvé a přišel jsem podpořit a nějak pomoct té propagaci.
1: Na odběr se nijak zvlášť nepřipravoval.
4: Samozřejmě dodržet nějakou základní životosprávu, aby člověk byl trošku ve formě, když sem přijde, nebyl úplně nějak unavený nebo neměl v sobě nějaký léky a podobně.
1: Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové se do výzvy může zapojit i veřejnost.
5: My jako integrovaný záchranný systém vyzýváme veřejnost tomu, aby darovala krev. Na našich stránkách jsou vlastně dvě transfuzní nádoby z krví, takové virtuální. Je to rozdělené na IZS, integrovaný záchranný systém a veřejnost a postupně během těch letních měsíců se ty nádoby plní a vlastně soutěžíme, která část, jestli veřejnost nebo integrovaný záchranný systém, dáte krve více.
1: Kvůli dovoleným chodí v létě darovat krev méně lidí, potvrzuje vrchní sestra transfuzního oddělení nemocnice Královské Vinohrady Vladislava Pražáková.
6: Lidé jsou na cestách a v této době se nám obtížně ty dárci schánějí. A když už se nám podaří sehnat ty dárce, tak mají samozřejmě bloky v rámci toho, že vycestovali mimo Českou republiku.
1: Pravidla pro darování krve lidé najdou na webových stránkách nemocnic a transfuzních stanic. Na odběr by dárci měli přijít v ideálním případě ještě před odjezdem na dovolenou. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Dnes budeme v Praze mít nejprve skoro jasno, během dne většinou polojasno, maxima 24 až 26 stupňů Celsia, stále jsme na 16 stupních a foukat bude slabý, místy mírný severozápadní až západní vítr. A jdeme na silnice s Lukášem Millerem.
7: Hezké ráno, tak v Praze stále dopravu výrazně komplikuje omezení ve Kbelské ulici, tam se totiž projíždí vždy pouze jedním pruhem, navíc se nedá sjet ani na jed na Letňany, na Prosek ani na Kbely a uzavřený je i úsek mezi Novopatskou a Hloubětínem. No a kolony jsou z dálnice D8 od sjezdu na Zdiby, to zdržení se stále pohybuje v rozmezí 20 až 25 minut a 20 minut se popojíždí i po Novopatské od Černého mostu do Kbelské a začíná už se ucpávat i celé širší okolí této uzavírky, jak Kbely, Stříškov, Kobylisy, tak i Kelbenová k Frejově je hodně ucpaná. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště pracují silničáři na 2. kilometru, kolona je od Středokluk z 5. je to na 20 minut. 20 minut se pak jede v koloně po Štěrboholské spojice z Černého mostu Průmyslové, 15-minutová kolona je pak také v ulici k Barandovu od sídliště Barandov do omezení u teras směrem do centra.
0: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
7: Hezké ráno.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha. Praha.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, Miracle, je 7 hodin ve studiu. Se mnou už je, nevypínej si ten mikrofon, když mluvíš. Denisa Žižková, přejeme vám hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: Praha 12 chystá do konce prázdnin 3 dopravní projekty, pomůžou řidičům i pěším. Praha 4 chystá opravu 3 dětských hřišť a stavbu 2 nových. Prezident Trump neobnovil obchodní dohodu s Mexikem a Kanadou, nejdůležitějšími ekonomickými partnery Spojených států. Dnes bude ráno jasno, během dne polojasno a teploty 24 až 26 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Do konce letních prázdnin chce Praha 12 zvýšit na 3 místech bezpečnost řidičů a chodců. V Cuřínově ulici vybuduje parkoviště pro 25 aut, odstavná plocha tam chybí. Dělníci také opraví pěší propojení ulic v Komořanech. V Cholupicích zase dojde k rekonstrukci silnice, chodníků i vjezdů na pozemky. Podle místostarostky Prahy 12 Lenky Vedralové z ANO budou projekty dohromady stát 7,5 milionu korun.
2: Všechny tyto akce plánujeme zrealizovat během letních prázdnin, tak abychom co nejméně omezili provoz jak na komunikacích, nebo případně i parkování občanům v sídlišní zástavbě.
0: Praha 4 připravuje rekonstrukci 3 dětských hřišť a výstavbu 2 nových. Kompletní přeměnu čeká hřiště v Braníku, Krči a na Pankráci, kde přibudou nové herní prvky, lavičky, odpadkové koše i bezpečnější dopadové plochy.
3: Dělníci nová hřiště postaví v Nuslích a před Táborskou branou Vyšehradu. Budou přizpůsobená také dětem s pohybovým handicapem. Největší proměnou projde hřiště Lísek v Krči, kde se podle radnice počet herních prvků zdvojnásobí. Městská část do oprav a výstavby investuje zhruba 23 milionů korun. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Americký prezident Donald Trump neprodlouží obchodní dohodu s Kanadou a Mexikem. Obě země jsou přitom pro Spojené státy nejdůležitějšími obchodními partnery a dohromady tvoří třetinu jejich celého zahraničního obchodu.
4: Obchodní dohodu s Mexikem a Kanadou podepsal sám Trump ve svém prvním mandátu. Teď ji ale k 1. červenci odmítl obnovit. Bílý dům to zdůvodňuje obchodním deficitem s oběma sousedy. Trump řekl, že Spojené státy od Kanady a Mexika nic nepotřebují. A jsou tu naopak tyto dvě země, které podle amerického prezidenta potřebují všechno od Spojených států. Dohoda podle amerického zástupce pro obchod Jamesa Greera prozatím platí dál. Jednání ale budou pokračovat odděleně. S Mexikem se další kolo rozhovorů chystá ve 3. červencovém týdnu. S Kanadou jednání zatím ani nezačala. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Tenistka Barbora Krejčíková porazila na Wimbledonu světovou pětku Rusku Andrejevovou 2-1 na sety a postoupila do 3. kola. Karolína Muchová si poradila ve 2 setech s Číňankou Chang Shuai a v souboji českých hráček Nikola Bartuňková vyřadila po výhře 2-0 Kateřinu Siňakovou. Ráno bude skoro jasno, během dne polojasno a teploty 24 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Podíváme se na silnice s Lukášem Millerem.
6: Hezké ráno, tak v Praze začneme opět ve Kbelské ulici. Od dneška tam výrazně komplikuje provoz nové dlouhodobé omezení. Obousměrně se projíždí vždy pouze jedním pruhem. Navíc stále platí, že se nedá sjet ani najet jak na Letňany, tak na Prosek ani na Kbely. Uzavřený je pak i úsek mezi Novopatskou a Hloubětínem a ty kolony jsou kvůli tomu z dálnice D8 od sjezdu na Březiněve s zdržení 15 minut a ucpává se i Novopatská od Černého mostu do Kbelské, také je to na 20 minut. Hodně zaplněné je pak širší okolí, třeba Kbely, Čakovice, Střížkov, Kobylisy nebo i Kolbenová s Poděbradskou do centra je dost ucpaná. Na západě Prahy na dálnici D7, tam se plní příjezd do metropole z Chomutova, je to kvůli omezení u letiště, kolona od Středokluk z 5. kilometru je na 20 minut. Pomalu se jede po Štěrboholské spojice z Černého mostu k Průmyslové, zdržení 20

0: rádiem Praha a Honzou Klaněm vstáváte do čtvrtka 2. července, máme 6 minut po 7. Přeju hezké ráno. Za chvilku Benson Boone a Mystical Magical. A bude taky Katy Perry, Watch It Burn. Hezké ráno.
1: Rádio Praha a Honza Klaň, 107,1 FM a DAB+.

když byla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi saze, vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát.

0: Tak to byly Felix Jen a Kaskáda. Boy, you turn me. Je 7:15.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Čtvrtek 2. července svátek slaví urozená Patricie. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. 10. díl seriálu 30 případů majora Zemana se jmenoval Vrah se skrývá v poli. Skutečná vražda v Babicích na Třebíčsku se odehrála před 75 lety v roce 1951. Při ní byli zabiti tři místní komunisté, čtvrtý byl těžce zraněn. Babický případ na rozdíl od seriálu nebyl nikdy zcela přesně objasněn, avšak spolehlivě posloužil k ideologickým cílům a tvrdým represím. Ve stejný den před 75 lety byla zahájena první přehlídka amatérského loutkářství – Loutkářská Chrudim. Heslem festivalu bylo Malé loutky velkými bojovníky za mír. Jeden z největších spisovatelů všech dob, nositel Nobelovy ceny Ernest Hemingway, si sáhl na život před 65 lety v roce 1961. Zastřelil se ve svých 62. První jaderný výbuch na atolu Mururoa uskutečnila Francie před 60 lety v roce 1966. V dalších 30 letech provedla země Galského kohouta na tomto atolu v Tichomoří 181 testů jaderných zbraní. Po letech krvavých válek se přesně před 50 lety v roce 1976 spojil severní a jižní Vietnam. Vznikla Vietnamská socialistická republika. První úplně autonomní umělé srdce na světě bylo v americkém Louisville operováno před 25 lety v roce 2001. Pacient Robert Tools žil s bionickým srdcem 151 dní. Nejcennější tenisovou trofej poprvé zdvihla nad hlavu lvice z Fulneku Petra Kvitová před 15 lety. V roce 2011 se stala wimbledonskou vítězkou. Petra Kvitová. Ve finále porazila Marii Šarapovovou 6-3, 6-4. Po třech letech si vítězství zopakovala. A kulatých 50 má dneska hokejový brankář, dvojnásobný mistr světa Tomáš Vokoun.
5: Výborně, výborně, Tomáši!
4: Já přeju pěkný den.
0: Ten den bude skoro jasný, nejprve během dne většinou polojasný, maxima 24 až 26 stupňů Celsia, teď jsme na 17 a foukat bude slabý, místy mírný severozápadní až západní vítr. No a jak to vypadá na silnicích, to doplní Lukáš Miller.
6: Hezké ráno, vypadá to poměrně blbě v Praze, tu ten provoz výrazně komplikuje nové omezení ve Kbelské ulici, připomínám, že obou směrně se projíždí vždy pouze jedním pruhem, je to kvůli velké rekonstrukci, která potrvá až do poloviny srpna, no a směrem do Hloubětína je teď navíc u proseka v tom omezení i nehoda, směrem do Hloubětína se teď po Kbelské tedy nedá projet. Kolony jsou z dálnice D8 od sjezdu na Březněvé se narůstají a ucpává se i protisměr, kolona je tam v Novopatské od Černého mostu do Kbelské na 20 minut, tam se projet dá a hodně zaplněné je celé širší okolí, ucpávají se Kbely, Čakovice, Střížkov, Kobylisy nebo také Kolbenova i Poděbradská do centra je také hodně plná. Na dálnici D7 příjezd do Prahy z Chomutova u letiště také omezení do jednoho pruhu, kolona je tam z 5. kilometru na 20 minut. Pomalu se pak v Praze jede na obvyklých místech na Štěrboholské spojice z Černého mostu k Průmyslové 20 minut, 15 minut se popojíždí i po jižní spojice směr Smíchov před Barandovským mostem a čtvrt hodiny naberete i na pražském okruhu směr letiště před sjezdem na Ořech.
0: Díky moc, Lukáši, zatím hezké ráno.
6: Hezké ráno.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
8: Pražský update.
7: Rádio Praha. Novinka.

0: Unbelievable. Je půl osmé, posloucháte Rádio Praha ve čtvrtek 2. července. Dáme si zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré ráno. V Praze přibylo lidí nakažených svrabem. Za letošní první pololetí evidují pražští hygienici 459 pacientů. Loni to bylo za celý rok 691. Rizikový je podle hygieniků dlouhodobý kontakt s kůží nemocného nebo infikovanou textilií. Přenos tak hrozí nejčastěji v ubytovnách, sociálních zařízeních nebo hotelech s nízkým hygienickým standardem. Cestování městskou hromadnou dopravou podle odborníků rizikové není. Premiér Andrej Babiš z ANO nevidí důvod ke schůzce s prezidentem Petrem Pavlem k summitu Severoatlantické aliance, protože vláda splnila všechna nařízení ústavního soudu. Babiš to prezidentovi napsal v úterý v dopisu, který má ČTK k dispozici. Pavel ve středu deníku CZ řekl, že Babišovi několikrát nabízel osobní setkání, naposledy v úterý. Babiš však podle něj nesouhlasil, protože z jeho pohledu je všechno rozhodnuté. Sněmovna ve středu nedokončila úvodní kolo debaty o novele, podle níž by autorizované obalové společnosti přibyla povinnost vytvářet dostatečně hustou síť míst zpětného odběru obalových odpadů podle požadavků Ministerstva životního prostředí. Další části předlohy poslankyně ANO Bereniky Peštové kritizoval zhruba v hodinovém vystoupení bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL, jenž navrhl vrácení předlohy k přepracování. Schůzi dolní komory pak poslanci přerušili do dneška. Hokejový brankář Vítek Vaněček bude od nové sezony NHL hájit barvy New Yorku Islanders. S klubem podepsal loňský vítěz Stanley Cupu s Floridou podle ESPN jako nechráněný volný hráč roční kontrakt na $1 000 000. Dnes bude skoro jasno, během dne polojasno a teploty 24 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje z dopravního infocentra Lukáš Miller.
3: Hezké ráno, tak kolabuje provoz v oblasti Kbelské ulice, jinak se to nedá nazvat, je tam nové dopravní omezení, obouzměrně se projíždí vždy pouze jedním pruhem a navíc v oblasti Proseka je teď i nehoda. Na místě odtahová služba, pokouší se auta po nehodě vyprostit a Kbelská je tak zastavená obousměrně, jak do Letňan, tak také do Hloubětína. Kolony stále narůstají, jsou z dálnice D8 od Březiněvsi a také v Novopatské se stojí od Černého mostu do Kbelské, hodně zaplněné celé širší okolí tohoto omezení, jak Kbely, tak také Letňany, Čakovice, Stříškov, Kobylisy nebo také Kolbenova Poděbradská do centra jsou hodně plné kvůli tomuto omezení. Také na západě metropole je zdržení, a to na příjezdu do Prahy z Chomutova po dálnici D7, tam je omezení u letiště, také dlouhodobě kolona od Středokluk z 5. kilometru na 20 minut. Ucpaná jsou pak v Praze obvyklá místa, Štěrboholská spojka z Černého mostu Průmyslové, to je na 20 minut, 20 minut se jede po jižní spojice i před Barandovským mostem od sjezdu na Pankrác a 20-minutovou kolonu čekejte i na pražském okruhu z D1 na letiště před sjezdem na Ořech.
0: Díky moc, zatím se měj.
3: Naslyšenou.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Simply Red a Something Got Me Started. Je 7:45. Začala oprava k Belské ulice a v obou směrech je průjezdná jedním pruhem a to ovlivňuje dopravu v celé oblasti. Tvoří se tam dlouhé kolony. Řidiči musí se připravit na komplikace a hlavně zdržení. Od rána situaci na severovýchodě metropole sleduje reportér Josef Beneda, který je v Prosecké ulici. Zdravím tě, hezké ráno.
1: Hezký den. Auta k Belské ulici se pomalu začínají rozjíždět. Průjezd ve směru z dálnice D8 na dálnici D10 po 7 hodině totiž zkomplikovala nehoda dvou aut nedaleko Prosecké ulice, kde právě teď jsem. Auta ale jezdí pomalu už i v opačném směru. Už se od rána tvoří kolony na obou příjezdech na Kbelskou, ta na dálnici D8 teď sahá na odbočku na Březiněves a Novopaská ulice, která se napojuje na Kbelskou z jihu, se uspává až k napojení na dálnici D10. Ve druhém jízdním pásu Kbelské ulice, který je nyní uzavřený, už silničáři začali frézovat asfalt.
0: Josefe, je vůbec možné k Belskou ulici nějakým způsobem objet a vyhnout se těm komplikacím?
1: Jednoduchá odpověď by byla spíše ne. Kbelská totiž nahrazuje nedokončený pražský okruh i vnitřní městský okruh. To je také důvod, proč silničáři nemohli na rekonstrukci zavřít celou ulici, ale museli ji nechat alespoň částečně průjezdnou. Lidé, kteří chtějí pouze přejet z dálnice D8 na dálnici D10, by měli zvážit, jestli raději nevyužít silnici první třídy číslo 16 na Mělnicku a Mladoboleslavsku. Případně se pak můžou napojit i na silnici 1/38 a pokračovat přes Nymburk na dálnici D11. Radní přilehlé městské části Prahy 9 Tomáš Holeček z ODS také popisoval, že se obává, že řidiči budou z dálnice sjíždět už u zdib a budou hledat cesty do metropole přes Kobylisy a potažmo i přes další městské části.
0: Co všechno vlastně chtějí na kbelské silničáři opravovat?
1: Tak tím hlavním důvodem celé rekonstrukce je to, že silnice už byla v havarijním stavu, byly v ní vyjeté koleje od kamionů, nerovnosti a trhliny, takže v prvních dnech budou dělníci především odfrézovávat asfalt a odvážet ho pryč. Poté položí novou vozovku a také upraví celé odvodnění komunikace. Plánují použít poklopy na kanalizaci, které vydrží tlak 90 tun a běžně se používají na leteckých drahách. Na Kbelské bude denně pracovat od 100 až po 250 lidí v nepřetržitém provozu, tedy i v noci. Obzvlášť v prvních dnech by tak měl místní počítat se zvýšeným hlukem. Na závěr ještě doplním, že po celou dobu prací budou přímo u Kbelské připravená 4 odtahová vozidla, aby v případě nehody dokázali auta rychle odklidit, jako se to stalo třeba dnes v 7 ráno.
0: Říká Josef Beneda. Díky moc a hezký den.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: Dneska budeme mít nejprve skoro jasno a během dne většinou polojasno, maxima 24 až 26 stupňů Celsia, teď jsme na 17 stupních, foukat bude slabý, místy mírný severozápadní až západní vítr. A ještě Lukáš Müller s dopravními informacemi.
2: Hezké ráno, tak jak zaznělo v předchozím vstupu, tak dopravu ano opravdu výrazně komplikuje nové omezení, které je od včerejška ve Kbelské ulici. Ode dneška se tam teda obou směrně projíždí vždy pouze jedním pruhem. Navíc v oblasti Proseka byla nehoda, takže ta Kbelská byla pozastavená na několik minut, už je ale nehoda odklizená, takže se opět jezdí, ale kolony jsou velmi dlouhé. Jak z dálnice D8 od sjezdu na Zdiby asi na půl hodiny, tak hodně ucpaná je i Novopatská od Černého mostu k nájezdu do Kbelské ulice a hodně zaplněné zůstává širší okolí. Nejhorší situace podle motohlídky je ve Kbelích, pak také v Satalicích, zaplněné jsou ale i Čakovice nebo také Kolbenova a Poděbradská směrem do centra. Na dálnici D7 čekejte zdržení na příjezdu do Prahy z Chomutova, je to kvůli omezení u letiště, kolona od Středokluk z 5. kilometru je asi na 20 minut. A ucpaná jsou pak v Praze obvyklá ranní místa, třeba Štěrboholská spojka z Černého mostu k Průmyslové, tam je to na 20 minut. 20 minut se stojí v koloně i na jižní spojce před Barandovským mostem směr Smíchov od sjezdu na Pankrác a 15-minutové zdržení čekejte na Pražském okruhu směr letiště od Lochkovského tunelu ke sjezdu na Ořech.
0: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Topíte se v reklamách.

0: Lady Gaga, Ariana Grande a Rain On Me. Je 8 hodin, ve studiu se mnou Denisa Žižková, máme pro vás zprávy Rádia Praha a přejeme pěkné čtvrteční ráno.
1: Dobré ráno.

0: Praha 3 dostala od magistrátu rozlehlý pozemek v Olšanské ulici na výstavbu výjezdového stanoviště záchranné služby a sběrného dvora. Ministerstvo zahraničí už poslalo prezidentovi mandát na summit NATO, rozšířilo mu také delegaci. Nejméně 10 mrtvých a přes 50 zraněných si vyžádalo ruský útok na Kyjev. Dnes bude jasno, během dne polojasno, teploty maximálně 26 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pozemek s rozlohou 6000 metrů čtverečních v Olšanské ulici dostala od magistrátu Praha 3. Chce tam postavit zázemí úklidové společnosti městské části a záchranné služby. Podle radního Prahy 3 Jiřího Ptáčka z TOP 09 by tam mohl být i sběrný dvůr a reuse centrum.
2: Chceme, aby tam mohla mít prostor naše obecní firma Čistá trojka, aby tam mohli mít zázemí hasiči. Pravděpodobně se nám podaří tam udělat nové výjezdové stanoviště pro záchrannou službu. Současně zvažujeme, že by tam byl sběrný dvůr.
0: Ministerstvo zahraničí rozšířilo delegaci prezidenta Petra Pavla na nadcházející summit NATO v Ankaře. Akreditovalo mu víc zaměstnanců kanceláře. Serveru Seznam zprávy to řekl mluvčí hradu Daniel Drake. Rezort původně prezidentovi zredukoval jeho delegaci a jmenovitě určil, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní a požadoval změnu. Podle Drakea už také prezident dostal od vlády mandát, který pro Ankaru schválila. Ten určuje hlavní priority, ze kterých má delegace na summitu vycházet. Stát za letošní půl rok vybral na daních 789 miliard a 300 milionů korun. To je meziročně o 5% víc. Vyplývá to z údajů ministerstva financí. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu firem. Nejvíc peněz ale státu tradičně přinesla daň z přidané hodnoty. Podle ministerstva vyššímu výběru daní pomohl hlavně růst mezd i vyšší útraty domácností. Rusko raketami a bezpilotními letadly opět masivně zaútočilo na Kyjev. Podle tamní radnice přišlo o život nejméně 10 lidí a zraněných je přes 50.
3: Rakety a útočné drony nebo jejich úlomky zasáhly Kyjev na 28 místech. Většinou šlo o bytové domy nebo objekty civilní infrastruktury, uvedla na sociálních sítích městská vojenská správa. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko napsal, že v Darnickém obvodu zřejmě balistická raketa trefila 9podlažní dům a částečně ho zničila. V Ševčenkovském obvodu byl podle Klička zasažený hotel, který začal hořet, a také stanice záchranky. Mezi zraněnými je 5 lékařů, zdravotníků a řidičů. Útok na Kyjev pokračoval i ráno a komplikoval práci záchranářů. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Fotbalisté pořadatelských Spojených států amerických v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili 2-0 Bosnu a Hercegovinu a postoupili do osmifinále. Belgie po obratu z 0-2 zdolala Senegal 3-2 po prodloužení. Anglie otočila duel s Demokratickou republikou Kongo na konečných 2-1. Dnes má být skoro jasno, během dne polojasno a teploty 24 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Po zprávách ještě dopravní informace, s těmi je připravený Lukáš Miller.
5: Je to tak, hezké rádo, a začínáme opět ve Kbelské ulici. Tady je totiž od dneška nové dopravní omezení. Až do poloviny srpna se projíždí obousměrně vždy pouze jedním pruhem. Navíc se nedá sjet na Letňany, na Prosek ani na Kbely. Navíc byla v tom omezení už i nehoda, ta je odklizená, ale kolony zůstávají z jak z dálnice D8 od sjezdu na Kbely, tak také v Novopatské od Černého mostu do Kbelské. Čekejte zdržení vždy asi 20 minut. A hodně zaplněné zůstává širší okolí tohoto omezení. Nejhorší situace je ve Kbelích, pak také v Satalicích. Zaplněné jsou i Ďáblice směrem do centra Prahy a také Kolbenova a Poděbradská směr centrum, také hodně plné. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova jsou kolony od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru, a to až do omezení u letiště, zdržení 20.

0: čtvrtek 2. července. Hezké ráno přeje Honza Chlaň. Za chvilku Rose a Bruno Mars a A budou UDG a Odlétáš.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: To byla Adele, Send Fire to the Rain. Je 8:45. Praha je nej.
1: Víte, kde v Praze odpočívají největší osobnosti české historie? Na Vyšehradě. Právě Vyšehradský hřbitov je místem posledního odpočinku Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Karla Čapka nebo Boženy Němcové. A možná vás překvapí, že Václav Havel tady pohřbený není. Lidé často celý hřbitov nazývají Slavínem. Slavín je ale název pouze pro monumentální hrobku. Najdete tu také umělecké náhrobky, které připomínají galerii pod širým nebem. A víte, že jde o nejstarší

0: Dnes bude nejprve skoro jasno, během dne většinou polojasno, maxima 24 až 26 stupňů Celsia a foukat bude slabý místy mírný severozápadní až severní vítr. Jak to vypadá na silnicích, doplní Lukáš Miller.
1: Hezké ráno, tak v Praze provoz stále komplikuje nové omezení, které je od včerejška ve Kbelské ulici. Projíždí se obousměrně vždy pouze jedním pruhem, je to kvůli velké rekonstrukci Kbelské. A ty kolony před tímto omezením jsou jak z dálnice D8 na příjezdu z Ústí nad Labem od sjezdu na Zdiby zhruba na 15 minut, tak se plní také Novopatská ulice od Černého mostu do Kbelské, tam je zdržení 20 minut. Navíc na konci kolony na Černém mostě tam je i nehoda v pravém pruhu, tak opatrně. Hodně zaplněné zůstává širší okolí Kbelské, třeba ve Kbelích, Satalicích nebo také v Ďáblicích. Čekejte kolony směr centrum Prahy. Ucpaná je i Kolbenova a Poděbradská směr centrum. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutová čekejte kolonu od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru, a to až do omezení u letiště, zdržení asi 20 minut. Pomalu se jede po Štěrboholské spojice od hradecké dálnice D11 k Průmyslové, to je na 15 minut naberete pak také na příjezdech k Barandovskému mostu, a to jak ve Strakonické od Hornbachu, tak také na jižní spojice od sjezdu na Podolí. A ještě Pražský okruh směr letiště, kolony jsou od Vesce k Ořechu celkově na 20 minut.
0: Díky moc, Lukáši, měj se.
1: Naslyšenou.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů.

0: Shakira, Burna Boy, Daj Daj. Je 8:30, posloucháte Rádio Praha, dáme si zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré ráno. Ve Kbelské ulici, která většina je ode dneška kvůli kompletní rekonstrukci zúžená na polovinu pruhu, byl ráno dopravní provoz plynulý a spíše mírný. Kolony tady nevznikaly. Podle mluvčí technické správy komunikací Barbory Liškové nicméně dopravu směrem od Cínovecké brzy ráno zkomplikovala nehoda, která ale byla i hned odstraněna a kolem 8 hodiny už byl provoz plynulý v obou směrech. Tropické teploty a bouřky v Česku vystřídá na konci týdne klidnější počasí. Podle Českého hydrometeorologického ústavu dnes teploty vystoupají maximálně na 25 stupňů, jen na jihu Moravy bude až 29. Pršet bude minimálně, v noci na pátek se ochladí, ale až do soboty bude převážně slunečno a denní teploty zůstanou okolo 25 stupňů. Déšť očekávají meteorologové v neděli. Od letoška platí mírnější hygienická pravidla pro letní dětské tábory. Na jejich dodržování se zaměří hygienici. Kontrolovat ale budou třeba i pestrost stravy. Děti se od letoška můžou nově zapojit do přípravy teplých jídel. Rozvolnila se například i pravidla pro počet umyvadel nebo toalet. Záchody pro děti také nově nemusí být oddělené pro dívky a chlapce. Loni hygienici zkontrolovali přibližně 2000 táborů. Pochybení zjistili asi v 80 případech. Začátek sezóny vodákům na Karlovarsku komplikuje nízká hladina řeky Ohře. Aby byl dostatečný vody pro průmyslové podniky, které na řece stojí, zadržují ji nádrže Skalka a Jesenice. Provozovatele kempu a půjčovence proto obávají, že přijdou o část návštěvníků. Podle Jana Bezdika z povodí Ohře ale není možné upouštět víc vody, protože si musí zachovat rezervy pro zbytek léta. Dnes čekejte jasno nebo polojasno a teploty maximálně 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Lukáš Miller.
3: Hezké ráno, tak v Praze i nadále brzdí dopravu nové zúžení ve Kbelské ulici. Obousměrně se ode dneška projíždí vždy pouze jedním pruhem, navíc se nedá sjet ani najet jak na Letňany, tak také na prosek ani na Kbely a uzavřený je i úsek Kbelské mezi Novopatskou a Hloubětínem. Kolony jsou kvůli tomu z dálnice D8 od sjezdu na Zdiby, to zdržení je asi 20 minut a ucpává se i Novopatská od Černého mostu do Kbelské, také čekejte asi na 20 minut. Kromě toho ale provoz v okolí polevuje kolony, které byly třeba v Satalicích nebo v Letňanech, se postupně zkracují. Pomalu se pak v Praze jede po Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové, zdržení 15 minut, plní se pak i jižní spojka směr Smíchov, na příjezdu k Barandovskému mostu naberete od Pankráce 15 minut, 15 minut se popojíždí i ve Strakonické od Závodiště k mostu. Čtvrt hodiny se zdržíte i na příjezdu do centra po magistrále, a to z Pankráce za Nuselský most, popojíždí se pak i po Pražském okruhu směrem z D1 na letiště, zdržení od Vesce k Ořechu je teď asi 20 minut.
0: Díky moc, Lukáši, zatím ahoj.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Expertka na etiketu a vybrané chování Julie Balobanová. Jaká jsou základní pravidla slušného chování? Co jsou to nevhodné otázky? A jak se správně obléknout? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na rádiu.

0: Lucie, takhle tě mám rád, je 9:15 a přichází Jirka Štefl.
1: Pobavte se u komedie Přání s Janou Paulovou a Martinem Němcem v hlavních rolích. Tahle hra je plná jiskřivých slovních výměn a výborně vystavěných i překvapivých situací. Je vtipná a taky křehká. Vypráví příběh o tom, že přání se plní, i ta nejtajnější, dokonce i ta, která se splnit snad ani neměla. Přání uvádí Letní scéna pod Žižkovskou televizní věží, a to ve čtvrtek od 19 hodin. A na hřišti té je točná Vyrostlo letní kino. Praha 12 tam bude ve čtvrtek promítat loňské pokračování série Mission Impossible Poslední zúčtování. Začátek je ve 21:30. No a když to tentokrát nestihnete, tak letní kino městské části je putovní. Do konce léta se zastaví třeba ještě na louce pod Policejní akademií nebo na oddechové louce u Vltavy v Komořanech. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: V Praze dnes budeme mít nejprve skoro jasno, během dne většinou polojasno, maxima mezi 24 a 26 stupni Celsia, teď jsme na 18 stupních a foukat bude slabý, místy mírný severozápadní až západní vítr. Co se děje na silnicích, to je otázka pro Lukáše Millera.
2: Hezké ráno, tak v Praze jsou aktuálně asi největší kolony na příjezdech k Barandovskému mostu směr Smíchov. Na jižní spojce asi 20 minut naberete od sjezdu na Pankrác, 20 minut se popojíždí i ve Strakonické od závodiště k Barandovskému mostu, tam navíc překáží i nehoda, dvě auta v levém pruhu. Bouralo se také v ulici k Barandovu do centra, před mostem jsou dvě auta v levém, kolona od sídliště Barandov na 15 minut. I nadále připomínáme nové zúžení ve Kbelské ulici, obou směrně se jí projíždí pouze jedním pruhem. Ty kolony se ale poměrně zkrátily, teď se popojíždí hlavně v Novopatské od Černého mostu, jsou to převážně kamiony, zdržení do Kbelské pak asi 15 minut. Kolony čekejte i na příjezdech do centra po magistrále, a to jak na Nuselském mostě od Kongresového centra, je to na 10 minut, tak 10 minut se stojí také ve Velzenově od Bulhara k muzeu. Na Pražském okruhu čekejte kolony směrem na letiště, a to od Vesce přes oba tunely až ke sjezdu na Barandov, to je asi na 20 minut. A ucpává se dálnice D7, příjezd k letišti obousměrně, směrem do Prahy je to zdržení od středu Kluk delší asi na 25 minut.
0: Díky moc, Lukáši, zatím ahoj.
2: Hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Vinyl.
3: Každé pondělí na Rádio Praha.
5: Na Rádio Praha.
4: Dva legendární synth bandy v hlasování. Pet Shop Boys a Megaseller Actually, nebo Depeche Mode a jejich legendární Violator. Pet Shop Boys nebo Depeche Mode? Zapeklitá otázka. Volba je u nás na Facebooku.
3: Hit týdne.
4: Číslo 4.
6: Číslo 4.

0: Více policistů bude do konce prázdnin dohlížet na rušných místech v Praze. Změna zákona o zahraniční službě je podle Hradu pokusem o omezení ústavních pravomocí prezidenta. V tropickém Pacifiku nastal jev El Niño, uvedli to novozélandští výzkumníci. Dnes bude skoro jasno, během dne polojasno, teploty maximálně 26 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Policie v Praze posiluje o prázdninách hlídky na rušných místech. Více policistů bude hlavně v historických částech města a turistických lokalitách. Opatření se týkají třeba Václavského a Staroměstského náměstí, Vrchlického sadu a prostoru kolem stanice metra Anděl, potvrzuje mluvčí pražské policie Jan Daněk.
2: Důvod posílení výkonu služby v centru Prahy je preventivní. Bude se jednat převážně o policisty v uniformách, kteří budou z místních oddělení, z lídkových služeb, budou tam ale i kolegové sepsy, nebo například na Karlově náměstí kolegové na koních. Opatření se budou také účastnit policisté z pořádkových jednotek.
0: Změnou zákona o zahraniční službě se koaliční většina podle Hradu opět snaží omezit ústavní pravomoci prezidenta. Mluvčí Petra Pavla Vít Kolář to uvedl na webu prezidentské kanceláře. Změnu schválila včera sněmovna. Nově by vedoucí stálých misí České republiky pověřoval a odvolával místo prezidenta ministr zahraničí. Podle Hradu kvůli tomu zvažuje Pavel další kroky. Na Nymburském gymnáziu dál zůstanou dva osmileté obory a jeden čtyřletý. Vedení Středočeského kraje od zrušení jednoho osmiletého ustoupilo. Návrh se nelíbí rodičům žáků ani absolventům školy. Rozhodnutí potvrzuje krajský radní pro oblast školství Milan Vácha z hnutí STAN.
3: Minister školství na jednání potvrdil, že jde o složitou systémovou otázku a že v současném volebním období nevidí prostor pro zásadnější změny. Proto ani Středočeský kraj nebude připravovat žádné zásadní systémové změny v oblasti víceletých gymnázií. Debata o jejich roli by však měla pokračovat.
0: Případné změny by podle radního Váchy měly reagovat na stav školství a počty dětí ve školách. V tropickém Pacifiku nastal klimatický jev El Niño, oznámila to novozélandská výzkumná organizace Earth Sciences. Zároveň varovala před intenzivními dopady na počasí na Novém Zélandu v nadcházejících měsících. Na některých místech se očekávají velké výkyvy teplot. Letošní El Niño přitom může patřit mezi ty nejsilnější v moderní historii. Před Novým Zélandem výskyt tohoto meteorologického jevu oznámili také Austrálie, Japonsko nebo Spojené státy. El Niño je spojované především se zvyšováním teploty v Tichém oceánu, ovlivňuje ale počasí na celém světě. Tenistka Barbora Krejčíková vyřadila ve druhém kole wimbledonské dvouhry světovou pětku Andrejevovou z Ruska po vítězství 2-1 na sety. Karolína Muchová vyhrála na trávě šestý zápas v řadě, Číňanku Chang porazila jednoznačně 6-3 a 6-2.
4: Myslím si, že to úplně tak snadný, asi jak to vypadalo, nebylo. My jsme vlastně spolu hráli 2-3 týdny zpátky a myslím si, že do toho určitě víc šla, ale já jsem chytla dobře ten začátek. Docela jsem si pomáhala servisem zase v těch těžkých momentech, když tam byly různý breakboly. Na druhou stranu jsem breakboly proti ní zahrála dobře.
0: Nikola Bartuňková postoupila po dvousetové výhře nad Krajankou Kateřinou Siňakovou. Dnes se ve druhém kole představí tenisté Lehečka a Menšík a mezi ženami Bousková, Plíšková a Nosková. Dnes bude skoro jasno, během dne většinou polojasno a teploty 24 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Podíváme se na silnice po zprávách. Lukáš Miller ví, jaká je situace.
6: Hezké ráno, tak v Praze stále čekejte komplikace ve Strakonické do centra před Barandovským mostem. Tam řeší nehodu dvouosobních aut. Kolona je teď od dostihového závodiště v Chuchli asi na 15 až 20 minut. Nehoda překáží také v ulici k Barandovu směr centrum před Barandovským mostem. Uterá se dvě auta v levém pruhu, policisté na místě. V koloně se jede od sídliště Barandov, je to také asi na čtvrt hodiny. Ve Kbelské připomínáme omezení, které je obousměrně ode dneška. Projíždí se vždy pouze jedním pruhem, navíc jsou uzavřené sjezdy na Prosek, na Kbely a také na Letňany. Kolony se ale zkrátily, teď se popojíždí hlavně v Novopatské od Černého mostu do Kbelské, jsou to převážně kamiony. Popojíždí se také po Pražském okruhu směrem z D1 na letiště, zdržení od Vesce k Ořechu je asi 20 minut a na dálnici D7 jsou kolony na výjezdu a příjezdu do Prahy z Chomutova. U letiště je tam omezení, kolona do Prahy je od Středokluk z 5. kilometru, zdržení 25 minut, na výjezdu z Prahy asi 15 minut naberete od Evropské k letišti.
7: Díky moc, Lukáši, měj se.
6: Hezké ráno.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Do čtvrtka s datem 2. července vstáváte s Honzou Chlaněm a Rádiem Praha. Máme 6 minut po 9. Hezké ráno. Za chvilku Milky a Just the way you are. Tell me all your dirty secrets. A bude taky Ava Max a Wet Hot American Dream.

0: Brian Adams a jeho geniální Please Forgive Me. Je 9:45, posloucháte Rádio Praha.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Čtvrtek 2. července svátek slaví urozená Patricie. A tady je Petr Jungmann, hezký den. 10. díl seriálu 30 případů majora Zemana se jmenoval Vrah se skrývá v poli. Skutečná vražda v Babicích na Třebíčsku se odehrála před 75 lety v roce 1951. Při ní byli zabiti tři místní komunisté, čtvrtý byl těžce zraněn. Babický případ na rozdíl od seriálu nebyl nikdy zcela přesně objasněn, avšak spolehlivě posloužil k ideologickým cílům a tvrdým represím. Ve stejný den před 75 lety byla zahájena první přehlídka amatérského loutkářství – Loutkářská Chrudim. Heslem festivalu bylo Malé loutky velkými bojovníky za mír. Jeden z největších spisovatelů všech dob, nositel Nobelovy ceny Ernest Hemingway, si sáhl na život před 65 lety v roce 1961. Zastřelil se ve svých 62. První jaderný výbuch na atolu Mururoa uskutečnila Francie před 60 lety v roce 1966. V dalších 30 letech provedla země Galského kohouta na tomto atolu v Tichomoří 181 testů jaderných zbraní. Po létech krvavých válek se přesně před 50 lety v roce 1976 spojil severní a jižní Vietnam. Vznikla Vietnamská socialistická republika. První úplně autonomní umělé srdce na světě bylo v americkém Louisville operováno před 25 lety v roce 2001. Pacient Robert Tools žil s bionickým srdcem 101,50 dní. Nejcennější tenisovou trofej poprvé zdvihla nad hlavu lvice z Fulneku Petra Kvitová před 15 lety. V roce 2011 se stala wimbledonskou vítězkou.
5: Petra Kvitová.
4: Ve finále porazila Marii Šarapovovou 6-3, 6-4. Po třech letech si vítězství zopakovala. A kulatých 50 má dneska hokejový brankář, dvojnásobný mistr světa Tomáš Vokoun.
6: Výborně, výborně, Tomáši!
4: Já přeju pěkný den.
0: Ten den bude nejprve skoro jasný, během dne většinou polojasný, maxima 24 až 26 stupňů Celsia, teď jsme na těch 20, foukat bude slabý, místy mírný severozápadní až západní vítr. A jak to vidí Lukáš Miller?
7: Hezké ráno, tak v Praze ten provoz postupně slábne, ve Kbelské stále čekejte nové dlouhodobé omezení, které je obousměrně, vždy se projíždí pouze jedním pruhem, navíc se nedá sjet a najet na Letňany, na Prosek ani na Kbely. Kolony před tímto omezením jsou teď od sjezdu na Březiněve z D8 a také v Novopatské od sjezdu na Satalice stojí hlavně kamiony, to zdržení není nikterak výrazné. Nehoda stále v Praze překáží v ulici k Barandovu do centra, před Barandovským mostem, tam stojí v klesání u teras dvě auta v levém pruhu, kolona od sídliště Barandovy na 15 minut. Pomaleji se pak jede po Štěrboholské spojice od Hradecké dálnice D11 k Průmyslové, zdržení čtvrt hodiny, plní se Vlzenova od Bulhara k muzeu, tam je to na 10 minut, popojíždí se po Pražském okruhu směrem z D1 na letiště, kolony jsou od Lohkovského tunelu ke sjezdu na Ořech na 15 minut a na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště je omezení, kolona od Středokluk z 5. kilometru na 20 minut a na výjezdu z Prahy po D7 zdržení asi 15 minut od Evropské k letišti.
0: Díky moc, Lukáši, zatím ahoj.
7: Naslyšenou.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Surfer a Sorry Babe ve 9:30 na Radiu Praha. Dáme si zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré dopoledne. Městská firma Prague City Tourism, které dala Praha na starosti organizaci cestovního ruchu, by preferovala regulaci krátkodobého ubytování typu Airbnb po vzoru Chorvatska. Tam musí pronajímatelé bytů splnit konkrétní požadavky státu nebo města, jinak platformy typu Booking nezaregistrují jejich nabídku. Podle mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové se podoba regulace teprve řeší. Kvůli problémům s jednotným hlášením může letos zhruba 1000 firem podat daňové přiznání později. O prodloužení lhůty ale museli požádat do konce června. Maximální přípustný odklad jsou 3 měsíce. Některé firmy tak budou moci daňové přiznání podat až na konci září. Nový obor v Ostravě bude připravovat techniky i na dostavbu Dukovan. Vysoká škola báňská tam otevírá obor, který propojí energetiku se strojírenstvím. Reaguje tak na velkou poptávku po kvalifikované pracovní síle. Absolventi nového oboru budou moci podle děkana strojní fakulty Vysoké školy báňské pracovat jako energetici. Kromě jaderného průmyslu se ale uplatní i v technologickém odvětví. Kvůli prudkému nočnímu poklesu rozpuštěného kyslíku v Dyji u jezu v Bulharech na Břeclavsku uhynuli v řece ryby. Jejich množství zatím nelze určit, informovalo o tom Povodí Moravy. Hasiči na místě postavili nornou stěnu, provzdušňují vodu nad jezem a zaměstnanci Povodí odebírají vzorky. Dnes by mělo být skoro jasno nebo polojasno s teplotami 24 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje z dopravního infocentra kolega Lukáš Miller.
3: Hezké ráno, tak v Praze i nadále ten provoz slábne. Ve Kbelské připomínáme nové dlouhodobé omezení, které tady je. Až do poloviny srpna vždy se projíždí pouze jedním pruhem, navíc se nedá sjet a najet z Kbelské jak na Letňany, tak ani na Prosek, ani na Kbely. A kolony před tímto omezením jsou z D8 od sjezdu na Březiněves a také v opačném směru v Novopatské od sjezdu na Satalice. Jsou to hlavně kamiony, to zdržení není zásadní. Pomaleji se pak jde po Štěrboholské spojice na příjezdu Průmyslové od Hradecké dálnice D11, to zdržení z Černého mostu je 15 minut, plní se pak Vilzenová od Bulhara k muzeu, tam to zdržení je na 10 minut a také Legerová po pojíždí od Nuselského mostu k omezení u muzea. Po pojíždí se pak také po Pražském okruhu směrem z D1 na letiště od Lhokovského tunelu ke sjezdu na Ořech je to na 15 minut a plní se příjezdy a odjezdy po dálnici D7 do Chomutova. U letiště tam je dlouhodobé omezení, no a kolona je jak od Středokluk z 5. kilometru, tak také na výjezdu z Prahy od Evropské asi na 4 hodiny k letišti.
0: Díky moc, Lukáši, měj se.
3: Naslyšenou.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: To byla Šapárou na Good Luck Baby, je 10:15. Záchranná služba Středočeského kraje má na Slapech nový člun. O prázdninách s ním výjíždí k zásahům na vodní hladině i březích nádrže. Společně s vybavením za něj záchranka zaplatila 5 milionů a 800 tisíc korun.
1: Ve jménu šťastné plavby, šťastných návratů, pomoci těm, kteří to potřebují, tě křtím jménem svatý Mikuláš.
2: Ředitelka státní plavební správy Klára Němcová teď tady pokřtila nový člun.
3: Teď, aby to bylo konečné, poprosím kolegy, aby předali šampaňské.
2: Ředitel záchranné služby Středočeského kraje Pavel Rusý, pane řediteli, teď vidíme dva čluny, které vypadají naprosto autenticky, tak pojďte nám to teď objasnit.
4: Tak ten člun svatý Jan Nepomucký byl pořizovaný dříve tady na vodní nádrži Slapy. A ten druhý člun, ten je nový, ten jde teďka vlastně do provozu v této sezóně tady na Slapech a ten člun pořízený jako první, ten bude jezdit na Orlíku.
2: Jak moc důležité je to, že vaše záchranná služba sídlí přímo na těchto velkých vodních nádržích?
4: Tak určitě je to benefit pro ty potenciální pacienty, kteří se pohybují po břehu těch vodních nádrží a jsou to třeba místa, která nejsou úplně dostupná tou pozemní posádkou. A je to taková i akceschopnost vlastně zabezpečit celou tu vodní nádrž, jak ten jeden břeh, druhý břeh.
2: Oba čluny záchranné služby teď připlouvají k molu, abychom si je mohli také prohlédnout. Tomáš Stronček, počítám tady záchranář. Díváme se teď tedy do kabiny.
5: Mm-hmm. Kde máme veškeré vybavení, které je totožné jako na sanitním vozidle. Máme tady resuscitační batoh, batoh s kyslíkem a ventilátorem. Máme tady defibrilační přístroj a samozřejmě vyprošťovací pomůcky.
2: Jaké jsou ty vaše nejčastější zásahy? Vy sloužíte tady na Slapech?
5: Ano, sloužím tady na Slapech i na sanitním vozidle. Tady převážně se jedná o alergické reakce, o úrazy a samozřejmě teď byl víkend, kdy bylo extrémní teplo a byly tady bohužel i dva případy tonutí, bohužel s jedním případem utonutí.
2: Jakou máte radu pro lidi, kteří se míří rekreovat na Slapy?
5: Nechodit do vody v podnapilém stavu, sledovat okolí, všímat si, jak se chovají ostatní plavci, nepočítat s tím, že tonoucí člověk je člověk, který si bude sám volat o pomoc. Je to většinou tichá fáze, kdy se to těžko rozpoznává. Nepřeceňovat se.
2: Náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík z ODS. Kolik ten nový člun stál?
6: Celá ta akce, v podstatě člun, včetně vybavení, Středočeskou záchranku vyšla na 5 milionů 800 tisíc. Celý pořízeno z dotačního prostředku IROPu. A já jsem hrozně rád, že se nám vlastně podařilo splnit ten cíl, který jsme si dali, to znamená mít vodní sanitky, když to můžu říct v uvozovkách, na obou dvou velkých vodních plochách ve středních Čechách.
2: Zdravotnická záchranná služba bude na Slapech minimálně do konce prázdnin. Pokud by se ale turistická sezóna kvůli hezkému počasí protáhla, budou tady ještě déle. Od Slapské přehrady Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze nejprve skoro jasno, během dne většinou polojasno, maxima 24 až 26 stupňů Celsia, teď už jsme na těch 20 a foukat bude slabý, místy mírný severozápadní až západní vítr. A ještě Lukáš Miller s dopravními informacemi.
7: Hezké ráno, tak v Praze ten provoz je bez zásadních komplikací. Ve Kbelské ale připomínáme samozřejmě nové dlouhodobé omezení, které tady je obousměrně, jezdí se vždy pouze jedním pruhem, to znamená jak směrem do Letňan, tak také směrem do Hloubětí na Novopatské. Navíc se nedá sjet a najet jak na Letňany, tak ani na Prosek, ani na Kbely, s tím je potřeba počítat. Kolony před omezením jsou teď z D8 od sjezdu na Březiněvé asi na 10 minut a také v Novopatské se popojíždí od sjezdu na Satalice do Kbelské, také čekejte do 10 minut zdržení. Pomalej se jede po Štěrboholské spojice na příjezdu k Průmyslové od Hradecké dálnice D11, to je asi na čtvrt hodiny. Plní se Vilzenova ulice na příjezdu k muzeu od Bulhara je to na 10 minut a také Legerová ta popojíždí od Nuselského mostu k omezení u muzea. Kolony jsou pak i na Pražském okruhu z D1 na letiště a to od sjezdu na Vestec až ke sjezdu na Ořech. Přes oba tunely je to na 20 minut a na dálnici D7 teď je ucpaný hlavně příjezd do Prahy z Chomutova. Před omezením u letiště kolona od Středokluk z 5. kilometru celkově asi na 20 minut.
0: Lukáši, díky za dnešní spolupráci, měj hezký čtvrtek, ahoj.
7: Taky přeji, hezký den.
8: Rádio Praha, doprava každých 15 minut.
9: Milí dobří andělé, děkujeme. Když náš syn bojoval s leukémií, drželi jste nás nad vodou. Finančně a hlavně lidsky. Díky vám jsme to zvládli. Dnes už je léčba za námi. A tak jsme se i my stali dobrými anděli, protože rodin, jako je ta naše, jsou tisíce. Přidejte se k nám i vy na dobrýanděl.cz. Děkujeme.
10: Mediálním partnerem je Rádio Praha. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
11: Pražský update.

0: Kvůli rekonstrukci Kbelské ulice se tvoří na severovýchodě Prahy kolony. Čeští vědci pracují na umělých kloubech s léčivými látkami. Na severu Německa začalo hořet v nemocnici. Dva pacienti přišli o život. Dnes bude skoro jasno nebo polojasno, teploty až 26 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražští silničáři ode dneška opravují Kbelskou ulici na severovýchodě metropole. Průjezdná je v obou směrech jen jedním pruhem. Uzavřené jsou také některé sjezdy a nájezdy na ní. Kvůli omezení se na příjezdech od dálnic D8 a D10 tvoří kolony. Mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbora Lišková vyzývá řidiče, aby místem projížděli se zvýšenou opatrností.
2: Prosíme řidiče, aby respektovali dopravní značení, zejména u těch nájezdů a sjezdů, kde ta situace může být komplikovanější. Prosíme je, aby se věnovali řízení, aby byli k sobě ohleduplní a děkujeme jim za trpělivost.
0: Rekonstrukce Kbelské ulice potrvá do poloviny srpna a bude stát zhruba 460 milionů korun. Umělé klouby by v sobě mohly mít i léčivou složku. Odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické vyvíjejí 3D implantáty na míru, které budou mít například protizánětlivé účinky. Zatím hledají nejvhodnější materiály, které propojí léčiva s titanovými implantáty.
3: Zrovna tiskneme model kolene. Dokážeme přesně napodobit strukturu lidské kosti.
4: Chválí nejmodernější typ kovové 3D tiskárny Jiří Kubásek z Vysoké školy chemicko-technologické. Právě porezní struktury kloubních náhrad mohou podle vedoucího výzkumu Dalibora Vojtěcha fungovat jako zásobník léčiv. Už mají první vzorky.
5: Jsou na tom sírany, fosforečnany, to podporuje i vrůstání lidské kosti. Je tam trochu stříbra, aby to mělo antibakteriální účinek a je tam antibiotikum.
4: Léčivé kloubní implantáty vyvíjejí vědci ve spolupráci s Motolskou nemocnicí. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Při požáru nemocnice ve městě Luxwick-Slut na severu Německa zemřeli dva pacienti. Desítky dalších museli hasiči a personál nemocnice evakuovat. Nejméně 30 lidí se nadýchalo kouře. Hořet začalo nad ránem v jednom z pokojů v horním patře a oheň se rychle rozšířil do konstrukce střechy. Záběry z místa ukazují velké nasazení hasičů. I pacienty v kolečkových křeslech a na nemocničních postelích evakuované na trávník před budovu. V nemocnici bylo v době vypuknutí požáru přes 80 pacientů. Fotbalová asociace České republiky zvažuje na post trenéra mužské reprezentace i zahraničního kouče. Miroslav Koubek skončil po vzájemné dohodě s vedením asociace po vypadnutí národního týmu z mistrovství světa. Předseda fotbalové asociace David Trunda k tomu Českému rozhlasu řekl.
6: Já mám blízko i k zahraničním variantám. Myslím si, že v tento moment bych se k tomu i přikláněl, ale není to pouze moje rozhodnutí. Chceme najít někoho, kdo tady prostě s náma bude žít, kdo nás bude inspirovat, kdo trošičku třeba přinese i nové metody, nové věci na základě svých zkušeností ze zahraničí, ze zahraničních soutěží. Neznamená to, že v Česku nemáme dobrý trenéry.
0: Bude skoro jasno, během dne polojasno, teploty 24 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Krásné dopoledne, po zprávách se vracíme na silnice a slovo už má Lukáš Miller. Zdravím tě, jak to vypadá?
8: Také zdravím, hezké dopoledne, tak v Praze ten provoz je spíše poklidnější aktuálně po 10. hodině ve Kbelské, ale stále čekejte nové dlouhodobé omezení, to je tam obou směrně, jak jsme slyšeli ve zprávách, jezdí se vždy pouze jedním pruhem, navíc se nedá sjet ani najet, a to jak na Letňany, tak také na Prosek, ani na Kbely a kolony. Před tímto omezením jsou hlavně z D8 od sjezdu na Březiněves a také na příjezdu po Mladoboleslavské dálnici D10 z Novopatské od sjezdu na Satalice, jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Pomalej se pak jede v Praze také po jižní a Štěrboholské spojice vždy před Průmyslovou, od Černého a také z Lanového mostu je to vždy na 10 minut. Plní se Vilzenova ulice od Bulhara k muzeu, to zdržení je přes 10 minut a také Legerova po pojíždí od Nuselského mostu k omezení u muzea. Po pojíždí se pak také po Pražském okruhu směrem z D1 na letiště, kolony začínají u sjezdu na Vestec, pokračují až ke sjezdu na Ořech, zdržení celkově směr letiště asi 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Hezké dopoledne, 5:05, posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou. Dnes je čtvrtek 2. července a já mám pro vás další dobrou muziku. Thomas Robin. Milky Chance. Ray. Nebo teď Eminem a jeho

Vejdeme se pod ocasem, tak tuhle větu zná snad každý Pražák a v překladu znamená, že si s někým dáte sraz u sochy svatého Václava na Václavském náměstí. Přesně tohle místo je od jak živa spojené s historií naší země. Od vzniku republiky přes okupaci až po sametovou revoluci. V dolní části náměstí najdete poeziomat. Stačí jen otočit klikou a můžete si poslechnout proslov Václava Havla z roku 1989. Václavák se pyšní taky řadou historických a zajímavých budov. Tou nejzajímavější je Národní muzeum. Za zmínku ale rozhodně stojí taky Palác Koruna. Tahle pozdně secesní budova z 20. let minulého století

0: a Hloubětínem vždy se projíždí pouze jedním pruhem. Kolony před omezením jsou teď z D8 od sjezdu na Březiněves a také v Novopatské od sjezdu na Satalice, hlavně stojí kamiony. Pomalu se jede po Štěrbohorské spojce od Běchovic k Průmyslové, zdržení ve směru na Lanový most asi 10 minut. Plní se Vilzonová od Bulhara k muzeu, zdržení přes 10 minut a také Legerova po pojíždí od Nuselského mostu k omezení u muzea a po pojíždí se i na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště. Kolony začínají u sjezdu na Vestec a pokračují až ke sjezdu na Ořech. Tady je zdržení 20 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Zpěvačka Ray dospívala na Rádiu Praha, teď máme 10.30 a zprávy s Denisou Žižkovou. Přeji vám dobré dopoledne. V ulici Na Strži v Praze 4, kde dopravu dlouhodobě omezuje stavba metra D, začne v úterý platit další omezení. Kvůli opravě kanalizace bude v úseku mezi křižovatkami s Jeremenkovou a U Strže až do 14. srpna jednosměrná. Řidiči projedou pouze ve směru k Pankráci. Manažer Radomír Lašák by se mohl stát šéfem letiště Praha. Uspěl ve výběrovém řízení na obsazení místa člena představenstva. Oznámilo to dnes ministerstvo financí v tiskové zprávě. Lašák dříve působil například v Českých aeroliních nebo ve společnosti ČES. Úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku se otevře o měsíc dříve. Řidiči po 3,5 kilometrech dálnice, které stály zhruba 900 milionů korun, projedou už na konci července. Ředitelství silnic a dálnic tak chce částečně ulevit provozu v letní sezóně, kdy denně projede po dálnici na 20 tisíc vozidel. Hokejový obránce Radko Gudas se v NHL vrací na Floridu. Po konci v Anaheimu podepsal s Panthers 6letou smlouvu. Nové kontrakty mají také 3 čeští brankáři. Daniel Vladař se upsal na dalších 5 let v Philadelphii. Vítek Vaněček bude po konci Utahu minimálně 1 sezonu hájit barvy New Yorku Islanders a Jiří Patera podepsal roční 2cestnou smlouvu s Bostonem. Dnes má být jasno nebo polojasno a teploty kolem 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jaká je situace na silnicích, to už nám řekne Lukáš Miller. Hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne, tak relativně dobrá v Praze. Ten provoz je teď spíše poklidnější a to i navzdory novému omezení, které je ve Kbelské ulici. To omezení je průjezdné vždy pouze jedním pruhem, jak do Letňan, tak i do Hloubětína a zatím se jede víceméně plynule. Menší kolona se ale vytvořila na výjezdu z Prahy po Liberecké ulici před dálnicí D8. U právě sjezdu na Kbelskou je teď omezení pouze do jednoho pruhu a tam ta kolona je od Porsche Prosek asi na 5 minut. Silný provoz je na Štěrboholské spojice od Hradecké dálnice D11 k Průmyslové, zdržení asi 10 minut a kolony zhruba na 10 minut jsou pak také na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm vždy před sjezdem na Ořech. Pomalu se jede od Lochkovského tunelu, také od Plzeňské dálnice D5. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Standa Pekárek dostává nabídku, která se neodmítá. Stává se řidičem Československé televize. Seriál Volha. ČT2. Rob plánuje další střet s normandskými pány. A Mariana je zatažena do vysokých intrik u dvora. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí fascinující historii tance na stříbrném plátně s výběrem nejslavnějších tanečních čísel Hollywoodu. Premiérový dokument Svět tančí. Čtvrteční večer s Českou televizí.
4: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Radio Praha stále s vámi a za chvíli už pozvánka. Novou výstavu o historii divadla Spejbla a Hurvínka si můžete prohlédnout do konce měsíce na Mariánském náměstí. Podrobně už za chvíli.

0: Krásné dopoledne, činaské, mám chuť zloby. Teď máme 10:45. Legendární Hurvínek z Loutkového divadla z Pejbla a Hurvínka letos slaví 100 let. V Praze si můžete výročí připomenout například na výstavě před budovou Nové radnice, a to na Mariánském náměstí. Co všechno vás čeká, zjišťoval redaktor Mikuláš Vochuska, který je se mnou ve studiu. Hezký den.
1: Dobrý den. Výstava před magistrátem hlavního města Prahy připomíná 100 let od prvního vystoupení jedné z nejslavnějších českých loutkových postav. Návštěvníci si mohou zdarma prohlédnout historické divadelní loutky, které skutečně hrály na jevišti divadla z Pejbla a Hurvínka. Součástí jsou také výstavy, dobové fotografie, informace o historii divadla a nebo třeba možnost si poslechnout známé dialogy z Pejbla a Hurvínka. Já ještě připomenu, že jako první vznikl z Pejbl, a to v roce 1920, a až o 6 let později vytvořil Gustav Nosek jeho zmenšenou a vylepšenou kopii. Té se tehdy říkalo z Pejblík, ale zanedlouho se ujalo jméno Hurvínek.
0: A na co dalšího se můžeme těšit?
1: Hlavní atrakcí je prosklený výstavní box s originálními loutkami Hurvínka, Spejbla, Máničky, Bábinky i Žerika. Některé z vystavených loutek přitom diváci mohou dodnes vidět i při představeních. Součástí výstavy je také soutěž pro návštěvníky a přehled nejvýznamnějších okamžiků ze století existence této legendární dvojce.
0: A ještě na závěr, jak dlouho výstava potrvá?
1: Až do konce července. Výstava je přístupná zdarma přímo na Mariánském náměstí. Organizátoři ji pojali jako venkovní expozici, takže si ji mohou lidé prohlédnout kdykoliv během dne, ale třeba i večera při procházce centrem Prahy.
0: Výstava na Mariánském náměstí v Praze připomíná 100 let Hurvínka. Pozval nás na ní redaktor Mikuláš Vochuska. Moc děkujeme, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Vracíme se na silnice. V Praze je provoz spíše klidnější. Ve Kbelské je dlouhodobé omezení obou směrně mezi Letňany a Hloubětínem. Vždy se projíždí pouze jedním pruhem. Kolony před omezením jsou teď z dálnice D8 od sjezdu na Březiněves a také v Novopatské od sjezdu na Satalice. Tady stojí hlavně kamiony. Menší kolona je na výjezdu z Prahy po Liberecké k dálnici D8. Před omezením u Kbelské je zdržení 5 minut. Pomalej se jede po Štěrboholské spojce od Běchovic k Průmyslové. Zdržení v tuhle chvíli ve směru na Lanový most asi 10 minut. A jinak se stále plní Vilozonová od Bulhara k muzeu, zdržení je 10-minutové, také Legerová po pojíždí od Nuselského mostu k omezení u muzea.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
3: Genesis Live Over Europe. V roce 2007 se slavný band dal po 15 letech dohromady a vyjel na evropské turné. Turn It On Again, The Tour. Jedna ze zastávek byla 20. června v Praze před O2 arénou pro 20 000 diváků. Genesis, Live Over Europe.
2: Praha žije.

0: Krásné dopoledne, stále posloucháte Rádio Praha, teď už zprávy na 11. a ve studiu je Denisa Žižková. Hezký den.
1: Dobré dopoledne.
2: Darování krve před odjezdem na dovolenou vyzývají hasiči, policisté a záchranáři společně s transfúzními centry. Ministerstvo zahraničí vyhovělo prezidentovi a rozšířilo jeho delegaci na nadcházející summit NATO v Ankaře. Šéfka unijní diplomacie Kalasová navrhuje po nočních útocích na Ukrajinu další sankce proti Rusku. Dnes bude jasno, během dne polojasno, teploty až 26 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Transfúzní stanice napříč Českem žádají dárce, aby přišli darovat krev před odjezdem na dovolené. Vyzývá k tomu také pátý ročník kampaně s názvem I tobě v žilách koluje naše krev, kterou včera spustili policisté, hasiči a záchranáři v pražské fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové je v létě krev potřeba kvůli častějším úrazům.
4: Přes ty letní prázdniny integrovaný záchranný systém, tak ať jsou to hasiči nebo záchranka nebo policie, vyjíždíme často k úrazům, dopravním nehodám a proto jsou ty dárci potřeba. A samozřejmě před 2 rokama jsme do tohohle projektu zapojili i registr dárců kostní dřeně.
2: V minulých letech se do kampaně zapojilo skoro 100 000 dárců z řad veřejnosti i integrovaného záchranného systému. Pravidla pro darování krve lidé najdou na webových stránkách transfúzních stanic a nemocnic. Ministerstvo zahraničí už poslalo prezidentovi Petru Pavlovi mandát pro nadcházející summit NATO v Ankaře. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí hradu Vojtěch Šeliga. Mandát určuje hlavní priority, ze kterých bude Česko na summitu vycházet. Podle Šeligy také rezort rozšířil delegaci prezidenta a akreditoval mu víc zaměstnanců kanceláře.
5: Oceňujeme, že ministerstvo zahraničních věcí alespoň částečně vyhovělo žádosti kanceláře prezidenta republiky. Upravilo složení delegace na summit NATO a poskytlo k tomu mandát vlády.
2: Rozšíření své delegace prezident požadoval po tom, co jí rezort výrazně zredukoval a jmenovitě určil, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní. Po nové vlně ruských útoků na ukrajinský Kyjev navrhne šéfka evropské zahraniční politiky další sankce proti Rusku. Podle Kai Kalasové se mají týkat subjektů podporujících vojenský průmysl. Při nočním ostřelování ukrajinského hlavního města zemřelo nejméně 13 lidí a zraněných je několik desítek. Ruské rakety i drony zasáhly hlavně obytné budovy a civilní infrastrukturu. Ukrajinské vzdušné síly naopak během noci zaútočily na ruskou ropnou rafinerii ve městě Kstovo v Nižně Novgorské oblasti. Rozsah způsobených škod zatím není jasný. Fotbalisté Anglie porazili na mistrovství světa Demokratickou republiku Kongo 2-1. Do osmifinále postoupila také Belgie po výhře nad Senegalem 3-2 po prodloužení a Spojené státy americké, které porazili Bosnu a Hercegovinu 2-0. V 9 hodin večer českého času se v prvním kole play-off utká Španělsko s Rakouskem, v 1 hodinu ráno Portugalsko s Chorvatskem a v 5 hodin nastoupí Švýcarsko proti Alžírsku. Dnes bude jasno nebo polojasno a teploty 24 až 26 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na Rádiu Praha opět sledujeme stav silnic. Jaká je situace, to už nám řekne Lukáš.
6: Hezké dopoledne, tak v Praze je i nadále ten provoz spíše klidnější prázdninový ve Kbelské ulici, ale opět nesmíme připomenout dlouhodobé omezení, které obou směrně je mezi Letňany a Hloubětínem. Opravují tady kompletně povrch vozovky a probíhat to bude až do poloviny srpna. Projíždí se vždy pouze jedním pruhem. Kolony před omezením nejsou nijak dlouhé, teď jsou z D8 od sjezdu na Březiněves a v opačném směru od Novopatské od sjezdu na Satalice. Jsou to hlavně kamiony, osobní auta projíždí výrazně výrazně rychleji. Pomaleji se jede po Štěrboholské spojici od Běchovic k Průmyslové ulici s držením k Lanovému mostu asi 10 minut, také tam je to převážně silný tranzitní provoz. Plní se na magistrále Vilzonova ulice na příjezdu k muzeu od Bulhar a to zdržení je 10 minut, také Legerová tam 10 minut naberete na Nuselském mostu před omezením u muzea. Popojíždí se i po Pražském okruhu obou směrně před Ořechem, vždy před sjezdem na ten Ořech. Kolony jsou od Lochovského tunelu, také od plzeňské D5, vždy asi na 10 minut. Navíc směrem k letišti před sjezdem na Barandov, navíc teď přikáží i nepojízdný kamiony v pravém pruhu, musí se objíždět. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Stále posloucháte Rádio Praha, teď máme 6 minut po 11. a já mám pro vás další dobrou muziku. Bude tu Damiano David. Andrea Bocelli a David Guetta. Nebo Ed Sheeran. Teď Offenbach a Norma Jean Martin.

0: zhruba po čtvrt na 12. Stále posloucháte Rádio Praha a stále můžete hlasovat pro hit týdne na našem webu praha.rozhlas.cz a vyhlášení je potom vždy v neděli v 21 hodin večer. Ale sledujeme situaci na silnicích. V Praze je stále klidný provoz. Připomenu jen pár komplikací. Komplikace jsou například na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště před sjezdem na Barrandov. Na 15,5 kilometru stojí nepojízdný kamion v pravém pruhu a kluna od tunelu vás zdrží 10 minut. Ve Kbelské je dlouhodobé omezení obou směrně mezi Letňany a Hloubětínem. Vždy se projíždí pouze jedním pruhem. Omezení je naplánováno do poloviny srpna. Kolony před omezením jsou teď z D8 od sjezdu na Březiněves a stojí hlavně kamiony. Pomalej se jede na Štěrboholské spojce od Bychovic k Průmyslové, zdržení směrem na Lanový most je 10-minutové a stále se plní Wilsonova od Bulhara k muzeu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
1: Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
2: Viny. Dva legendární synthy bandy v hlasování. Pet Shop Boys a Mega Seller Actually nebo Depeche Mode a jejich legendární Violator. Pet Shop Boys nebo Depeche Mode. Zapeklitá otázka. Volba je u nás na Facebooku.

0: Krásné dopoledne, 11.30, stále posloucháte Rádio Praha a další zprávy s Denisou. Přeji vám dobré dopoledne. Piráčtí poslanci se při dnešních sněmovních interpelacích opět pustili do ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z ANO kvůli užívání obecního bytu a údajně nelegálním stavbám na jejím pozemku. Písemná interpelace Olgy Richterové z Pirátů mířila na premiéra Andreje Babiše z ANO, který se ministryně v písemné odpovědi zastal. K vyvození politické odpovědnosti, jak uvedl, nevidí důvod. Ministerský předseda se z dopolední části jednání dolní komory omluvil. Mrázová na vystoupení pirátských poslanců nereagovala. V pražské zoo se v květnu narodila dvě mláďata kočkovitých šelem karakalů. Návštěvníci je mohou vidět ve venkovním výběhu pavilonu Šelem a plazů. Kromě mléčné stravy si už koťata pochutnávají i na potravě dospělých, křepelkách, potkanech nebo králících. Zoo o tom dnes informovala v tiskové zprávě. O státních svátcích v neděli a v pondělí budou moci být otevřené obchody nad 200 metrů čtverečních. Zákaz prodeje ve větších provozovnách se na den slovanských věrozvěstů Cyrila Metoděje a den upálení mistra Jana Husa nevztahuje. Česká obchodní inspekce ale doporučuje, aby si lidé otevírací dobu podniku o svátcích přeci jen ověřili. V Thajsku zahynulo 8 mnichů, když do nich najel vozem 11-letý chlapec. Dalších 14 mnichů utrpělo zranění, 4 jsou ve vážném stavu. Dnes má být jasno nebo polojasno a teploty 24 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách opět na silnice a slovo už má Lukáš Miller. Jak to vypadá?
2: Hezké dopoledne, tak v Praze ten provoz zůstává spíše klidnější, bez zásadních komplikací. Lepší situace je třeba na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště. Před sjezdem na Barrandov na 15,5 km už nepojízdný kamion nepřekáží, ta kolona se tam rozjela. Pomalu se ale teď jede před sjezdem na plzeňskou D5 zdržení od Ořecha asi 15 minut. V Ekbelské ulici stále je dlouhodobé omezení obou směrně mezi Letňany a Hloubětínem. Vždy se projíždí pouze jedním pruhem a ty kolony jsou teď hlavně směrem od dálnice D8. Od sjezdu na Březiněves je to asi na 10 minut, stojí tam hlavně kamiony. Pomaleji se pak jede po Štěrboholské spojice na příjezdu k Průmyslové ulici od Hradecké dálnice D11, zdržení směr Lanový most asi 10 minut, jsou to zejména kamiony v pravém pruhu. Plní se pak příjezdy do centra po magistrále, a to od Bulhara k muzeu, zdržení 10 minut. 10 minut neberete i v Legerově od Nuselského mostu k omezení u muzea. A na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na 2. kilometru, tam pracují silničáři, fronta má 2 kilometry, zdržení do Prahy 10 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pražská zoo má nový přírůstek. Lachtanímu samečkovi je teprve měsíc a proto ho musí chovatelé pravidelně kontrolovat a vážit. Podrobně už za chvíli.

0: Nirvana dozněla na Rádiu Praha přesně minutu před 11:45. Má teprve měsíc a většinu dne prospí. V Zoo Praha se po 7 letech narodilo mládě Lachtana. Malému samečkovi je teprve měsíc a proto ho chovatelé pravidelně kontrolují a také váží. Nesměla u toho chybět naše letající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Déšť, když prší, tak si zalezou do vody a plavou.
2: Výborně, tady už nám odpovídají, zdraví nás.
1: Ano, to je maminka Daisy. Taky vedle v bazénku tady a teď jdeme vyzvednout toho našeho vpáče tady. On většinou dne prospí, takže ho musíme na vážení většinou budit. Tak jdeme na to.
2: Chovatelka Lachtanů Helena Rosypalová teď jemně a láskyplně budí lachtaní mládě. Tak mládě jsme teď vzali do náručí, respektive paní chovatelka. Teď míříme už do vedlejší místnosti k váze.
1: Jdeme na to. Tady máme takovou vaničku, akorát já jsem si to vaničku nezapla, tak já ho musím na chvilku pustit. Ale to vůbec nevadí, my ho tady takhle pouštíme. Zapneme si mezi tím váhu.
2: Ale je vidět, že prozkoumává tady okolí.
1: Prozkoumává, vždycky nám to tady počurá a pokaká, takže máme co uklízet.
3: Šup do vaničky.
1: No pojď ty, už se nám tam nevejdeš. Prosím tebe, no. 8560. Samička zřejmě neměla mlíko, takže dostala různé podpůrné věci, aby se jí to mlíko začalo tvořit a tomu mláděti jsme museli pár dní ze začátku vlastně pomoct a trošku ho přikrmit, aby nestratilo sílu.
2: Filip Mašek, mluvčí zoologické zahrady v Praze. Filipe, my jsme teď byli u vážení mláděte Lachtana.
4: Tak Lachtany jihoafrické nechová moc zoologických zahrad v Evropě, takže toto mládě jsme očekávali s napětím. Věděli jsme samozřejmě, že porod přijde, věděli jsme také, že Daisy je prvorodička, takže jisté obavy byly, ale Daisy to zvládla perfektně. A porodila nám vlastně pravnuka legendárního Gastona, který tedy se nechvalně proslavil v roce 2002, kdy uplaval během povodní a potom tedy tragicky zahynul.
2: Protože se lachtaní mláďata rodí na souši, musí se nejdřív naučit plavat. I proto zatím sameček zůstává v zázemí expozice. Pokud půjde všechno hladce, návštěvníci ho uvidí zhruba v půlce srpna. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Ještě dodám, že zítřejším hostem pořadu Pražákům je hej, bude po 12. hodině vrchní chovatel Lachtanů Zoo Praha Jakub Mezej, tak určitě poslouchejte. My i nadále sledujeme situaci na silnicích a já se dívám, jak to vypadá na Pražském okruhu. Tady lepší situace směrem z D1 na letiště před sjezdem na Barrandov na 15,5 kilometru. Už nepojízdný kamion nepřekáží, kolona se rozjela. Pomalu se teď jede před sjezdem na plzeňskou D5 a zdržení je 15 minut. Ve Kbelské je dlouhodobé omezení obousměrně mezi Letňany a Hloubětínem. Vždy se projíždí jen jedním pruhem. Omezení je naplánováno do poloviny srpna. Kolony před omezením jsou teď z D8 od sjezdu na Březiněves a stojí hlavně kamiony. A pomaleji se jede po Štěrboholské spojce od Běchovic k Průmyslové. Zdržení ve směru na Lanový most je 10 minut a také je to zejména silný transitní provoz. Jinak plní se stále Vilzonová od Bulhara k muzeu. Zdržení přes 10 minut a také Legerová popojíždí od Nuselského mostu k omezení u muzea. Ještě dálnice D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na 2. kilometru pracují silničáři, kolona má asi 2 kilometry a zdržení tady 10-minutové.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Pražský update.

0: kvůli rekonstrukci Kbelské ulice se tvoří na severovýchodě Prahy kolony. Ministerstvo zahraničí vyhovělo prezidentovi, rozšířilo jeho delegaci na nadcházející summit NATO. Soud Evropské unie potvrdil obří pokutu pro americkou společnost Google. Dnes má být jasno nebo polojasno, teploty až 26 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražští silničáři od dneška opravují Kbelskou ulici na severovýchodě metropole. Průjezdná je v obou směrech jen jedním pruhem. Uzavřené jsou také některé sjezdy a nájezdy na ní. Kvůli omezení se na příjezdech od dálnic D8 a D10 tvoří kolony. Mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbora Lišková vyzývá řidiče, aby místem projížděli se zvýšenou opatrností.
2: Prosíme řidiče, aby respektovali dopravní značení, zejména u těch nájezdů a sjezdů, kde ta situace může být komplikovanější. Prosíme je, aby se věnovali řízení, aby byli k sobě ohleduplní a děkujeme jim za trpělivost.
0: Rekonstrukce Kbelské ulice potrvá do poloviny srpna a bude stát zhruba 460 milionů korun. Ministerstvo zahraničí vyhovělo prezidentovi Petru Pavlovi. Na nadcházející summit NATO v Turecku si bude moci vzít víc lidí z kanceláře Hradu. Rezort už prezidentovi také poslal mandát pro summit.
3: Ministerstvo původně delegaci prezidenta zmenšilo a jmenovitě určilo, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní a požadoval změnu. Podle mluvčího Hradu Vojtěcha Šeligy jde od rezortu o částečný ústupek.
4: Oceňujeme, že ministerstvo zahraničních věcí alespoň částečně vyhovělo žádosti kanceláře prezidenta republiky. Upravilo složení delegace na summit NATO a poskytlo k tomu mandát vlády.
3: O účasti prezidenta v Ankaře rozhodl předběžným opatřením ústavní soud. Premiér Andrej Babiš z ANO už Pavla ale několikrát vyzval, aby na summit i tak nejezdil. Naposledy to zopakoval dnes v rozhovoru pro deník CZ.
5: Je to vláda, která rozhoduje a která má samozřejmě v gesci zahraniční a bezpečnostní politiku. Pan prezident na tyhle věci nemá vliv.
3: Summit v Ankaře bude 7. a 8. července. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Americká technologická společnost Google musí Evropské unii zaplatit 4 miliardy eur, tedy v přepočtu 100 miliard korun. Obří pokutu dnes potvrdil Soudní dvůr Evropské unie, dal za pravdu Evropské komisi, podle které Google zneužívá operačního systému Android k potlačení konkurence v oblasti vyhledávacích služeb.
6: Pokuta pro Google je nejvyšší, jakou kdy Evropská komise kterékoliv firmě vyměřila. Soudní dvůr zamítl odvolání společnosti Google. Podle soudu nezákonně omezovala výrobce mobilních zařízení s operačním systémem Android a provozovatele mobilních sítí. Snažila se tak upevnit dominantní postavení svého vyhledávače. Prostřednictvím dohod o předinstalaci a licenčních podmínek pro určité aplikace Google vyžadoval upřednostňování svého vyhledávače a také prohlížeče Chrome. Společnost už v minulosti od Evropské komise dostala i další nižší pokuty, mimo jiné za zneužití svého dominantního postavení na trhu. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Basketbalový reprezentant Adam Kejval po dvou sezónách opouští basketbalisty Brna. O jeho odchodu informoval klub na sociálních sítích. 24letý pivot je aktuálně s národním týmem, který čeká v pátek další zápas kvalifikace mistrovství světa proti Švédsku ve Stockholmu. O 3 dny později se Češi utkají v Brně s Estonskem. Dnes má být skoro jasno, během dne polojasno a teploty 24 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Na Rádiu Praha už čas na zprávy ze silnic a jak to vypadá, nám řekne Lukáš Miller.
8: Hezké poledne, tak docela dobře. V Praze ten provoz zůstává poklidnější, pomalej se jede po Štěrboholské spojice na příjezdu k průmyslové Orběchovic, držení směr Lanový most je tam asi na 10 minut, je to zejména silný transitní provoz, jede hodně kamionů. Kolony čekejte na Pražském okruhu obou směrně mezi letištěma D1, vždy před sjezdem na Ořech, a to od plzeňské D5, také od sjezdu na Barrandov, je to vždy na 10 až 15 minut. Plní se příjezdy do centra Prahy po magistrále, jak ve Vilzenově od Bulhara k muzeu, to je na 10 minut, tak také v Legerově, tam se popojíždí z Nuselského mostu do omezení u muzea. A na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na 2. kilometru pracují silničáři. Kolona je asi 2 kilometry, zdržení do Prahy 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha.
9: Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
7: Krásné poledne, 6 minut po 12. Od mikrofonu stále zdraví Lenka Vahlová a mým hostem bude už za chvíli novinářka a taky moderátorka Nora Fridrichová. Zůstaňte s námi.
1: Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: Rádio Praha. Na Rádio Praha.
1: Krásné odpoledne, 9 minut po 12. a ve studiu rána Rádia Praha už je Nora Fridrichová. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobré poledne, děkuji za pozvání a všechny moc zdravím.
1: A já začnu rovnou vaším podcastem. Jsem hrdým odběratelem.
2: Děkuju.
1: I naši kolegové, podporujeme vás. A vy máte přes 6 tisíc na Hero Hero. Takže zdánlivě jednoduchá otázka na úvod. Jak se vám podařilo nabrat takhle neuvěřitelné množství? Čím to?
2: Nejsem jediná, komu se takhle vede. Vlastně děkuju tedy, že se na to vůbec ptáte, protože každý, kdo odchází třeba z tradičního média do něčeho takto nového, tak nikdy nemá jistotu, zda se to povede, protože nějakým způsobem musíte vycítit, co funguje, co nefunguje, možná taky chytit tep té doby, ano. A to já jsem vlastně na začátku moc nevěděla, člověk to neodhadne předem. Zkoušela jsem věci, některé se mi nepovedly nebo nešly tak, jak měly, takže jsem i měnila koncept. A úplně stručně, když bych měla odpovědět, a já se nechci nějak vyvyšovat, ale to, co probírám se svými hosty ve studiu, je to, co mě osobně velmi zasahuje zpravidla. Ať je to nějaký příběh, nebo ať je to věc politiky, ale já to v tom studiu prožívám s těmi lidmi a řekla bych, že autentičnost, opravdovost nějakého prožitku, nějakého dramatu, protože často tam probíráme věci nemilé, tak možná je něco, co lidi chtějí slyšet a co je zajímá.
1: Tím pádem to se liší od té práce předchozí v České televizi, v Českém rozhlase, kde vlastně není prostor tolik dát najevo nějakou tu emoční rovinu a svůj názor. Říkám to správně?
2: Vlastně ne, protože já jsem na tom dost stavila i svůj pohled na ten koncept 160 hodin, 168 hodin, omlouvám se.
1: Už ani nevíte, jak se to jmenuje.
2: Je to pravěk. Ne, není. Já jsem na to velmi hrdá, na tuhle svou profesní minulost, ale řekla bych, že ten osobní otisk tam byl právě třeba v příbězích samoživitelů, lidí, kteří čelili nějakým životním nesnadným osudům a vlastně i komunita se jim třeba pak pokoušela pomoci, protože já takhle pohlížím na svět a takhle si myslím, že to i správně funguje, jo, když to úplně zjednoduším. A plus teda se do toho prolínal a prolíná stále i můj kritický pohled na správu věcí veřejných, třeba na politický výkon a podobně, protože se domnívám, že tohle je přesně vlastně v popisu té novinářské práce, o to se snažím.
1: A já jsem vyhodila na Instagram takovéto rychlé otázkové okno, že přijdete, hned tam přišla první otázka, jestli se vám nestýská po České televizi nebo předtím vlastně i po Českém rozhlase.
2: Byla to pro mě velmi srdeční záležitost odcházet. Bylo to pro mě těžší, než jsem si myslela. Když jsem odešla, tak mě pak nastoupily takové panické ataky. Kdo je zažil, tak ví, protože jsem to vyprávěla několika přátelům, co mají za sebou něco, kdy zažívali panické ataky.
1: Jako jestli se užívíte.
2: Ne, to ne. Z té změny vlastně, protože já jsem v té České televizi byla čtvrt století, takže to byla veliká změna pro mě a ta ataka vypadala tak a zmizela mi relativně až letos, že se ráno probudíte a piko vteřinu má hrozný strach. To je ta ataka, ten moment, jo. A měla jsem tu instituci ráda, hrdě jsem pro ní pracovala, takže otázka byla, zda se mi nestýská, ale vzpomínám na ní velice ráda a jsem té instituci velmi vděčná a Českému rozhlasu stejně tak.
1: Se mnou je Nora Fridrichová, stále posloucháte Rádio Praha a my se teď podíváme na silnice.
0: Pražákům je hej na Rádio Praha.
1: A pojďme se podívat, jak to v tuhle chvíli vypadá na silnicích. Pomalej se jede po Štěrboholské spojce od Běchovic k Průmyslové, zdržení směrem na Lanový most asi 10 minut, také to zejména silnější transitní provoz. Jinak kolony čekejte na Pražském okruhu obou směrně mezi dálnicí D1 a letištěm vždy před sjezdem na Ořech. Kolony jsou od plzeňské D5 a také od sjezdu na Barandov. Plní se Vilzonová od Bulhara k muzeu a zdržení je přes 10 minut. Také Legerová popojíždí od Muselského mostu k omezení muzea a ještě D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova. U letiště na 2. kilometru pracují silničáři, čekejte zdržení i tady.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15.

0: Krásné odpoledne, 18 minut po 12. Posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu je stále Nora Fridrichová, novinářka, moderátorka, která nám právě teď mává do našich kamer. Můžete se klidně podívat do studia Rádia Praha. Skutečně nás teď uvidíte živě v našem studiu. Nicméně, Noro, než se podíváme na ty konkrétní témata, která probíráte v rámci vašeho podcastu, tak mě jenom zaujalo. V srpnu 2024 jste vlastně odešla z České televize. Ten podcast jste rozjela až v březnu 2025. Mezitím bylo co? Vy jste se rozmýšlela, jak dál, jak postupovat?
1: Mezitím byla moje konkurenční doložka šestiměsíční, kterou televize uplatnila vlastně hned, když jsem se s ní začala domluvat o tom, že bych tedy odešla, protože já jsem odešla dohodou, ale ta nabídka, že tedy odejdu radši, padla z mé strany a televize se té nabídky hned chytila tehdy, ale zároveň hned na mě tedy uplatnila tu svou konkurenční doložku. Já to říkám proto, že teď se vlastně to samé řeší u Václava Moravce. Takže tohle je věc, kterou já jsem měla podobnou. A takže mě nezbývalo nic jiného, než 6 měsíců počkat. A to jsem udělala, ale já jsem mezi tím jedna, který potřebovala dát trošku dohromady tu svou nadační činnost, tu charitativní činnost, protože jako tam nikdy práce nekončí. A zároveň jsem potřebovala popřemýšlet, jak to na tom trhu vypadá. Protože co si budeme povídat? Já jsem odešla z jednoho trhu do druhého. Digitální svět a svět tradičních médií nejsou úplně propojené světy. Lidé tam nejsou úplně stejní. A já jsem uvědomuju si, vlastně divácky přesídla někam, kde jsem si budovala takzvaně novou komunitu, která teď je trochu mladší, je jiná, třeba na YouTube, ten mi dává přesnou analytiku, kdo mě sleduje a podobně. A ten trh digitální se extrémně jako rychle vyvíjí, modernizuje se a je opravdu jiný. A já to říkám s naprostým respektem vůči třeba České televizi. Já jsem v minulosti použila slovo nějaký mastodont nebo něco, ale já to nemyslela jako hanlivě, ale prostě technologicky ten internet samozřejmě je mnohem dál, mimo jiné proto, že všichni věří v jeho budoucnost, takže se primárně technologicky investuje právě do něj.
0: No a když to byly neznámé vody, tak co jste všechno si takzvaně musela ošahat, než jste vstoupila do toho digitálního světa?
1: Úplně první bylo to, že když jsem odcházela z ČT, tak hned během září já odešla na konci srpna. Například bylo toto téma, to mi lidé hodně říkali, rozjeď si 168 hodin v onlineu, my tě podpoříme. Tak to, co bylo úplně první, bylo nutné si vyjasnit. Já jsem vlastně v zápětí dostala právě nabídku od Hero platformy, kde jsem teda jako exkluzivně, kteří mě hned vyvedli z konceptu a říkali, ten digitální svět funguje úplně jinak. Já to popíšu jenom proto, aby bylo zřejmé, jak jiné to je, protože jsme v Českém rozhlasu, který právě používá ten koncept, na který jsme byli všichni jakoby desítky let zvyklí. Tak vlastně v tom digitálu to funguje tak, že vy to stavíte na své tváři, na své jméně, na konkrétním jednotlivci, který buduje nějaký tedy produkt, ale ten nemá spočívat v tom, že okamžitě vybudujete kolos, pořád nabíráte lidi a podobně. Takhle to vlastně v digitálu se nedělá. Vy začínáte s jedním malým podcastíkem, který postupně rozvíjíte, ale výhodné nebo správné je to třeba v tom, že neděláte žádné dluhy, neberete si žádné půjčky, protože vlastně tu komunitu svou, těch lidí, kteří vás podpoří, ale vy jim za to vlastně dodáváte to, co by je mohlo zajímat, tak ty si budujete postupně a vlastně synergicky to roste a vy se vlastně od začátku živíte, byť třeba na začátku s jiným příjmem než pak na konci, ale to je ten princip. No a ta doba, která je dneska, do které vlastně jdeme, zejména díky umělé inteligenci, která to je všude přítomná a bude nás nahrazovat, jako to se jako děje a bude dít v čím dál větší míře, tak ta bude postavená na tom, že na mediálním trhu se lidé budou asi zřejmě uchylovat ke konkrétním lidem, které znají, jejichž práce znají a o které si můžou něco myslet, protože s ní mají nějakou zkušenost, protože zbytek toho mediálního obsahu a těch produktů bude hodně nahrazovat právě AI. My už to dneska vidíme, když si dáte nějaké slovo do vyhledávače, tak vám samozřejmě vyběhnou články, ale úplně všechny ty články předběhne jaksi sumář AI, který vykrade všechno, co je volně dostupné a už vám z toho udělá vlastně analýzu. Jo? Takhle vlastně ta AI to s námi dělá.
0: A teď k těm tématům, protože kromě toho, že jste na Hero, tak část obsahu dáváte i na YouTube. Mm-hmm. Tam máte kolem 26 tisíc odběratelů, což je také úžasné číslo. A když jsem dala seřadit podle těch nejoblíbenějších videí, tak první vyskočil Dominik Mony. Vrahovi mé matky odpustit nemůžu. Mm-hmm. Překvapilo vás to, že tohle táhne? Tenhle silný příběh?
1: Vůbec ne, protože když jsem s Dominikem natáčela v tom studiu, tak jsem to prožívala jako velmi intenzivně ten rozhovor.
0: A teď mě zamrazilo.
1: On je neuvěřitelný, on vlastně provází celou tu sérii i na veřejných debatách a tak teď nedávno jsem byla na jedné s ambasadory proti domácímu násilí, on tam byl taky a on silou své osobnosti tou pokorou, tou křehkostí toho tragického příběhu jeho mámy, jak ho vysvětluje, tak jakoby láme srdce. Mně se to stalo s ním stejně tak. Já jsem do toho vlastně nešla vůbec ničím, protože jsem samozřejmě znala tu tragickou událost hroznou, která se stala paní Moniové, ale Dominika jsem neznala, no ale jako v tom studiu najednou tam před mnou seděl člověk, kterému jeho otčím zavraždil mámu a on zpětně to všechno vypráví, jak je to zasahlo, popisoval vlastně i to, jak ten systém se s tím vlastně neuměl poradit, že třeba ten otčím z vězení uplatňoval různé své dědické nároky a dával různé své zákazy na vypořádání vily a podobně. Pak jako to je to nechutné, to jsem vlastně i byla ráda, že tohle popsal, jak to tady máme nastavené. No, ale překvapilo mě, že říkáte, že to byl Dominik, protože velmi výrazný rozhovor byl třeba a hodně sledovaný byl s Katkou Bradáčovou.
2: Hned druhý.
1: No, jo. Aha, dobře, s Katkou Bradáčovou, který byl druhý a to zase já ho uvádím, protože to je takový rozhovor, který je komplikovaný, protože Katka vlastně ona je stejně stará jako já, nebo je o půl roku starší. Je to po desítky let narkomanka, nejznámější narkomanka v Česku, ale to se do toho rozhovoru trošku propsalo samozřejmě. Strašně zajímavé to bylo, ale já jsem s Katkou natáčela poprvé a mě vždycky já, když koho mám v tom studiu, tak já si to prožívám s ním a proto ho i zvu, protože mě to osobně hrozně zajímá a mám spoustu věcí, na které se potřebuji jako doptat. Ale ten Dominik mě nepřekvapuje. Jsem moc vděčná, že ta série Moniová vznikla a ona dost zase zvedla to téma domácího násilí a to je ohromně důležité.
2: Říká můj dnešní host Nora Fridrichová.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu je novinářka a moderátorka Nora Fridrichová. Zatím se bavíme o jejím podcastu, ale nebojte, budou i další témata. A mě teď zajímá zákon džungle s Alešem Rozehnalem, protože to je vlastně ještě stále nedávná novinka. Proč jste zařadila tenhle formát?
1: Tohle je nápad právě docenta Rozehnala, což je docent práv, pedagog na různých vysokých školách, je to expert na obchodní právo, na autorské právo a podobně. A taky můj jako letitý kamarád, opravdu my jsme jako velicí kamarádi a to, co vlastně se dneska odehrává v tom podcastu, jehož i nás mimochodem vymyslel zákon džungle Supermano, tak to chci říct, tak tohle probíhalo předtím, když jsme spolu šli na drink. My jsme spolu rádi chodili večer ven, sami dva a takhle jsme se vždycky bavili o těch věcech, pomlouvali jsme kde koho, jo, co se vlastně šustne v tom pražském zákulisí nebo na Malé Straně a každý z nás měl různé typy zákulisních informací, které jsme si sdělovali, takže proto vlastně vznikl tenhle podcast. Je z hlavy Aleše, který chtěl mít takovýhle produkt a já jsem, protože už on ho zamýšlel delší dobu, ale před rokem já jsem startovala svůj osobní podcast, takže jsem nemohla, to nedávalo úplně jako logický smysl spouštět dva projekty, ale teď už to šlo. Ale mezi tím Aleš tomu dospěl jakoby ke mně také nějakou svou cestou, že prostě se to potkalo a teď máme tenhle podcast, který včera jsme točili 9. díl, takže my jsme fakt jako baby podcast. Ale už jsme se dostali na jednání úřadu vlády, kdy premiér Babiš nás komentoval, tady panu docentovi skázal, že je podvodník, což je vtipné od někoho, kdo za podvod stojí dokonce před soudem, který teď má imunitu. A takže my jsme vlastně pyšní, že jsme takhle.
0: Jaké jsou reakce fanoušků a odběratelů? Protože teď tam jsou dvě linie. Zákon džungle a takzvaně samotná Nora.
1: Zákon džungle primárně dáváme i celý na YouTube, aby měl největší dosah. YouTube je platforma, která je geniální. To je nejlepší digitální platforma světa pro tenhle typ produktu, pro mediální produkty. Doporučuji všem kolegům novinářům, pokud budou startovat nebo startují, tak YouTube je ten základ. Prostě ten musí být. A ten koncept je teď takový, jak jste zmínila, že vlastně mám účet na YouTube, tam prostě dáváte třeba část obsahu zadarmo pro lidi a tu druhou část, nechci říkat zbytek, ale druhou část nebo to podstatné právě dáte za ten paywall. A mimochodem YouTube je platforma, která i za tu část, která je zadarmo, vlastně tvůrcům platí a platí velmi dobře. Není to žádný šizuňka, bych tak řekla. Ale na tom YouTube, ten český YouTube je hodně politický, hodně diváků na českém YouTube hledá politiku proto, nebo ne proto, ale je tam třeba mimořádně úspěšný podcast Keci a politika, má prostě tam vybudovanou svoji fanouškovskou základnu a Alešovi se teď dějou věci typu, že mu tam muži píšou, že ho milují a podobně, protože prostě ty glosy, které on tam tedy pronáší, diváky zasahují a oslovují. Ale zároveň jsem věděla, že na YouTube, nebo předpokládala jsem, tohle fungovat bude, protože správa věcí veřejných, politika, výkon práva či zneužívání práva a hlídání a dodržování právního státu, o což nám v tom podcastu jde, tak to je něco, to jsou témata, která jsou důležitá a veřejnosti je nutné o tom podávat zprávy.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Teď krátce po půl jedné se vracíme na silnice a slovo už má Tomáš Kolmistr. Zdravím tě, Tome, jak to vypadá?
3: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na D1 počítejte se silným provozem za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Ve směru na letiště se popojíždí od sjezdu na Barrandov až k Ořechu. Ve Kbelské od dnešního rána trvá omezení, jezdí se v obou směrech pouze jedním pruhem mezi Cínoveckou a Novopatskou. Navíc jsou zavřeny sjezdy na Kbely, Prosek a Letňany. Neprůjezdný je také úsek mezi Novopatskou a Poděbradskou. Na Štěrbohorské spojce trvá silnější provoz směrem na Lanový most od Běchovic k Europarku a plná je Vlzonová od hlavního nádraží do Legerovy a také Ječná před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Ve studiu Rádia Praha je se mnou Nora Fridrichová, novinářka, moderátorka. A protože jsme začali se bavit o těch jednotlivých tématech v rámci podcastu Nora, tak já musím zmínit Eriku Eliášovou a teď doufám, že ho správně vyslovím, Mike Oganessian.
1: Oganessian, ano.
0: Tak a bavili jste se o záchraně týraných zvířat, což je úžasné téma, oni jsou tedy úžasně zapálení pro tu věc, ale v tom podcastu, posluchači, pokud ho viděli, tak Mike je trošku už někdy za hranou. Jak vy jako moderátorka se s tímhle dokážete popasovat a takzvaně tohohle divocha krotit, aby to stále mělo tu výpovědní hodnotu a lidé to, posluchači, třeba nestopli ten podcast, protože je nebaví to, jak je expresivní a impulzivní, ale jde o důležitou věc, záchrana týraných zvířat.
1: Já jsem s panem Oganessianem natáčela už několikrát a tohle, co se odehrávalo, tady se odehrávalo i v těch předchozích podcastech, takže
0: jste zvyklá.
1: Nebylo to pro mě úplně překvapující. Pravdou je, že některé lidi to irituje, ale zase tenhle konkrétní youtuber, on se mnou i hádal o tom, že není youtuber, on je takový člověk, že vlastně dost chytá druhé za slovo a tím, to je nějaká taktika, podle mě se je tím snaží trošku rozhodit, aby získal navrh hned, o což usiluje prakticky celou dobu, což je v tom podcastu taky jako znát. Tak ale on má kolem sebe vybudovanou velmi emocionálně vůči němu nastavenou základnu fanouškovskou, se kterou to tahne už jakoby mnoho let. A k tomu tématu totiž, jinak ten Mike je poměrně dost kontroverzní postava kvůli minulosti, kdy trolil městskou policii, nemám na to takhle úplně pozitivní náhled jako on. Například.
0: On vystupoval jako Mike je pán, že jo?
1: Ano.
0: Původně.
1: Ano, ale tahle youtuberská produkce je úplně typická pro tvůrce jeho typu a když někdo vlastně na něj pohlíží kriticky, což lze velmi snadno, tak já upozorňuji, buďme rádi, že na tomhle poli máme typa, který tady takzvaně honí třeba dezinformátory, než kdyby šlo o člověka typu Andrew Tate, který hejtuje ženy. Ano, no prostě ta doba je dnes taková, že na digitálních platformách typu YouTube velmi snadno získáte na popularitě a vybudujete si silnou komunitu právě přes ten kontroverzní obsah. Ono to je na tom dost postavené, vlastně to balancování na té hraně. Ale tahle konkrétní událost, která se týkala vesničky v jižních Čechách, mimochodem, já na to teď budu točit podcast, nebudu prozrazovat, ale hrozně zásadní a zajímavý v tom, protože ti youtubeři pouze odhalili něco, co se odehrávalo vlastně řadu let a na což upozornil někdo jiný. Ale ti youtubeři tam tedy přijeli,
0: A jenom malinká vsuvka, kdyby náhodou posluchači nevěděli, o co se jedná. Jedná se o pána, který prostě týral svoje zvířata. A je to dlouhodobá věc. Psi, koně a tak dále.
1: Ještě je to tak, že to týrání natočila na mobilní telefon sousedka. Tohoto tyrana a ona s tím obcházela měsíce různé úřady, ale tohle tam fakt nebyla žádná novinka. Vlastně tím byli šikanováni všichni v té obci Chvalkovice, myslím, že se ta obec jmenuje. A až poté dala ty záběry České televizi, která tu reportáž, kterou o tom natočila, umístila na sociální sítě a to se stalo okamžitě virálním. Hit není to správné slovo, protože ty záběry byly opravdu jako nepříjemné, jako razantní. Ale na to konto se do té vesnice sjeli vlastně tito youtubeři, povolali ten svůj DAF a tam se strhla demonstrace, která byla rovněž na hraně, jako vlastně všechno doposud, jakoby co tak jako známe, jak probíhá vlastně přímo v tomhletom typu kontentu. No a výsledkem je, že tomu pánovi zmizela ta zvířata, už je nemá, ale zároveň je pravdou, že veřejnost nevnímala negativně to vygradování té celé situace právě proto, že úřady tedy nečinně přihlížely tomu, co se tam dlouhé roky jako předtím dělo. No, ale ten podcast vlastně je hraniční a někteří z těch mých odběratelů na to upozorňovali, vlastně je to patrné i v té diskuzi, ale já tohle všechno vím. Vím i, že třeba Mike Oganessian je člověk, který naprosto rozděluje společnost, ale tahle konkrétní věc, která se týká týrání zvířat, je pro mě naprosto zásadní a o tom byl teda ten podcast. Ne?
0: No a dá se vůbec ten Mike nějakým způsobem zkrotit? Je to vůbec možné? Protože vy jako moderátorka zřejmě tušíte, když přijde, jak to bude probíhat.
1: No, jste taky moderátorka, takže víte, že hosté zkouší různé fígle, například takové to chytání za slovo, nebo pak ten host, typicky Oganessian, to dělá, že různě fabuluje a hraje to s vámi, že vy budete fabulovat s ním, tak třeba na to teda nemůžu přistoupit, protože zase moje komunita by to absolutně nepřijala, proč já tady si budu na něco hrát. Tam šlo o to, že on tvrdil, že ta zvířata mu zmizela tomu pánovi, protože se zvířátka v přírodě spikla a zaútočila na ten dům, tak ve skutečnosti to byl teda on, jo? Když teda budeme takhle konkrétní. No, takže jo, tak já myslím, že jak každý host se dá zvládnout. Respektive pan Okamura třeba je příklad hosta, o kterém se říká, že je takový ten holub, co chodí po té šachovnici. Mm-hmm. A politické diskuze s lidmi, kteří neustále všem skákají do řeči a křičí, neskákejte mi do řeči, jsou velice obtížné a téměř neukočirovatelné a pro diváka také nepříjemné. Tak tohle si uvědomuji, že vlastně podobný typ obsahu.
0: No a tím pádem mě napadá otázka, jestli Erika s tím Mikem dělají dobrou službu v tom tématu ochrany týraných zvířat, jestli mi rozumíte. Jestli to v tu chvíli nezačne být na hraně.
1: Na hraně to je nepochybně. Ještě bych oddělala Eriku Eliášovou od Mikea Oganisyana. Oni spolu jinak nespolupracují. Mm-hmm. Tohle byla ta jediná věc, kdy teda jeli tam spolu do těch jižních Čech. Ale no, já myslím, že dobrou věc dělají, protože mají za sebou tak silnou komunitu, která to pak po těch sítích šíří dál. Nutné je ale sledovat to, a teď bych opravdu odlišila tyto dva tvůrce, že vy se musíte dívat vždycky na, na tu konkrétní věc, jestli tam nejsou porušovány nějaké předpisy, což u Mikea někdy ano jsou. A zároveň, jaký to má dopad, ano. A teď jsem právě použila ten příměr s tím Andrewem Tatem, který opravdu jako šířil nenávist, což si já se domnívám, že u Oganesena je jinak, ale stejně tak vím, že on tím typem produkce jako vybudí vášně právě proto, jestli u něj taky nedochází jako k porušování pravidel, a taky za to teda párkrát už stál před soudem, jo, co si budeme povídat. No, takže tohle ať tedy ale posuzují orgány, které tady od toho jsou, to si myslím, že by mělo být na místě. V tomhle konkrétním případě těch Chvalkovic to zafungovalo, veřejnost to kvitovala, ale neznamená to, že budeme tady tomu tleskat a přikyvovat, protože zároveň to všechno vzniká pro výrobu videomateriálu, který následně tu skupinu kolem pana Oganesena živí. Jo, takže to zároveň je taky tak, je to prostě typ tvorby. Ale řekla bych, že v těch Chvalkovicích vlastně to vygradovalo způsobem, který se to dost říkal, a možná, že těchto Chvalkovic s těmi tyrany, co se špatně chová ke svým zvířatům, je spousta, a tohle je vlastně příklad, že ti lidi, kteří tam žijí, tak se nemají bát, teď to natočí a předají to komukoliv, ať už nějakému youtuberovi nebo té české televizi, jak se to stalo tady, a veřejnost pak, když orgány nečiní, tak činí ona sama.
0: Prostě řešme ty problémy. Se mnou je Nora Fridrichová. Teď na silnice.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích. Na okruhu ve směru na dálnici D1 počítejte se silným provozem za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Ve směru na letiště se popojíždí od sjezdu za Lochkovský tunel k Ořechu. Mezi 14. a 19. kilometrem je tedy stále hustý provoz. Ve Kbelské od dnešního rána trvá omezení, jezdí se v obou směrech pouze jedním pruhem mezi Cínoveckou a Novopatskou. Navíc jsou zavřené sjezdy na Kbely, Prosek a Letňany. Neprůjezdný je také úsek mezi Novopatskou a Poděbradskou. Plná stále Vilzonová od hlavního nádraží do Legerovy, a také popojíždět budete Věčné před náměstím IP Pavlova, a na Štěrboholské spojce trvá silnější provoz směrem na Lanový most od sjezdu na Dolní Počernice k Europarku.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok? Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
3: Rok je náš.
4: Rok je náš.
2: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
3: Rok je náš.
2: Jedině na Rádiu Praha.

0: Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a s mým hostem, což je Nora Fridrichová, moderátorka, novinářka, vlastně podcasterka, jak se tě správně říká. My jsme ve finále. Noro, a já mám ještě jedno poslední téma, které bych chtěla v rámci toho podcastu Nora probrat. Když jsem klikla z YouTube na Hero Hero přímo a dala si nejoblíbenější videa, tak první vyskočil Karel Tichý a Milan Mikeš. To je prostě nejoblíbenější video.
1: A byla to jednička nebo dvojka? Ne, to byl... To
0: Richard
1: řešili...
0: Chlad, Galerka ve vládě
1: jo,
0: jmenuje.
1: No tak samozřejmě, že True Crime. Mm-hmm. True Crime jede, to je velmi oblíbený žánr v České republice, zvláště pokud sahá až do vládních špiček. To myslím, že je úplně fenomenální kategorie a tohle video se právě týkalo toho, kdy pan Chlad, než tedy vyšlo najevo, že je domácí násilníkem, který rád řeže ženy, za což mi pak poslal předžalobní výzvu. Chtěla bych vyzvat pana magistra Krouška, že tedy nepřišla mi zatím žádná pozvánka k soudu, takže to bylo asi jenom plané vyhrožování. Tak tehdy v té době před tímhle vším domácím násilím on opravdu tady vykřikoval, že možná bude kandidovat na prezidenta a to jsme řešili s těmi dvěma detektivy, protože policisté jsou právě ti, kteří ve skutečnosti mají komentovat lidi, jako je Richard Chlad a podobně.
0: Ale značí to i to, že lidé stále milují ty devadesátky a stále poslouchají příběhy tady z této doby. Vnímám to správně?
1: Já myslím, že spíš lidi jsou vyděšeni, že se ty devadesátky prostřednictvím těchto figur vrací, protože to se fakticky teď děje. Teď Richard Chlad byl ve volebním štábu motoristů, tam se objímal s Robertem Šlachtou, což bylo opravdu bizarní spojení v tom smyslu, že pan Šlachta v minulosti vedl elitní útvar detektivů, kteří šli po těch lidech typu Chlad, tak najednou se tam potkali v té politické straně, která triumfovala, dostala se do poslanecké sněmovny. Takže vlastně my tu prožíváme trošku takový 90. návrat, ale nemyslím si, že lidi to úplně těší. Jo.
0: My jsme společně v rámci toho našeho dnešního rozhovoru probrali taková ta témata, která nejvíce táhnou. A když vy tvoříte další obsah, zvete osobnosti, orientujete se na to, koho byste ve svém podcastu chtěla, anebo podle toho, jaké jsou, nebo jaká jsou ta aktuální témata? Co hýbe tou společností?
1: To je dobrá otázka, protože tohle velmi zvažuji a ideální je, když se tam potká oboje, silné téma a silná osobnost. Teď jsem třeba dělala rozhovor, ten budu dávat v nejbližších dnech ven s Igorem Orozovičem, jednou z hlavních dvou postav v sérii Moniova, kdy on sehrál toho manžela, co zavraždil po té spisovatelku. Tak a on je nositelem toho domácího násilí tématu, protože mu píšou ženy přes Instagram a svěřují se mu s tím, že zažili doma něco podobného, co on tedy páchal v té sérii Tereze Ramba. Takže to je ideální kombinace, ale jinak, podívejte, doba je taková, že lidi hledají si informace a hledají lidi, kteří jim ty informace podají. A já vlastně v tom, při té své tvorbě hledám mluvčí, kteří jsou nositelem svého tématu, ať jakékoliv. Musí být důležité nás se týkat. A ti mluvčí jsou ochotní a schopni ho přednést tak, že to ty lidi zajímá a chtějí toho mluvčího slyšet. Vlastně my jsme v takové kazatelské době, ta online éra, ve které jsme, to umožňuje, že každý, kdo si pořídí tenhle mikrofon, tak může vysílat. A ta kazatelská doba je dobrá v tom, že prostor má každý. Já hledám ty lidi, kteří ten dar mají co říct a také uchopují téma, které je pro nás jako důležité nebo třeba bolavé.
0: A závěrečná otázka. Yeah. Často vás vidím, jak běháte kolem úřadu vlády, různých ministerstev a říkám si, to je těžká práce takhle nahánět politiky, ale vy jste zmínila v jednom rozhovoru, že vás to baví.
1: Ano, tak reportéřina je skvělá profese, ale já jsem si pořídila takové natáčecí brýle, které mají sobě kameru a natáčí vlastně rozhovory. Teda já je natáčím a ty brýle mi to technicky umožňují. A teď se mě někdo ptal z kolegyň, jak to, že v těch rozhovorech se jako nezakoktám, protože ono máte fakticky třeba 20 vteřin.
0: Musíte rychle.
1: No, než ten politik přeběhne z jedných dveří do druhých a vy to musíte všechno tam. To je ta reportáž vlastně. To je ta dnešní doba, protože ta reportáž vypadá takhle, má těch 30 vteřin a vy to pak dáte na ty sociální sítě. A já jsem mi říkala, člověče, já ti v tu chvíli mám takovou radost, že jsem ho konečně chytila, po tom, co tam teda čekám fakt dlouho, že to prostě dám.
0: Se mnou byla Nora Fridrichová, moc vám děkuju, ať se vám daří.
1: Děkuju za pozvání, hezký den.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: 4, 5 seconds, tak teď už ani to ne, protože přišla 13. hodina a s ní i aktuální zprávy na Rádiu Praha s Denisou Žižkovou. Vítej, Deniso.
1: Děkuju, hezké odpoledne přeju.

0: Asociace policistů bude do konce prázdnin dohlížet na různých místech v Praze. Pokračuje stavba lávky mezi Kostomlaty nad Labem a Hradištěm. O postup do třetího kola Wimbledonu bude hrát 5 českých tenistů. Dnes bude většinou polojasno a teploty maximálně 27 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Policie v Praze posiluje o prázdninách hlídky na rušných místech. Více policistů bude hlavně v historických částech města a turistických lokalitách. Opatření se týkají třeba Václavského a Staroměstského náměstí, Vrchlického sadu a prostoru kolem stanice metra Anděl, potvrzuje mluvčí pražské policie Jan Daněk.
2: Důvod posílení výkonu služby v centru Prahy je preventivní. Bude se jednat převážně o policisty v uniformách, kteří budou z místních oddělení, z lídkových služeb, budou tam ale i kolegové se psy, nebo například na Karlově náměstí kolegové na koních. Opatření se budou také účastnit policisté z pořádkových jednotek.
0: Dělníci začali pokládat mostovku na novou lávku pro pěší a cyklisty přes Labe, propojí Hradišťko a Kostomlaty nad Labem. Stavba začala před rokem, hotová by měla být na podzim. Středočeský kraj za ní zaplatí asi 125 milionů korun, říká krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z Hnutí STAN.
3: Ta lávka se vlastně nachází na labské cyklostezce, která teda dneska v současné době ještě není úplně dobudována v tomto úseku, ale v návaznosti na budování této lávky my jako Středočeský kraj budeme dobudovávat právě to, co ještě chybí, čili směrem na Sadskou, budeme dobudovávat cyklostezku labskou směrem na Nymburk a potom dál na Ostrou a Čelákovice.
0: Počet obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na téměř 2300, oznámil to tamní politik Jorge Rodriguez v televizním projevu. V zasaženém regionu dál pokračuje pátrání po přeživších i obětech, do kterého se zapojil i český USAR tým.
4: Nejprve prolétáme tímto monitorovacím dronem a provedeme průzkum, a to jak termální, tak standardní.
5: Popisuje jeden z členů výpravy Jiří Studnička, jak USAR tým používá drony. Podle neoficiálního seznamu pohřešovaných záchranáři dál pátrají po asi 40 tisících lidech, kteří jsou pod troskami. Kromě mezinárodních týmů se do pátrání zapojilo i velké množství dobrovolníků. Část z nich přitom kritizuje venezuelskou vládu za pomalý postup záchranných prací. Pozdvižení vyvolal i případ několika policistů rabujících v troskách. Velení už muže postavilo mimo službu a incident vyšetřuje. Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: Dalších 5 českých tenistů odpoledne bude bojovat o postup do třetího kola Wimbledonu. Jakub Menšík se utká s Bulharem Grigorem Dimitrovem, kterého ve dvou vzájemných zápasech těsně porazil. Teď ale budou poprvé hrát na trávě, kde je Dimitrov podle Jakuba Menšíka velmi silný.
6: S Grigorem už mám pár zápasů zahraných a jsem rád, že dostanu ještě další příležitost, takže na ten zápas se budu těšit a určitě tráva je podle mě ještě jedna z jeho nejsilnějších asi povrchů teďka momentálně na konci jeho kariéry.
0: Karolína Plíšková se v půl třetí utká s obhajkyní titulu Polkou Švjontekovou. O postup do třetího kola zabojují také Linda Nosková, Marie Bousková a Jiří Lehečka. Nosková si zahraje s Osoriovou z Kolumbie, Bousková s Grantovou z Itálie a Lehečka se Slovákem Molčanem. Dnes má být většinou polojasno s kupovitou oblačností a teploty 25 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: A my se jdeme podívat na silnice, je tady Tomáš Kolmistr, takovým evergreenem, myslím, teď současné doby bude Kbelská, ale půjdeme nejen tam, začneme okruhem. Tomáši, vítej.
8: Přesně tak, hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště se srazil kamion s osobním autem za sjezdem na Barrandov na 16. kilometru. Už se před malou chvilkou podařilo odklidit stranou, kolona od Lohkovského tunelu se tak dává pomalu do pohybu. V opačném směru tedy na D1 čekejte silný provoz za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Jak už bylo řečeno, ve Kbelské je od dnešního rána dlouhodobé omezení. Projíždí se v obou směrech vždy jedním pruhem, zavřené jsou sjezdy na Letňany, Prosek a Kbely. Zatím výraznější zdržení nenabývá. Berete. V Bělohorské směrem z centra se popojíždí před Vypichem a na Štěrboholské spojce se jede pomaleji od sjezdu na Dolní Počernice k Europarku. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Krásné odpoledne, čtvrteční, 2. červencové, velmi příjemné, někde kolem 24 stupňů Celsia, ideální na koupání i tak trošičku na procházky. Ať zvolíte jakoukoliv variantu, pokud u toho bude Rádio Praha, budou u toho také Eva Farná a Miraj. Taky Blair. Nebo Alex Warren. Tak ať se vám daří jakákoliv činnost, do které jste se pustili.
9: Rádio Praha a Olda Burda.

Blair s námi na rádiu Praha ve 13 hodin a 14 minut. My se teď podíváme na skóre, je to skóre hudební, nikoli v sportovní, v tenisu a ve Wimbledonu se budeme moc těšit na lecjaké výsledky. No a jeden výsledek, ten hudební, nás bude zajímat také, a to sice vinyl na pondělní večer. Hlasovali

0: Už na našem Facebooku, pokud ne, určitě to udělejte, protože proti sobě stojí dvě veličiny. Chce se mi říct osmdesátkové, ale není to tak docela pravda, protože obě dvě koncertují do dneška. Pet Shop Boys a Depeche Mode. Pet Shop Boys a jejich album Actually, což je považováno za nejlepší album téhle z té dvojky. No a Depeche Mode s Violetrem. Zatím, když se podívám na to pořadí, tak je to boj velmi vyrovnaný. O čtyři hlasy vedou Depešáci nad Pet Shop Boys. Uzavírka hlasování je ale až v pondělí ve 12 hodin. Bude záležet na každém vašem hlasu. Hlasujte na našem Facebooku. A my se zatím podíváme na aktuální dopravu, abychom varovali řidiče. Na okruhu ve směru na D1 počítejte se silným provozem za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Ve Kbelské je ode dnešního rána dlouhodobé omezení, projíždí se v obou směrech jen jedním pruhem, zavřené jsou sjezdy na Letňany, Prosek a Kbely. Momentálně větší zpoždění ale nenaberete, což je dobrá zpráva. Na Štěrboholské spojce se jede pomaleji od sjezdu na Dolní Počernice k Europarku, v Bělohorské z centra se popojíždí před Vypichem a Věčné se popojíždí před IP Pavlova. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: S vámi Rádio Praha právě teď, kdy je 13 hodin, téměř 30 minut. Máme pro vás zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré odpoledne. Manažer Radomír Lašák by se mohl stát šéfem letiště Praha. Uspěl ve výběrovém řízení na obsazení místa člena představenstva. Oznámilo to dnes Ministerstvo financí v tiskové zprávě. Lašák dříve působil například v Českých aerolíních nebo ve společnosti ČES. Nominaci nyní projedná výbor pro personální nominace při úřadu vlády. Komise ustavená galerií hlavního města Prahy vybrala návrh Jehličky od Matěje Peterky jako vítěze otevřené výzvy na instalaci architektonického nebo uměleckého zásahu s vánoční tematikou v pražské tržnici v Holešovicích. Dílo sestavené z neonových trubic a nerezových drátů proti ptákům by se mělo v tržnici objevit v listopadu. Komise galerijního programu umění pro město ocenila 4 z 15 přihlášených děl. Ministerstvo životního prostředí uvolnilo na protipovodňová opatření další 2 miliardy korun. Mají posloužit například na úpravy koryt vodních toků či stavbu suchých i retenčních nádrží. Peníze půjdou z operačního programu životního prostředí a jsou určeny obcím, správcům vodních toků a veřejným subjektům. Vedení Táborska se rozhodlo nevyužít nabídku od Ligové fotbalové asociace na postup do nejvyšší soutěže. Druholigový klub o tom informoval na svém webu. Za hlavní důvody uvedl situaci okolo stadionu v Českých Budějovicích a nedostatečný čas na sestavení kádru schopného hrát první ligu. Dnes má být jasno nebo polojasno a teploty maximálně 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je tady také čas na aktuální dopravu. Tomáš Kolmistr nám řekne, kde to vázne nejvíc v Praze teď.
3: Hezké odpoledne. Na příjezdu do metropole z Chomutova se zastavíte za sjezdem na Kněževes na dálnici D7 na 3. kilometru. Kolona pokračuje až ke sjezdu na letiště, tam se projíždí omezením pouze jedním pruhem. Na okruhu z letiště ve směru na D1 trvá silnější provoz, a to od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. V Ekbelské počítejte s dlouhodobým omezením, v obou směrech se projíždí pouze jedním pruhem, jsou zavřené sjezdy na Letňany, Kbely a Prosek, navíc je neprojíždí také úsek mezi Novopatskou a Poděbradskou. V Radlické směrem do centra se popojíždí od Valtrovky před Mrázovku, plné magistrála a to ve Vilzonově od Florence k muzeu, také Nuselský most před Legerovou a Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné odpoledne po 1:30 a my se podíváme na největší silniční rekonstrukci letošní sezóny v Praze. Ano, tušíte dobře, je to Kbelská, protože kvůli tomu, že se jezdí jen jedním pruhem v každém směru, mohou se tvořit dlouhé kolony a také se tvoří. Podrobnosti vám řekneme za chviličku, máme tam Josefa Benedu, který všechno monitoruje.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha právě teď, kdy máme 13 hodin a 640 minut. Silničáři zahájili rekonstrukci Kbelské, po které denně projede zhruba 90 tisíc aut. Kvůli opravě bude měsíc a půl průjezdná v obou směrech jen jedním pruhem. Situaci na místě od rána sleduje náš kolega Josef Beneda, se kterým jsme teď právě ve spojení, takže Pepo, vítej.
1: Hezký den. Na Kbelské ulici teď pomalu projíždí řidiči v obou směrech jednom pruhu. Po většinu dne je tady situace bez problémů. Pouze po 7 hodině ráno zablokovala průjezd ve směru z dálnice D8 nehoda dvou aut nedaleko Prosecké ulice. Následky srážky se ale podařilo rychle odstranit. A to i díky tomu, že u Kbelské jsou neustále připravená 4 odtahová vozidla, aby řešila právě takovéto situace. Ráno se tvořily kolony na obou příjezdech na Kbelskou ulici. Na dálnici D8 auta stála až k odbočce za zdiby. Teď se musí zpomalovat až za sjezdem na Ďáblice. Pomalu se ale musí jet také na Novopatské ulici, která se na Kbelskou napojuje z jihu. Ve druhém jízdním pásu Kbelské ulice, který je nyní uzavřený, už silničáři začali frézovat asfalt.
0: Mapuješ, jaká je situace v okolí Kbelské, například na Proseku nebo Letňanech?
1: Ano, tak lidé z těchto oblastí se na Kbelskou v podstatě ani nedostanou, respektive museli by jet na Cínoveckou nebo Novopatskou. Silničáři totiž uzavřeli nájezdy a sjezdy z přilehlých ulic, jako je třeba Prosecká, Mladoboleslavská nebo Čakovická. Kbelská díky tomu funguje jako pomyslný tunel, aby se co nejvíce usnadnil průjezd transitní dopravy. V okolí Kbelské ulice jsou proto vyznačené objízdné trasy a také množství vyhrazených pruhů pro autobusy, aby se co nejvíce usnadnil průjezd hromadné dopravy. Pokud ale lidé potřebují přejet mezi dálnicemi D8 a D10, tak se Kbelské pravděpodobně nevyhnou. Cesta totiž nahrazuje nedokončený pražský okruh i vnitřní městský okruh. To je také důvod, proč silničáři nemohli na rekonstrukci zavřít celou ulici, ale museli ji nechat alespoň částečně průjezdnou.
0: Co všechno tam musí silničáři na té Kbelské opravit?
1: Tak vlastně tím hlavním důvodem celé rekonstrukce je to, že silnice byla v havarijním stavu, byly v ní vyjeté koleje od kamionů, nerovnosti a trhliny. Takže v prvních 3 až 4 dnech proto budou dělníci především odfrézovávat asfalt a odvážet ho pryč. Poté položí novou vozovku a také upraví celé odvodnění komunikace. Plánují použít poklopy na kanalizaci, které vydrží 90 tun a běžně se používají na leteckých drahách. Na Kbelské bude denně pracovat od 100 až po 250 lidí v nepřetržitém provozu, tedy i v noci. Obzvlášť v prvních dnech by tak místní měli počítat se zvýšeným hlukem.
0: Začala oprava Kbelské. Na místě je náš kolega Josef Beneda, kterému děkuji v téhle chvíli za informace. Pepo, hezký den.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: A pojďme se podívat do provozu, jukneme na to třeba i jak ta Kbelská vypadá, ale začneme příjezdem do metropole z Chomutova po D7. Tady se zastavíte za sjezdem na Kněževéz, na 3. kilometru je kolona a pokračuje až ke sjezdu na letiště, tam se projíždí omezení pouze jedním pruhem. Na okruhu z letiště ve směru na D1 trvá silnější provoz od sjezdu na Plzeň Kořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Teď ta Kbelská, tady je to dlouhodobé omezení, o kterém jsme v téhleté chvíli mluvili, zavřené sjezdy na Letňany, Kbely, Prosek, navíc neprůjezdný úsek mezi Novopatskou a Poděbradskou, ale zatím ty fronty nejsou ještě tak úplně tragické. Radlická směrem do centra, ta popojíždí o Valtrovky před Mnázovku a v Dobřížské směrem z centra dejte pozor před Zlíchovským tunelem, srazila se tam 2 osobní auta v levém pruhu a tvoří se kolony od Mnázovky, tam už regulují vjezdy. Tak šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
3: Dva legendární synth bandy v hlasování. Pet Shop Boys a Megaseller Actually. Nebo Depeche Mode a jejich legendární Violator. Pet Shop Boys nebo Depeche Mode. Zapeklitá otázka. Volba je

0: Sabrina Carpenter a Madonna s námi na Rádiu Praha. Máme 14. hodinu a ze 14. hodinou přicházejí aktuální zprávy a také Žofie Nováčková. Vítej.
1: Ahoj, pěkné odpoledne.

0: Pavel si podle Babiše vykládá ústavu po svém. Na summit by podle něj jezdit neměl. Praha 3 dostala od magistrátu rozlehlý pozemek v Olšanské ulici na výstavbu výjezdového stanoviště záchranné služby a sběrného dvora. Tenistka Karolína Plíšková se ve Wimbledonu utká s obhájkyní titulu Polkou Švjontekovou. A nejvyšší teploty budou odpoledne 25 až 27 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel si podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vykládá ústavu po svém. Babiš to řekl serveru Deník.cz v reakci na spory ohledně letošního summitu NATO v Ankaře. O účasti prezidenta rozhodl minulý týden předběžným opatřením ústavní soud. Premiér Andrej Babiš i tak dál trvá na tom, že by prezident jezdit neměl. Podle Babiše totiž nemá vliv na témata, která budou lídři členských zemí na letošním summitu projednávat.
2: Hlavní problém pana prezidenta je, že on si vykládá ústavu, jak chce. Tenhle summit NATO bude úplně jiný než ty předcházející. Teď jde o ekonomické záležitosti, jde o peníze. Pan prezident na tyhle věci nemá vliv.
0: Ministerstvo zahraničí taky už dalo prezidentovi na summit v Ankaře mandát. Ten určuje hlavní priority, ze kterých má delegace na summitu vycházet. Rozšířilo taky jeho delegaci. Prezident sebou může vzít víc lidí z hradu. Pozemek s rozlohou 6000 metrů čtverečních v Olšanské ulici dostal od magistrátu Praha 3. Chce tam postavit zázemí úklidové společnosti městské části a záchranné služby. Podle radního Prahy 3 Jiřího Ptáčka z TOP 09 by tam mohl být i sběrný dvůr a reuse centrum.
3: Chceme, aby tam mohla mít prostor naše obecní firma Čistá trojka, aby tam mohli mít zázemí hasiči. Pravděpodobně se nám podaří tam udělat nové výjezdové stanoviště pro záchrannou službu. Současně zvažujeme, že by tam byl sběrný dvůr.
0: Transfuzní stanice napříč Českem žádají dárce, aby přišli darovat krev před odjezdem na dovolené. Vyzývá k tomu také pátý ročník kampaně s názvem I tobě v žilách koluje naše krev, kterou včera spustili policisté, hasiči a záchranáři v pražské fakultní nemocnici Královské Vinohrady. V létě je krev potřeba kvůli častějším úrazům. V minulých letech se do kampaně zapojilo skoro 100 000 dárců z řad veřejnosti i integrovaného záchranného systému. Pravidla pro darování krve lidé najdou na webových stránkách transfuzních stanic a nemocnic. Tenistka Karolína Plíšková se ve druhém kole Wimbledonu utká s obhájkyní titulu Igou Švjontekovou. Zápas začne na centrálním dvorci od 14:30 odpoledne. Plíšková nad favorizovanou Polkou ještě nevyhrála a přiznává, že ji los nepotěšil.
4: Jako úplně nadšená z toho taky nejsem, ale na trávě jsme ještě nehráli, takže to zkusím vzít tak nějak trošku víc pozitivnější, že samozřejmě jsem ještě neporazila, o tom vím. Prostě nějak třeba dobře začnu, že tam nějaká šance bude. Vím, že ona tak nějak má teďka takový občas jako divný zápasy, určitě tam nějaká jakoby šancička bude, v to budu doufat.
0: Odpoledne bude většinou polojasno s kupovitou oblačností, nejvyšší teploty 25 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A my se půjdeme podívat na silnice, zdali se to po 14. hodině zahušťuje. Ještě by měl být čas. Jak to vidíš, Tomáš Kolemistr?
6: Hezké odpoledne. Na příjezdu do metropole po D7 z Chomutova se zastavíte u sjezdu na Kněževec na 3. kilometru. Fronta pokračuje až ke sjezdu na letiště, tam se projíždí omezením pouze jedním pruhem. Na okruhu směrem na D1 se popojíždí od sjezdu na Plzeň Kořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. V Dobříské směrem z centra už se podařilo odklidit následky nehody před Zlíchovským tunelem. Místem se tak projíždí plynule a kolona od Mrázovky se dává do pohybu, zatím ale regulují vjezdy do tunelu. Plná je Radlická od Valtrovky k Mrázovce, na jižní spojce směrem na Černý most opatrně za Lanovým mostem, řeší tam nehodu a začíná se tvořit kolona. V Rybalské od dnešního rána trvá omezení, jezdí se v obou směrech pouze jedním pruhem mezi Cínoveckou a Novopatskou. Navíc jsou zavřeny sjezdy na Kbely, Prosek a Letňany, neprůjezdní je také úsek mezi Novopatskou a Poděbradskou. Momentálně se projíždí jen s kratším zdržením. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Krásné odpoledne, je po 14. hodině, čtvrtek 2. července, prázdniny teprve začínají, což je skvělá záležitost. No a kdo ten začátek ještě tak jako vylepší hudbou? Ed Sheeran. Alicia Keys. A taky Jason Derulo. A o začátek se postará Bruno Mars, ať se vám líbí.

Šakej s námi na rádiu Praha ve 14 hodin a 15 minut. Možná to víte, možná ne, ale začal pátý ročník kampaně, který se jmenuje I tobě v žilách koluje naše

0: Krev. Policisté, hasiči a záchranáři se při ní snaží motivovat k darování krve, které mají nemocnice právě v letních měsících nedostatek. Pokud tedy přemýšlíte o tom, že byste darovali krev, podívejte se na naše stránky na praha.rozhlas.cz. A jdeme na dopravu. Na příjezdu po D7 z Chomutova se zastavíte u sjezdu na Kněževec. Na 3. kilometru fronta pokračuje až ke sjezdu na letiště. Tam se projíždí omezením pouze jedním pruhem. Na okruhu směrem na D1 se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je i příjezd po D5 z Plzně. Na jižní spojce směrem na Černý most opatrně za Lanovým mostem řeší tam nehodu a začíná se tvořit kolona. Ve Kbelské od dnešního rána trvá omezení. Jezdí se v obou směrech pouze jedním pruhem, mezi Cínoveckou a Novopatskou navíc jsou uzavřeny sjezdy na Kbely, Prosek a Letňany. Momentálně se projíždí jen s kratším zdržením. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she returned to my side.
1: Dermot Kennedy nás přivedl ke 14. hodině a 30. minutě na Rádiu Praha, a tedy ke zprávám.
2: Vrab se v Česku letos šíří rychleji než loni. Hygienici už teď hlásí přes 7100 případů, což je o zhruba 40% víc než ve stejném období minulý rok. Nejvíc nakažených hlásí v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji. Informovali o tom hygienici na síti X. Nemoc se projevuje silným svěděním, hlavně v noci a vyrážkou. Zdravotníci varují, že při zanedbání léčby se stav může vážně zkomplikovat. Letos už v souvislosti se svrabem zemřeli 4 lidé. Praha 4 připravuje rekonstrukci 3 dětských hřišť a výstavbu 2 nových. Kompletní přeměnu čeká hřiště v Braníku, Krči a na Pankráci, kde přibudou nové herní prvky, lavičky, odpadkové koše i bezpečnější dopadové plochy. Nová hřiště vzniknou v Nuslích a před Táborskou branou Vyšehradu. Budou přizpůsobená také dětem s pohybovým handicapem. Největší proměnou projde hřiště Lísek v Krči, kde se podle radnice počet herních prvků zdvojnásobí. Dělníci začali pokládat mostovku na novou lávku pro pěší a cyklisty přes Labe. Propojí Hradištko a Kostomlaty nad Labem. Stavba začala před rokem a hotová by měla být na podzim. Středočeský kraj za ní zaplatí asi 125 milionů korun. Americká technologická společnost Google musí Evropské unii zaplatit 4 miliardy eur, tedy v přepočtu 100 miliard korun. Obří pokutu dnes potvrdil Soudní dvůr Evropské unie. Dal zapravdu Evropské komisi, podle které Google zneužívá operačního systému Android k potlačení konkurence v oblasti vyhledávacích služeb. Tenistka Marie Bousková postoupila po třetí v kariéře do třetího kola Wimbledonu. Turnajová 21. dnes porazila na londýnské trávě 18-letou Italku Grantovou 7-5 a 6-3. V boji o osmifinále narazí na nasazenou 15. Rusku Dianu Schneiderovou nebo její krajanku Ljudmilu Samsonovovou. Odpoledne zůstane polojasné a nejvyšší teploty budou 27 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
1: Jsme na silnicích a s námi Tomáš Kolmistr.
4: Hezké odpoledne. Na příjezdu do Prahy z Chomutová se dojíždí do kolony u sjezdu na Kněžové snad 5 km. Fronta se vleče až ke na letiště, tam se v omezení jede pouze jedním pruhem. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň, kolona se sune na 19. km zdržení asi čtvrt hodiny. Na východní části okruhu a následně Štěrbohovské spojice se zastavíte za sjezdem na Hradeckou D11, pomaleji se jede až za Europark, celé je to na asi 20 minut. V Liberecké z centra řeší nehodu před sjezdem na Prosek a tvoří se kolona, a to už od Bulovky, zdržení je okolo čtvrt hodiny a plná je Wilsonova od Florence až k muzeu. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
1: Příjemné odpoledne a dobrý den, 14 hodin 32 minuty. No a před námi Pink, Miles Smith a další skvělé hvězdy. A také Petr Jungmann s tím, co se událo 2. července. Už za 10 minut.

0: Otázka.
1: Yes, we can.
0: Čtvrtek 2. července svátek slaví urozená Patricie. A tady je Petr Jungmann, hezký den. 10. díl seriálu 30 případů majora Zemana se jmenoval Vrah se skrývá v poli. Skutečná vražda v Babicích na Třebíčsku se odehrála před 75 lety v roce 1951. Při ní byli zabiti tři místní komunisté, čtvrtý byl těžce zraněn. Babický případ na rozdíl od seriálu nebyl nikdy zcela přesně objasněn, avšak spolehlivě posloužil k ideologickým cílům a tvrdým represím. Ve stejný den před 75 lety byla zahájena první přehlídka amatérského loutkářství – Loutkářská Chrudim. Heslem festivalu bylo Malé loutky velkými bojovníky za mír. Jeden z největších spisovatelů všech dob, nositel Nobelovy ceny Ernest Hemingway, si sáhl na život před 65 lety v roce 1961. Zastřelil se ve svých 62. První jaderný výbuch na atolu Mururoa uskutečnila Francie před 60 lety v roce 1966. V dalších 30 letech provedla země Galského kohouta na tomto atolu v Tichomoří 181 testů jaderných zbraní. Po létech krvavých válek se přesně před 50 lety v roce 1976 spojil severní a jižní Vietnam. Vznikla Vietnamská socialistická republika. První úplně autonomní umělé srdce na světě bylo v americkém Louisville operováno před 25 lety v roce 2001. Pacient Robert Tools žil s bionickým srdcem 151 dní. Nejcennější tenisovou trofej poprvé zdvihla nad hlavu lvice z Fulneku Petra Kvitová před 15 lety. V roce 2011 se stala wimbledonskou vítězkou. Petra Kvitová. Ve finále porazila Marii Šarapovovou 6-3, 6-4. Po třech letech si vítězství zopakovala. A kulatých 50 má dneska hokejový brankář, dvojnásobný mistr světa Tomáš Vokoun.
1: Výborně, výborně, Tomáši!
0: Já přeju pěkný den.
2: Na příjezdu do Prahy z Chomutova po D7 se dojíždí do kolony u sjezdu na Kněževes. Na 3. kilometru fronta se vleče až ke sjezdu na letiště. Tam je v omezení průjezdný pouze jeden pruh. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň. Kolona se sune na 19. kilometr. Zdržení 15 minut. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce se zastavíte za sjezdem na Hradeckou D11. Pomaleji se jede za Europark. Celé je to na 20 minut. V Liberecké řeší nehodu před sjezdem na Prosek. V levém pruhu se srazila 3 osobní auta. Kolona je už od Bulovky na 15 minut. V centru je plná Wilsonova od Florence k muzeu a také Ječná před IP Pavlova. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Lady Hear Me Tonight, Mojo Znany je v 15 hodin na rádiu Praha. No ale taky je tady Žofie Nováčková, která přinesla aktuální zprávy.
1: Ahoj, hezké odpoledne.

0: strop na pohonné hmoty zítra znovu vzroste. Čeští vědci pracují na umělých kloubech s léčivými látkami. Karolína Plíšková hraje o třetí kolo Wimbledonu proti Świątekové. Zítra se mírně ochladí, bude maximálně 22 až 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Cenové stropy na paliva zítra vzrostou o desítky haléřů. Vyplývá to z informací na webu Ministerstva financí. Benzín zdraží o 29 haléřů, litr bude zítra stát nejvíc 40 korun a 93 haléřů. Za naftu zaplatí řidiči v Česku zítra nejvíc 37 korun a 1 haléř. Oproti dnešku je to o 27 haléřů navíc. Ceny paliv chce vláda určovat nejméně do 19. července. Umělé klouby by v sobě mohly mít i léčivou složku. Odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické vyvíjejí 3D implantáty na míru, které budou mít například protizánětlivé účinky. Zatím hledají nejvhodnější materiály, které propojí léčiva s titanovými implantáty.
2: Zrovna tiskneme model kolene. Dokážeme přesně napodobit strukturu lidské kosti.
3: Chválí nejmodernější typ kovové 3D tiskárny Jiří Kubásek z Vysoké školy chemicko-technologické. Právě porézní struktury kloubních náhrad mohou podle vedoucího výzkumu Dalibora Vojtěcha fungovat jako zásobník léčiv. Už mají první vzorky.
4: Jsou na tom sírany, fosforečnany, to podporuje i vrůstání lidské kosti. Je tam trochu stříbra, aby to mělo antibakteriální účinek a je tam antibiotikum.
3: Léčivé kloubní implantáty vyvíjejí vědci ve spolupráci s Motolskou nemocnicí. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Policie v Praze posiluje o prázdninách hlídky na rušných místech. Více policistů bude hlavně v historických částech města a turistických lokalitách. Opatření se týkají třeba Václavského a Staroměstského náměstí, Vrchlického sadu a prostoru kolem stanice metra Anděl, potvrzuje mluvčí pražské policie Jan Daněk.
5: Důvod posílení výkonu služby v centru Prahy je preventivní. Bude se jednat převážně o policisty v uniformách, kteří budou z místních oddělení, z lídkových služeb, budou tam ale i kolegové sepsy, nebo například na Karlově náměstí kolegové na koních. Opatření se budou také účastnit policisté z pořádkových jednotek.
0: Jakub Menšík si o třetí kolo Wimbledonu zahraje s Bulharem Dimitrovem, kterého zatím dvakrát na turnajích těsně porazil. Teď se ale poprvé střetnou na trávě, kde je slavný soupeř podle Jakuba Menšíka možná nejsilnější.
6: S Grigorem už mám pár zápasů zahraných a jsem rád, že dostanu ještě další příležitost, takže na ten zápas se budu těšit a určitě tráva je podle mě ještě jedna z jeho nejsilnějších asi povrchů teďka momentálně na konci jeho kariéry.
0: Nejtěžší soupeřku z českých tenistů má Karolína Plíšková, která hraje s loňskou vítězkou Wimbledonu Polkou Świątekovou v prvním setu zatím 1-5. O postup do třetího kola travnatého Grand Slamu budou dnes ještě bojovat také Linda Nosková a Jiří Lehečka. Nosková si zahraje s Osoriovou z Kolumbie a Lehečka se Slovákem Molčanem. Marie Bousková už má postup jistý, dnes porazila Italku Grantovou. Zítra bude převládat proměnlivá oblačnost, ráno i malá oblačnost a večer postupně vyjasňování. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: A my jukneme s Tomášem Kolmistrem na to, jak se zahušťuje doprava. Tomáši?
8: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na D1 se zastavuje u sjezdu na Plzeň na 23. kilometru. Fronta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, zdržení je okolo půl hodiny. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se popojíždí z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až za Europark. Tam je to na 20 minut. V Liberecké směrem z centra už se podařilo odklidit následky nehody před sjezdem na Prosek. Kolona od mostu Barikádníků se tak dává pomalu do pohybu. Ve Kbelské od dnešního rána trvá omezení mezi Cínoveckou a Novopatskou, projíždí se vždy pouze jedním pruhem. Zavřené jsou sjezdy na Letňany, Prosek a Kbely, momentálně se projíždí bez výraznějšího zdržení. Plná je Vilzonová od Florence k muzeu a Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Krásné odpoledne a dobrý den po 15. hodině s Rádiem Praha na 107.1 FM a také v DAP+. Venku nádherné letní počasí, které si můžeme užívat. A kdo s námi? Dvar v Bittersweet Symphony. klasiku, ale vystřídají je naši někdejší reprezentanti v Eurovizi. We are Domi, Lights Off. Ať se vám daří, přeje od mikrofonu Olda Burda.

0: Cranberries na rádiu Praha se skladbou Linger, která vyšla 15. února 1993 a má zajímavou historii, kromě té akustické úpravy se smyčcovou sekcí. Stala se prvním velkým hitem téhleté kapely. V jejich rodném Irsku se umístila na 3. místě, ve Spojených státech pak například na 8. No a v Británii na 14. místě. Dolores O'Riordan, když byla pozvaná na konkurs na pozici hlavní zpěvačky kapely, tak dostala právě tuhle tu píseň a napsala k ní text. Bylo to založeno na jejím zážitku se 17-letým vojákem, do kterého se kdysi zamilovala. Prý přijela na ten konkurs jen tak s klávesami pod paždí, jen je sestavila a hrála pár písní. Moc jí neslyšeli, protože kytarový zesilovač jí trošičku ten hlas smázl, přesto jí řekli, ať přijde za týden a dali jí právě nahrávku Linger, tedy jenom muziku. No a ona udělala text, zaspívala ho a kluci reagovali jen: bože můj, je skvělá. Tak takhle to bylo s písní Linger. A teď se podíváme také na aktuální dopravu. Tu sleduje Tomáš Kolmistr.
1: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 24. kilometru. Fronta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, zdržení je okolo půl hodiny. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se popojíždí z konce východní části okruhu od sjezdu na Běchovice, a to až za Europark. V Liberecké směrem centra se jede pomalej od Bulovky ke sjezdu na Prosek. V Ekbelské od dnešního rána trvá omezení mezi Cínoveckou a Novopatskou. Projíždí se tam vždy pouze jedním pruhem. Zavřené jsou také sjezdy na Letňany, Prosek a Kbely. Směrem do Hloubětína už se zastavuje už v Cínovecké u sjezdu na Březině Ves. Počítejte také s kolonami v okolí omezení, například v Mladoboleslavské směrem z centra, v Kolbenově ulici a také v Prosecké. A postojíte ve Vilzonově, a to od Florence k muzeu. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
3: Genesis Live Over Europe. V roce 2007 se slavný band dal po 15 letech dohromady a vyjel na evropské turné. Turn It On Again, The Tour. Jedna ze zastávek byla 20. června v Praze před O2 arénou pro 20 000 diváků. Genesis Live Over Europe.
2: Praha žije.

0: are you now?
1: Lights off, where are you? S vámi je Rádio Praha. Je 15 hodin, téměř 30 minut. Máme pro vás zprávy s Žofí Nováčkovou.
2: Za první půl rok vybrala na daních 789 miliard a 300 milionů korun. To je meziročně o 5% víc. Vyplývá to z údajů ministerstva financí. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu firem. Nejvíc peněz ale státu tradičně přinesla daň z přidané hodnoty. Podle ministerstva vyššímu výběru daní pomohl hlavně růst mest i vyšší útrat domácností. Do konce letních prázdnin chce Praha 12 zvýšit na 3 místech bezpečnost řidičů a chodců. V Cuřínově ulici vybuduje parkoviště pro 25 aut. Odstavná plocha tam zatím chybí. Dělníci také opraví pěší propojení ulic v Komořanech. V Cholupicích zase dojde k rekonstrukci silnice chodníků i vjezdů na pozemky. Ve věku 73 let zemřel bývalý rektor Janáčkovy akademie múzických umění Václav Cejpek. Byl divadelním a televizním dramaturgem, překladatelem z němčiny i dlouholetým pedagogem. Na divadelní fakultě JAMU učil víc než 30 let, vedl ateliér režie a dramaturgie a působil také jako děkan, rektor i prorektor školy. Zasloužil se mimo jiné o vznik divadla na Orlí, které slouží studentům pro uvádění vlastních inscenací. Loni se stal prvním emeritním profesorem. Voda na Radavě, na Orlíku a u Černé v Pošumaví na Lipně je znovu vhodná ke koupání. Ukázaly to mimořádné odběry jihočeských hygieniků. Odborníci je provedli jen na 3 problematických lokalitách. Na Podolsku, na Orlíku sice hygienici zrušili zákaz koupání, voda tam ale zůstává zdravotně riziková. Karolína Plíšková hraje o postup do 3. kola Wimbledonu proti loňské vítězce Polce Švjontekové. V prvním setu Češka prohrála 1-6, ve druhém je teď skor vyrovnané na 2-2. Zítra bude převládat proměnlivá oblačnost, ráno i malá oblačnost a večer postupně vyjasňování. Nejvyšší teploty budou 22 až 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Míříme na silnice, Tomáš Kolmistr nám řekne, kde si dát pozor.
4: Hezké odpoledne. Na okruhu z letiště ve směru na D1 se táhne kolona od sjezdu na Plzeň až k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem zdržení okolo půl hodiny. V opačném směru, tedy na D1, počítejte se silnějším provozem mezi 16. a 19. kilometrem. V Cínovecké směrem do centra se srazila 4 osobní auta před sjezdem na Březiněves. Kolona je už z konce dálnice D8 od sjezdu na Zdiby. V Ekbalské od dnešního rána trvá omezení. Mezi Cínoveckou a Novopatskou se projíždí pouze vždy jedním pruhem. Zavřené jsou sjezdy na Letňany, Prosek a Kbely. Ve směru na Hloubětín už se popojíždí právě z Cínovecké a konce dálnice D8. Počítejte také s kolonami v okolí omezení, například v Mladoboleslavské směrem z centra, také v Kolbenovy ulici a v Prosecké. Šťastnou cestu!
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Dnes večer v České televizi.
7: ČT1. Standa Pekárek dostává nabídku, která se neodmítá. Stává se řidičem Československé televize. Seriál Volha. ČT2. Rob plánuje další střet s normandskými pány. A Mariana je zatažena do vysokých intrik u dvora. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí fascinující historii tance na stříbrném plátně s výběrem nejslavnějších tanečních čísel Hollywoodu. Premiérový dokument Svět tančí. Čtvrteční večer s Českou televizí.
3: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
1: Pěkné čtvrteční odpoledne po 15:30. Dnešek je tedy dnem, kdy vstupují filmy do kina. No a míří tam také bláznivá francouzská komedie plná chaosu, vtipných rodinných situací a nečekaných zvratů. Jmenuje se A je to tady zas. My vás na ní pozveme za 10 minut.

0: If You Leave, OMD s námi na rádiu Praha v 15 hodin a 44 minut. Tahle píseň v dubnu letošního roku slavila kulatiny, protože vyšla v roce 1986. Teď aktuálně do kina. Předky si nevybíráš, to si velmi dobře uvědomují hlavní hrdinové pokračování francouzské komedie a je to tady zas. Pozvánku do kina pro nás má Štěpánka Duchová.
1: Komedie A je to tady zas je pokračováním snímku Jak se nám to mohlo stát. Alice a François chystají svatbu a očekává se, že po všech předchozích zmatcích to už bude jen otázkou klidu, smíření a rodinné pohody. To je ale velký omyl.
2: Tady laboratoř. Někdo sdílí s vámi víc než 60% DNA. Je to váš bratranec.
3: Může to být zábavné podívat se na bratrance se mnou.
4: Výsledky se vám minule nelíbily.
1: Nikdo už nechce řešit rodokmen a otcové nevěsty a ženicha jsou konečně spokojeni. To se ale rychle změní ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné. A tak se znovu otevírá téma původu, identity a hrdosti.
5: Já jsem Turek, ty to víš a nic mi neřekla.
6: Protože neumíš naslouchat, jsi netolerantní.
7: Váš bratranec se jmenuje Mehmet Sulejmanoglu.
5: V rodině žádný Mehmet není.
1: Brdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy začnou obhajovat své původní kořeny. Pokud ale nenajdou společnou řeč, zkazí svým dětem svatební den.
8: Nic nesmí pokazit svatbu, slyšel jsi?
5: Chcete novou?
9: Ne, nechci.
5: Proč jste mi o tom neřekl?
9: Co se děje? Sakra.
1: V hlavních rolích se opět objeví populární Christian Clavier a Didier Bourdon. Jejich komediální střed byl jedním z hlavních taháků už prvního filmu Jak se nám to mohlo stát a dvojka na něm dál staví. Diváci se mohou těšit na návrat celé rodinné sestavy, kterou režisér Julien Hervé znovu posílá do situací, ve kterých se rodinná soudržnost testuje důkladněji než rodokmen.
0: A my už jsme tady v Praze na silnicích s Tomášem Kolmistrem.
10: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 24. kilometru. Fronta se sune až k Ořechu na 19. kilometr, zdržení asi půl hodiny. V opačném směru tedy na D1 počítejte se silnějším provozem mezi 16. a 19. kilometrem. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce se zastavíte za sjezdem na Hradeckou D11, pomaleji se jede za Europark, celé je to na asi 20 minut. U letiště brzdí provoz omezení v Lipské ulici ve směru na D1 je kolona z konce D7 od sjezdu na Kněževes. Ve směru na Slaný se popojíždí od sjezdu na Davidskou. V Liberecké z centra se táhne kolona už od mostu Barikádníků ke sjezdu na Prosek. Ve Kbalské počítejte od dnešního rána s omezením. V obou směrech se projíždí pouze jedním pruhem. Navíc jsou zavřeny sjezdy na Letňany, Prosek a Kbely. Ve směru na Hloubětín se táhne kolona už v Cínovecké z konce dálnice D8. A v Radlické se zdržíte asi 20 minut a to od Valtrovky před Mrázovku. Šťastnou cestu.
11: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
12: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha, je 16 hodin. Máme pro vás připravené zprávy a přinesla je Žofie Nováčková do studia. Vítej.
1: Ahoj. Premiér Havlíček připravuje podnikatelskou misi na Ukrajinu. Její termín zatím neupřesnil. Nová výstava na Mariánském náměstí v Praze připomíná 100 let divadla Spejbla a Hurvínka. Karolína Plíšková prohrála se Švjontekovou a končí ve Wimbledonu. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost a teploty do 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za hnutí ANO chystá podnikatelskou misi na Ukrajinu. Její součástí by mělo být i setkání s představiteli tamní vlády. Havlíček to řekl po jednání se zástupci českých firem, které na Ukrajině působí. Termín cesty podle něj zatím není jasný. Dnešní schůze se zúčastnil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle Havlíčka se s podnikateli domluvili taky na posílení úřadů, které budou podporovat vzájemný obchod a investice.
3: V dané chvíli je to na hraně vůbec toho, aby se to dalo zvládnout, spíše je to poddimenzované. Shodli jsme se, že musíme posílit Lvov a současně, že ještě zvážíme se neposílit Kyjev. Tak to je jedna věc. Druhá věc, která je nesmírně důležitá, musí se rychle dotáhnout programy, takzvané finanční nástroje, zejména pro investice na Ukrajině.
1: Tuzemské firmy nejčastěji na Ukrajině působí v obranném průmyslu, strojírenství nebo energetice. Na Mariánském náměstí v Praze začala venkovní výstava Hurvínek 100. Potrvá do konce července a připomene 100 let divadla Spejbla a Hurvínka. Návštěvníci se také seznámí s tradičním českým loutkářstvím, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
4: Tato venkovní putovní výstava nabízí pohled do světa loutek, tradičního řemesla i fantazie, která stojí za vznikem populárních loutkových postav. Důležitou součástí výstavy je také venkovní prosklený box, který je věnovaný Hurvínkovi.
1: Středočeský kraj pokračuje v přípravě nové tělocvičny Berounského gymnázia. Radní vybrali firmu, která vypracuje projektovou dokumentaci. Hejtmanství za ně zaplatí skoro 8 milionů korun. Nová tělocvična bude v areálu bývalých kasáren, které se školou sousedí, říká krajský radní pro vzdělávání Milan Vácha z hnutí STAN.
5: Berounské gymnázium vlastní tělocvičnu nemá a žáci tak musí na hodiny tělesné výchovy docházet jinam. To je samozřejmě komplikace pro žáky i učitele. Už loni jsme rozhodli o tom, že se stavba tělocvičny se zázemím konečně začne připravovat s tím, že dokončení je v plánu v roce 2029.
1: Tenistka Karolína Plíšková nepostoupila ve Wimbledonu do třetího kola. Obhájkyně titulu Iga Świątecková z Polska Česku přehrála 6-1 a 6-3. Na kurt se dnes dostanou ještě tři Češi, Linda Nosková, Jiří Lehečka a Jakub Menšík. Zítra bude převládat proměnlivá oblačnost a nejvyšší teploty budou 22 až 24 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme se podívat teď na silnice po 16. hodině. Co se tam děje, sleduje Tomáš Koumistr.
6: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 24. kilometru. Fronta se sune až k Ořechu na 19. kilometr, zdržení asi 30 minut. Na východní části okruhu a následně až Štěrboholské spojce se zastavíte za sjezdem na Hradeckou D11. Pomaleji se jede za Europark, celé je to na asi 20 minut. U letiště brzdí provoz omezení v Lipské ulici. Ve směru na D1 je kolona z konce D7 od sjezdu na Kněževes. Ve směru na Slaný se popojíždí od sjezdu na Dejvickou. Ve Kbalské počítejte od dnešního rána s omezením, v obou směrech se projíždí pouze jedním pruhem, navíc jsou zavřeny sjezdy na Letňany, Prosek a Kbely. Ve směru na Hloubětin se táhne kolona Cínoveckou už z D8 od 3. kilometru. Počítejte také s kolonami v okolí omezení, například v Mladoboleslavské směrem z centra v Kolbenově ulici a také v Prosecké. V Liberecké se popojíždí směrem z centra od mostu Barikádníků ke sjezdu na Prosek a v Radlické směrem do centra se táhne kolona od sjezdu od Valtrovky k Mrázovce. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne po 16. hodině, čtvrteční odpoledne s datem 2. července. Tak kdo s námi bude? Leonia Kolumsko. Baby.

0: Marina and the Diamonds, Hollywood, s vámi je Rádio Praha, 16 hodin, 15 minut. No a s vámi můžou být v pondělí večer s vinilovým praskáním buď Pet Shop Boys a nebo Depeche Mode. Dvě skvělé slavné desky. Pet Shop Boys a jejich asi nejslavnější album Actually a Depeche Mode se slavným Violetrem. Kdo je na tom lépe? Momentálně o pár hlasů, ale opravdu jenom o pár Depeche Mode a Violetr. Vydrží to tak i do pondělka, do pondělní 12. hodiny, záleží na vás. Pokud jste ještě nehlasovali, hlasujte. Všechno potřebné najdete na našem Facebooku.
1: Praha je nej. Víte, kde v Praze najdete nejstarší dopravní značku, která vlastně značku vůbec nepřipomíná? Tak to se musíte vydat na Národní třídu, konkrétně

fasáži Platýs. Na fasádě domu je tu dodnes umístěná malá plastika sovy. Ta v historii signalizovala, jestli je ve dvoře další místo pro kočáry a vozy. Ovládala se táhlem. Když bylo ve dvoře volno, sova seděla na bydýlku hlavou vzhůru. Když visela hlavou dolů, znamenalo to, že už tu další kočár

0: 20-minutová zdržení, to je dopravní realita této chvíle. Tomáš Kolmistr nám ji rozvede do podrobností.
1: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 zpomalte za sjezdem na Plzeň. Na 23,5 km se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 19. km, zdržení asi 20 minut. Na Štěrbohorské spojce směrem na Lanový most se popojíždí z konce východní části okruhu a že za Europark, celé je to také na 20 minut. Na příjezdu do metropole po D8 z Ústí nad Labem opatrně u sjezdu na Zděby. Na minus prvním kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až ke sjezdu na Kbelskou. Tam se nově projíždí omezením pouze jedním pruhem v obou směrech. Navíc jsou zavřené sjezdy na Letňany, Prosek a Kbely a neprůjezdný je také úsek mezi Novopatskou a Poděbradskou. V Liberecké z centra se popojíždí od mostu Barikádníku až do Cínovecké, zdržení asi čtvrt hodiny. V Radlecké postojíte před Mrázovkou už od Valtrovky a plná je magistrála, a to ve Vilzonově od Florence k muzeu, také na Nuselském mostě před Legerovou a plná je Ječná před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Scrollujete? Jen si

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha, 16.30, zprávy.
1: Ministerstvo zahraničí vyhovělo prezidentovi Petru Pavlovi. Na nadcházející summit NATO v Turecku si bude moct vzít víc lidí z kanceláře Hradu. Rezort už prezidentovi taky poslal mandát pro summit. O účasti prezidenta Pavla v Ankaře rozhodl předběžným opatřením ústavní soud. Premiér Andrej Babiš za ANO už Pavla ale několikrát vyzval, aby na summit ani tak nejezdil. Naposledy to zopakoval dnes v rozhovoru pro deník CZ. Pražané mohou do konce srpna žádat v programu Čistá energie o dotace na instalaci tepelných čerpadel, solárních termických systémů či zelených střech. O dotaci se mohou ucházet fyzické osoby, bytová družstva a společenství vlastníků jednotek. Město má k rozdělení v letošním roce 25 milionů korun. Stejná částka bude v programu i příští rok. Jezírko v parku na Skalce v Praze 5 nechá radnice opravit. V posledních letech z něj unikala voda. Dělníci obnoví konstrukci, včetně betonových i zděných částí a vymění hydroizolační vrstvu, včetně potrubí. Práce začnou během letních prázdnin a trvat mají 3 měsíce. Městská část za opravu jezírka zaplatí 6 milionů korun. Jihočeská část dálnice D3 bude hotová v polovině příštího roku. Termín dnes potvrdili zástupci ředitelství silnic a dálnic. Úsek mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm bude v provozu už na konci července. Práce se tam podařilo o měsíc urychlit. Britský premiér Keir Starmer se omluvil za roli státu v nucených adopcích dětí svobodných matek. Zároveň oznámil pomoc dotčeným ženám a jejich dětem, včetně lepšího přístupu k záznamům o adopcích a podpory v oblasti duševního zdraví. Od konce 40. let minulého století Británie ve spolupráci s křesťanskými církvemi vytvořila systém, který těhotné svobodné ženy vystavoval hanbě a nutil je vzdávat se svých dětí. Zítra ráno čekáme malou oblačnost a během dne se vyjasní a bude o něco chladněji než dnes. Teploty vystoupí maximálně na 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je tu aktuální doprava, jak se to zahušťuje, ví Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na příjezdu do metropole po D8 z Ústí nad Labem opatrně u sjezdu na Zdiby. Na minus prvním kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až ke sjezdu do Kbelské. Tam se nově projíždí omezením pouze jedním pruhem v obou směrech. Navíc jsou zavřené sjezdy na Letňany, Prosek a Kbely a neprůjezdný je také úsek mezi Novopatskou a Poděbradskou. V Liberecké z centra se popojíždí od mostu Barikádníků až už od Cínovecké zdržení asi 20 minut. Na okruhu směrem na D1 zpomalte zase jezdem na Plzeň. Na 23. a 5. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 19. kilometr zdržení asi 20 minut. Na Štěrbohorské spojce směrem na Lanový most se popojíždí z konce východní části okruhu až za Europark, celé je to na 20 minut. V opačném směru se jede pomaleji na jižní spojce od sjezdu na Strašnici. A v Radlické směrem do centra se tahne kolona, a to od Valtrovky před Prázovku, tam je to také na 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Docent Martin Chovanec spolu se svou manželkou stojí v čele nadačního fondu NINA, který pomáhá lidem s diagnózou vzácného mozkového nádoru. Proč? Na to odpoví v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné odpoledne, které můžete stáravit s námi z Rádiem Praha. A kdo bude? Harry Styles, The Calling nebo Post Malone. No a také Jirka Štefl, ten přinese pražské tipy za 10 minut.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, je 16 hodin 45 minut. Čas pro Jirku Štefla a jeho pražské tipy.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. S letním počasím se otevřela taky koupaliště po celé Praze. Vydejte se třeba na koupaliště Petinka. Tam mají travnaté pláže, 50-metrový vyhřívaný bazén a mimochodem voda tam díky nové technologii nezavání chlorem. Po náročné rekonstrukci se taky otevřelo koupaliště Ládví. Na své si tam přijde celá rodina a zahrát si tam můžete i petank. A na co v pátek do kina? Zkuste film Backrooms. Ten sleduje příběh ženy, která se při pátrání po zmizelém člověku dostane do neznámého prostoru mimo běžnou realitu. To, co na první pohled působí jako prázdné kanceláře a opuštěné chodby, se postupně mění v klaustrofobní labyrint bez jasných pravidel, času a možnosti úniku. Film Backrooms promítají v pátek třeba v kinech Atlas a Světozor. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Denně je najdete na našem Instagramu. Stačí, když nás začnete sledovat. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Je tu taky Tomáš Kolmistr a samozřejmě doprava.
2: Hezké odpoledne. Na příjezdu do metropole po D8 se popojíždí od sjezdu na Zdiby přes Cínoveckou až do Kbelské. Tam se projíždí omezením pouze jedním pruhem v obou směrech, zdržení asi 20 minut. Navíc jsou zavřeny sjezdy na Ledňany, Prosek a Kbely, plné jsou proto Mladoboleslavská, Kolbenová, Prosecká a také Liberecká. Tam se popojíždí už od mostu Barikádníků až do Cínovecké, zdržení je 20 minut. Na okruhu směrem na D1 zpomalte za sjezdem na Plzeň. Na 23,5 kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až na 19. kilometr. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se popojíždí z konce východní části okruhu až za Europark, celé to na 20 minut. V opačném směru se jede pomaleji na jižní spojce od sjezdu na Strašnice. A v Radlické směrem do centra se táhne kolona, a to od Valtrovky před Brázovku, tam je to celé taky na 20 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský.

0: Tak to byla Taylor Swift na rádiu Praha. Teď už je tady 17. hodina a to znamená, že jsou tady také další zprávy s Žofí Nováčkovou. Vítej ve studiu, hezké odpoledne.
1: Ahoj, pěkné odpoledne. Darování krve před odjezdem na dovolenou vyzývají hasiči, policisté a záchranáři společně s transfuzními centry. Ruský dronový a raketový útok na ukrajinskou metropoli už má 20 potvrzených obětí. Více policistů bude do konce prázdnin dohlížet na rušných místech v Praze. A zítra se ochladí, naměříme maximálně 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Transfuzní stanice napříč Českem žádají dárce, aby přišli darovat krev před odjezdem na dovolené. Vyzývá k tomu také pátý ročník kampaně s názvem I tobě v žilách koluje naše krev, kterou včera spustili policisté, hasiči a záchranáři v pražské fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové je v létě krev potřeba kvůli častějším úrazům.
3: Přes ty letní prázdny integrovaný záchranný systém, tak ať jsou to hasiči nebo záchranka nebo policie, vyjíždíme často k úrazům, dopravním nehodám a proto jsou ty dárci potřeba. A samozřejmě před 2 rokama jsme do tohohle projektu zapojili i registr dárců kostní dřeně.
1: V minulých letech se do kampaně zapojilo skoro 100 000 dárců z řad veřejnosti i integrovaného záchranného systému. Pravidla pro darování krve lidé najdou na webových stránkách transfuzních stanic a nemocnic. Počet obětí ruského úderu na ukrajinský Kyjev stoupl na 20, jsou mezi nimi i děti. Oznámil to náčelník kyjevské vojenské správy Timur Tkačenko. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko nálety označil za zatím nejmasivnější útok na město s tím, že nejméně 9 desítek lidí utrpělo zranění. Moskva tvrdí, že cílila na vojenské objekty. Ruské drony a rakety v noci ale zasáhly v Kyjevě desítky obytných budov. Policie v Praze posiluje o prázdninách hlídky na rušných místech. Více policistů bude hlavně v historických částech města a turistických lokalitách. Opatření se týkají třeba Václavského a Staroměstského náměstí, Vrchlického sadu a prostoru kolem stanice metra Anděl, potvrzuje mluvčí pražské policie Jan Daněk.
4: Důvod posílení výkonu služby v centru Prahy je preventivní. Bude se jednat převážně o policisty v uniformách, kteří budou z místních oddělení, z lídkových služeb, budou tam ale i kolegové sepsy, nebo například na Karlově náměstí kolegové na koních. Opatření se budou také účastnit policisté z pořádkových jednotek.
1: Tenistka Karolína Plíšková končí na Wimbledonu ve druhém kole. Polce Švjontekové podlehla 0-2 na sety. Naopak do třetího kola travnatého Grand Slamu jako první z českých tenistek postoupila Marie Bousková. Italku Grantovou porazila 7-5 a 6-3. Bousková popisuje zkušenosti ve srovnání se soupeřkou.
5: Tak je to rozdíl 10 let, takže samozřejmě ty holky, jich je pořád víc a víc, jim 18 let a hrajou všechny moc dobře, ale samozřejmě všechny jsme si tím takhle prošli, že nám je 18. A možná uděláme nějaký nevynucený chyby. Zase na druhou stranu nám taky porazila hráčky, které jim je mnohem víc let, taky se vyházely, takže na tu trávu hraje dobře.
1: Ještě dnes Lindu Noskovou čeká Kolumbijka Osoriová, mezi muži Jiřího Lehečku Slovák Molčan a Jakuba Menšíka Bulhar Dimitrov. Zítra ráno čekáme malou oblačnost, během dne se vyjasní a bude o něco chladněji než dnes. Teploty vystoupí maximálně na 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A ještě doplníme dopravní informace s Tomášem Kolmistrem.
6: Hezké odpoledne. Na příjezdu do Prahy po D8 s Ústí nad Labem se popojíždí od 3. kilometru přes Cínoveckou až do Belské. Tam teď máme čerstvou informaci, že na nájezdu do Novopatské je ulice neprůjezdná, a to v obou směrech. Stala se tam nehoda, budou to řešit. Na východní části okruhu a následně Štrbolské spojce se sune kolona od Hradecké D11 za Europark. V opačném směru trvá silnější provoz na jižní spojce od Lanového mostu. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje u sjezdu na Plzeň na 23. kilometru, fronta pokračuje až na 19. kilometr, celé je to na asi 20 minut. Ve směnu na letiště dejte pozor za sjezdem na Lochkov. Na 15. kilometru se zastavíte, kolona se táhne až na 18,5 kilometr, tam se srazila dodávka a dvě osobní auta a blokují levý pruh. V centru je plná Wilsonova, a to od hlavního nádraží k muzeu a také Ječná před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Tak dáme si v této hodině novinku od skupiny Činasky. Bude tady Eva Farná. A třeba Sia. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezké odpoledne.

0: Tak to byl George Michael, jeden z nejzásadnějších britských umělců všech dob řeckého původu, abych byl úplně spravedlivý. No pokud máte rádi muzikanty z britských ostrovů, tak rozhodně dneska večer poslouchejte náš pravidelný čtvrteční hudební speciál Praha žije mezi 21. a 22. hodinou, protože vám nabídneme druhou část skvělého koncertu kapely Genesis Live Over Europe. Byl to jejich comebackový počin, kdy se vrátili v roce 2007 na turné, opět tedy v čele s Philem Collinsem. To turné se zastavilo tenkrát a to už je přesně 19 let zpátky i v Praze vedle O2 Areny, tenkrát zahráli pro asi 30 000 fanoušků a bylo to opravdu skvělé, byl jsem tam taky osobně, takže Genesis, pokud máte rádi tuto artrockovou klasiku, tak vám nabídneme dnes večer po 21. hodině tady u nás na Rádiu Praha. A teď už doprava a Tomáš Kolmistr.
1: Hezké odpoledne. Špatné zprávy z Ekbelské, ta je v nájezdu do Novopatské obousměrně neprůjezdná. V omezení se srazilo osobní auto s motorkou. Tvoří se dlouhé kolony jak v Novopatské, tak i na příjezdu z Ústí nad Labem po D8 už ze 2. kilometru. V Liberecké se popojíždí směrem z centra už od mostu Barikádníků přes Cínoveckou k nájezdu z Ekbelské. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce se sune kolona od Hradecké D11 za Europark. V opačném směru trvá silnější provoz na jižní spojce od Nového mostu. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje u sjezdu na Plzeň na 23. kilometru. Fronta se táhne až celé je to na 20 minut, pardon. Ve směru na letiště dejte pozor za sjezdem na Lohkov na 15. kilometru. Tam se zastavíte, kolona se táhne až na 18,5 kilometr. Tam se srazila dodávka a dvě osobní auta a blokují levý pruh. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Milí dobří andělé, děkujeme. Když náš syn bojoval s leukémií, drželi jste nás nad vodou. Finančně a hlavně lidsky. Díky vám jsme to zvládli. Dnes už je léčba za námi. A tak jsme se i my stali dobrými anděli. Protože rodin, jako je ta naše, jsou tisíce. Přidejte se k nám i vy na dobrýanděl.cz. Děkujeme.
4: Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: Je 17:30, čas na krátké zprávy s Žofií Nováčkovou.
1: Stropy na paliva zítra vzrostou o desítky haléřů. Vyplývá to z informací na webu Ministerstva financí. Benzín zdraží o 29 haléřů. Litr bude zítra stát nejvíc 40 korun a 93 haléřů. Za naftu zaplatí řidiči v Česku zítra nejvíc 37 korun a 1 haléř. Oproti dnešku je to o 27 haléřů víc. Ceny paliv chce vláda určovat nejméně do 19. července. Pozemek s rozlohou 6000 metrů čtverečních v Olšanské ulici dostal od magistrátu Praha 3. Chce tam postavit zázemí úklidové společnosti městské části a záchranné služby. Mohl by tam být i sběrný dvůr a reuse centrum. Do konce letních prázdnin chce Praha 12 zvýšit na 3 místech bezpečnost řidičů a chodců. V Cuřinově ulici vybuduje parkoviště pro 25 aut. Odstavná plocha tam zatím chybí. Dělníci také opraví pěší propojení ulic v Komořanech. V Cholupicích zase dojde k rekonstrukci silnice, chodníků i vjezdů na pozemky. Soudní dvůr Evropské unie potvrdil rekordní pokutu pro americkou společnost Google. Za zneužití svého operačního systému pro mobilní telefony má zaplatit v přepočtu asi 100 miliard korun. Podle rozsudku Google využíval dominantního postavení systému Android k potlačování konkurence v oblasti vyhledávacích služeb. Čeští basketbalisté by mohli zítra ve Stockholmu zapečetit postup do druhé fáze kvalifikace mistrovství světa, které bude v příštím roce hostit Katar. Svěřenci trenéra Luboše Bartoně se utkají s domácími Švédy. Ty v listopadu v Praze porazili 97-80. Češi jsou ale oslabeni o 3 tradiční opory, včetně lídra Tomáše Satoranského z Barcelony. Naopak Severané mají k dispozici výrazně silnější kádr. Duel v hale Hoved začne zítra v 19 hodin. Zítra ráno čekáme malou oblačnost, během dne se vyjasní a bude o něco chladněji než dnes. Teploty vystoupí maximálně na 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá na silnicích, řekne Tomáš Kolmistr.
3: Dneska odpoledne. Na Pražském okruhu ve směru na letiště zpomalte za sjezdem na Lochkov. Na 15. kilometru se dojíždí do kolony, ta se sune až na 18,5 km. Tam už se podařilo odklidit následky nehody do odstavného pruhu, zdržení asi 25 minut. V opačném směru, tedy na D1, se popojíždí od sjezdu na Plzeň Kořechu na 19. km, zdržení asi půl hodiny. Špatné zprávy z Jekbelské, ta je stále neprůjezdná v nájezdu do Novopatské, a to obousměrně. Zasahují tam u nehody v omezení, srazilo se tam osobní auto s motorkou. Tvoří se dlouhé kolony jak v Novopatské, tak i na příjezdu z Ústí nad Labem na D8 z 3. kilometru. Na jižní spojce směrem na Černý most dejte pozor před sjezdem do Průmyslové. V levém pruhu se srazila 2 osobní auta, kolona se táhne už od sjezdu na Strašnice. Plná je Radlická, a to od Valtrovky k Mrázovce, a ucpaná je také Vilzonova od Florence k muzeu a Ječná před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pro vzdušňování vody, omezení převozu ryb i snižování dávek krmiva, tak s horkým počasím bojují rybáři. Obezřetní musí být i ve chvíli, kdy vedra poleví. Riziko pro ryby totiž představují i bouřky. Více k tomu řekneme v reportáži už za chvíli.

0: Horké počasí, ale i bouřky v těchto dnech zaměstnávají rybáře v Česku. V rybnících a sádkách totiž klesá hladina kyslíku jak vlivem horka, tak i při poklesu tlaku před bouřkami. Rybáři se snaží zlepšit rybám podmínky pro vzdušňováním sádek, ale i snižováním dávek krmiva, jako například v Pohořelicích na Beněnsku.
1: Samozřejmě využíváme maximální přítok vody, který se ale s každým dňem zhoršuje. Jednak stoupá teplota vody, s vyššou teplotou se snižuje rozpustnost kyslíku vo vodě.
2: Vysvětluje ředitel rybníkářství Pohořelice Ivan Čultovský. Došli jsme přímo k sádkám z kapry, v horkých dnech je musí bedlivě sledovat, pravidelně měří taky hladinu kyslíku. Když klesá, přijdou na řadu další opatření.
1: Keď už je nejhorší, musíme použít technické zariadenia, které dodávají do vody tento kyslík a bude to samotný čistý kyslík z tlakových bomb, alebo pomocou turbodních chadel, které vháňají vzduch do vody.
2: Největší riziko teď v létě je pro ryby podle Ivana Šultovského snížení tlaku vzduchu.
1: To je v období před bůrkami, kdy ta rozpustnost kyslíku je minimálna.
2: Dalším způsobem, jak ryby před horkem ochránit, je úprava krmení.
1: Co je nejúčinnější na zabezpečení ochrany zdraví těch ryb, je snižování krmné dávky. Ryba potravu nepřijímá, tím je ochráněna od kyslíkových deficitů, ale ztrácá svou hmotnost.
2: O kousek dál rybáři nakládají kapry do kádí na korbě nákladňáku. I na převozu ryb se letní počasí podepisuje. V kádích je teď asi o 90% ryb méně než v zimních měsících. Auta tak musí jezdit častěji.
1: Zabezpečujeme rozvoz ryb 365 dní v roku, tak ty náklady v letních měsících jsou obrovské oproti zimě.
2: Opatření kvůli horku muselo od letoška zavést taky povodí Moravy, konkrétně na řece Dyji. Pod novomlýnskými nádržemi vodohospodáři například sondami měří hladinu kyslíku. Lépe tak můžou reagovat na hrozící nebezpečí a dosud se jim podařilo manipulací s průtoky velkým úhynům zabránit. Situace se ale v posledních dnech zhoršila, vysvětluje Dušan Kosour z povodí Moravy.
3: Bohužel už jsme zaznamenali, že začínají umírat ryby přímo v té dolní novomlýnské nádrži, zatím jsou to drobné rybičky v zátokách, kde jsou nafoukané ve větším množství ty sinice.
2: Na dolní nádrži se včera navíc objevila pěna ze sinic. Povodí Moravy tak muselo přistoupit k dalším změnám v manipulaci s průtokem. Podle Dušana Kosoura se však nedá vyloučit, že se situace zhorší a část ryb uhyne. Šimon Franc, Český rozhlas.
0: A teď už se vracíme do Prahy a podíváme se na dopravu s Tomášem Kolmistrem.
4: Hezké odpoledne. Kbelská ulice je v nájezdu do Novopatské stále obousměrně neprůjezdná. V omezení se srazila motorka a osobní auto, na místě jsou záchranáři a tvoří se dlouhé kolony přes celou Novopatskou a také už zde osmičky od druhého kilometru. V Liberecké směrem z centra se popojíždí od mostu Barikádníků přes Cínoveckou až k nájezdu ze Kbelské. Na okruhu směrem na D1 se sune kolona od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem, zdržíte se asi půl hodiny. Směru na letiště se popojíždí od sjezdu na Lohkov ke sjezdu na Ořech, tam je to na 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu před sjezdem do Průmyslové. Kolona se táhne už od sjezdu na Strašnice. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most trvá silnější provoz mezi sjezdem na Dolní Počernice a Europarkem. A plná zůstává magistrála, a to na ve Wilsonově od Florence k muzeu a také v Legerově před muzeem. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Vinyl.
5: Každé pondělí na Rádio Praha.
6: Na Rádio Praha.
7: Dva legendární synthy bandy v hlasování. Pet Shop Boys a Megaseller Actually. Nebo Depeche Mode a jejich legendární Violator. Pet Shop Boys nebo Depeche Mode. Zapeklitá otázka. Volba je u nás na Facebooku.

0: Tak máme 18 hodin, to byl Michael Jackson a jeho Beat It a teď už je další dnešní zprávy, které připravila moje kolegyně Žofie Nováčková. Víte ve studiu, hezký podvečer.
1: Ahoj, hezký podvečer. Ministerstvo zahraničí vyhovělo prezidentovi, rozšířilo jeho delegaci na nadcházející summit NATO. Praha 4 chystá opravu 3 dětských hřišť a stavbu 2 nových. UEFA vyřadila fotbalisty Karviné kvůli účasti v korupční aféře ze soutěží. A zítra čekáme nízkou oblačnost a teploty kolem 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ministerstvo zahraničí vyhovělo prezidentu Petru Pavlovi na nadcházející summit NATO v Turecku si bude moct vzít víc lidí z kanceláře hradu. Rezort už prezidentovi taky poslal mandát pro summit.
3: Ministerstvo původně delegaci prezidenta zmenšilo a jmenovitě určilo, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní a požadoval změnu. Podle mluvčího hradu Vojtěcha Šeligy jde od rezortu o částečný ústupek.
4: Oceňujeme, že ministerstvo zahraničních věcí alespoň částečně vyhovělo žádosti kanceláře prezidenta republiky. Upravilo složení delegace na summit NATO a poskytlo k tomu mandát vlády.
3: O účasti prezidenta v Ankaře rozhodl předběžným opatřením ústavní soud. Premiér Andrej Babiš z ANO už Pavla ale několikrát vyzval, aby na summit i tak nejezdil. Naposledy to zopakoval dnes v rozhovoru pro deník CZ.
5: Je to vláda, která rozhoduje a která má samozřejmě v gesci zahraniční a bezpečnostní politiku. Pan prezident na tyhle věci nemá vliv.
3: Summit v Ankaře bude 7. a 8. července. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Praha 4 připravuje rekonstrukci 3 dětských hřišť a výstavbu 2 nových. Kompletní přeměnu čeká hřiště v Braníku, Krči a na Pankráci, kde přibudou nové herní prvky, lavičky, odpadkové koše i bezpečnější dopadové plochy.
6: Dělníci nová hřiště postaví v Nuslích a před Táborskou branou Vyšehradu. Budou přizpůsobená také dětem s pohybovým handicapem. Největší proměnou projde hřiště Lísek v Krči, kde se podle radnice počet herních prvků zdvojnásobí. Městská část do oprav a výstavby investuje zhruba 23 milionů korun. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
1: Na Nymburském gymnáziu dál zůstanou 2 osmileté obory a 1 čtyřletý. Vedení Středočeského kraje od zrušení jednoho osmiletého ustoupilo. Návrh se nelíbil rodičům, žákům ani absolventům školy. Rozhodnutí potvrzuje krajský radní pro oblast školství Milan Vácha z Hnutí STAN.
7: Minister školství na jednání potvrdil, že jde o složitou systémovou otázku a že v současném volebním období nevidí prostor pro zásadnější změny. Proto ani Středočeský kraj nebude připravovat žádné zásadní systémové změny v oblasti víceletých gymnázií. Debata o jejich roli by však měla pokračovat.
1: Případné změny by podle radního Váchy měly reagovat na stav školství a počty dětí ve školách. UEFA vyřadila fotbalisty Karviné kvůli účasti v korupční aféře ze soutěží. Nově se do poháru dostal Jablonec, který se místo Hradce Králové zahraje druhé předkolo konferenční ligy. Pozici Karviné, co by vítězem MOL Cupu, převzala Plzeň. Viktoria se posunula z druhého do závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy a získala jistotu účasti v hlavní fázi soutěže UEFA. Polepšil si i Hradec Králové, který nezačne kvalifikaci v konferenční lize, ale místo Západočechů ve druhém předkole Evropské ligy. Zítra ráno nás čeká malá oblačnost, přes den by se mělo postupně vyjasnit a bude maximálně 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A opět se podíváme na dopravu s Tomášem Kolmistrem.
8: Hezký podvečer. V Egberské už se podařilo obnovit provoz po nehodě ve směru na Letňany. Ve směru na Černý most zatím překáží porouchaný kamion. Kolona se táhne už z D8 od 2. kilometru. Policie bude během chvíle na místě řídit provoz kyvadlově. V Liberecké směrem z centra se popojíždí od mostu Barikádníků přes Cínoveckou až k nájezdu z Egberské. Na okruhu směrem na D1 se sune kolona od sjezdu na Plzeň k Ořechu. Mezi 23. a 19. kilometrem zdržíte se okolo půl hodiny. Ve směru na letiště se popojíždí od sjezdu na Lohkov ke sjezdu na Ořech, tam je to na 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se podařilo odklidit následky nehody v levém pruhu před sjezdem do Průmyslové. Kolona od sjezdu na Strašnice se tak dává pomalu do pohybu. A na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most trvá silnější provoz mezi sjezdem na Dolní Počernice a Europarkem. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Radio Praha. Pražský update.
9: Pražští hasiči.
10: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
11: Praze nepojede o víkendu metro.
12: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: V dnešním pražském updateu vám prozradíme podrobnosti o novém přírůstku v zoologické zahradě. Ani poslední den pro podání daňového přiznání nemusel být pro řadu firem konečný. Proč finanční správa letos povolovala odklady, i o tom se dozvíte více. A už za chvíli připomeneme s dalšími informacemi opravy ve Gbalské ulici. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký večer.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update.
1: Začala oprava k Belské ulice. V metropoli jde o největší letošní letní rekonstrukci silnice. Kvůli snížení počtu pruhů a dalším omezením se na příjezdech od dálnic D8 a D10 mohou tvořit dlouhé kolony.
2: Řidiči aut a kamionů projíždí po Belské ulici. V obou směrech musí jet jedním pruhem, protože ve druhém jízdním pásu silničáři začali frézovat asfalt. Dopravního kolapsu na severovýchodě metropole se obává pan Patrik, který žije na proseku.
3: Bylo to už předtím právě složitý, to si neumím představit, jak to bude vypadat teď ve špičce, hlavně ráno teda, když člověk potřebuje jet.
2: A bylo podle vás už třeba opravit Belskou, byla ve špatném stavu?
3: Myslím si, že určitě, no. Bylo to prostě katastrofální ten stav byl. Na některých místech byl úplně příšerný jako.
2: Do Prahy musí pravidelně dojíždět paní Pavla, která se ale k Belské ulici běžně raději vyhýbá.
4: Podle mě pro ty lidi, kteří tady musí jezdit jako často a nemají vlastně jinou možnost, tak si myslím, že to je velký zásah, ale na druhou stranu zase musím říct, že se opravdu asi snaží to udělat co nejrychleji, že ta výluka nebude tak dlouhá, i když je to o prázdninách, no, tak těžko říct, no, jak to ty lidi zasáhne.
2: Kromě zúžení do jednoho pruhu silničáři také uzavřeli sjezdy a nájezdy na Kvelsku z přilehlých ulic, například z Prosecké, Mladoboleslavské nebo Čakovické. Mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbora Lišková vyzývá řidiče, aby oblastí projížděli opatrně.
5: Prosíme řidiče, aby respektovali dopravní značení, zejména u těch nájezdů a sjezdů, kde ta situace může být komplikovanější. Prosíme je, aby se věnovali řízení, aby byli k sobě ohleduplní. A děkujeme jim za trpělivost.
2: Běžně jezdí po Belské ulici 90 000 aut denně. Oprava potrvá podle mluvčí stavební firmy Eurovia Ivety Štočkové do poloviny srpna.
6: Na Belskou ulici v úseku Novopatská a Cínovecká, což jsou asi 4 kilometry, vyjeli frézy, máme jich na trase celkem 6 kusů. Budou odstraňovat ten stávající povrch zhruba 3 až 4 dny. Potom budeme pokládat nové vrstvy, opravovat odvodnění, chodníky, svodidla.
2: Zhruba v polovině prací, tedy před koncem července, podle ní začnou silničáři opravovat druhý jízdní pás.
6: Na stavbě bude pracovat zhruba 100 až 250 dělníků podle technologií, které zrovna budeme provádět. Budeme tady pracovat v režimu 24/7.
2: Oprava má stát kolem 460 milionů korun. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
1: A pojďme se podívat i na další komunikace v Praze, jak to tam aktuálně vypadá, ale začneme tou Kbelskou také s Tomášem Kolmistrem.
7: Hezký podvečer. Bohužel špatné zprávy ze Kbelské. Sice už se podařilo obnovit provoz po nehodě ve směru na Letňany, ve směru na Černý most, ale stále překáží porouchaný kamion. Kolona se táhne už z D8 od 2. kilometru. Policie řídí provoz Kyvadlově, čekají ale dlouhé kolony v Novopatské z východní části okruhu od sjezdu z Hradecké D11. Ucpané jsou také okolní ulice, jako je Kolmenova, Mladoboleslavská, v Letňanech Veselská a také Tupolevova. Na okruhu počítejte se zdržením ve směru na D1. Na 23. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 19. kilometr, zdržení asi 20 minut. Ve směru na letiště se popojíždí od sjezdu na Lohkov ke sjezdu na Ořech, tam je to také na 20 minut a v centru je stále plná Vilznova, a to od Florence až k muzeu. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Topíte

0: dnes hýbalo Prahou? Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: 1. červenec je obvykle nejzazším termínem, dokdy lze v Česku podat daňové přiznání, a to ještě jenom s daňovým poradcem. Letos je to ale v mnoha případech jinak. Finanční správa totiž před koncem června vydala metodický pokyn, který připouští výjimku pro firmy, které v průběhu jara bojovaly se zvýšenou administrativou kvůli jednotnému měsíčnímu hlášení zaměstnavatele. A se tisícovka firm tak může letos výjimečně podat daňové přiznání až během léta.
2: U nás tu možnost využilo něco kolem 10-15 klientů. Je to pro ně samozřejmě příjemné, že mají více času.
3: Říká Jan Bonaventura, daňový poradce a jednatel poradenské společnosti Bradford Consulting. Podle mluvčího generálního finančního ředitelství Patrika Madleho požádal o prodloužení termínu na odevzdání přiznání k dani z příjmů za rok 2025 celkem asi 1000 firem. Podle Jiřího Nesrovnala z komory daňových poradců je možnost odkladu obecně zakotvena v daňovém řádu. Firmy o posun termínu můžou požádat třeba kvůli nemoci nebo živelní pohromě. V případě odkladu kvůli jednotnému hlášení finanční správa brala podle Nesrovnala v potaz, kolik problémů firma se zaváděním novinky skutečně mohla mít.
4: Pokud budu mít jednu paní na dohodu o provedení práce, tak k téhle žádosti by byl jiný přístup, než když to je zaměstnavatel, který má 1000 lidí.
3: Žádostem se ale finanční správa celkově chovala velmi vstřícně a odklad dostal skoro každý, říká Jan Bonaventura.
2: Na základě té metodické informace by měli ve většině případů, v drtivé většině případů to povolit bez nějakého detailního zkoumání.
3: Finanční správa udělala vstřícné gesto, protože letošní zavádění nového systému jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele představovalo pro řadu firem výraznou administrativní zátěž navíc. Na potíže se zadáváním a scháněním nových dat narazil skoro každý účetní, říká Nesrovnal.
4: Ten projekt prostě nebyl dobře připravený, když se rozbíhal a má tam spoustu jakoby problémů.
3: Maximální přípustný odklad jsou 3 měsíce, což znamená, že některé firmy budou moct daňové přiznání podat až na konci září. Většině však pravděpodobně bude stačit jenom několik týdnů navíc. Zdaleka ne pro všechny firmy je ale odklad podání daňového přiznání výhodný, vysvětluje Jiří Nesrovnal.
4: Když by v tom přiznání vyšel přeplatek, tak vrácení toho přeplatku je vázáno na vyměření té daně.
3: Podle oslovených odborníků se ale najdou i firmy, které měly daně i přes všechny problémy s jednotným hlášením hotové včas ještě před koncem června. Ale když se 20. června dozvěděli o možnosti odkladu, požádali o něj. Pokud jim totiž vyšel nedoplatek na dani, je pro ně výhodnější přiznání podat a taky daň zaplatit až později. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
0: Pražský update.
5: Pražští hasiči.
6: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
0: Praze nepojede o víkendu metro.
6: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Posloucháte Pražský update a v rámci něj už je připraven dnešní souhrn pražských zpráv, který připravila moje kolegyně Žofie Nováčková.
1: Ulici Na Strži v Praze 4, kde dopravu dlouhodobě omezuje stavba metra D, začne v úterý platit další omezení. Kvůli opravě kanalizace bude v úseku mezi křižovatkami s Jereminkovou a Ústrže až do 14. srpna jednosměrná. Řidiči projedou pouze ve směru k Pankráci. Podle technické správy komunikací by měli řidiči ve Špičce počítat se zdržením přes 30 minut. Vjezd k domům v okolí uzavírky bude možný pouze od křižovatky ulic Na Strži a Antala Staška. Při výjezdu bude možné odbočit k Pankráci i k jižní spojce. Pražané mohou do konce srpna žádat v programu Čistá energie o dotace na instalaci tepelných čerpadel, solárních termických systémů či zelených střech. O dotaci se mohou ucházet fyzické osoby, bytová družstva a společenství vlastníků jednotek. Město má k rozdělení v letošním roce 25 milionů korun. Stejná částka bude v programu i příští rok. Manažer Radomír Lašák by se mohl stát šéfem letiště Praha. Uspěl ve výběrovém řízení na obsazení místa člena představenstva. Oznámilo to dnes ministerstvo financí v tiskové zprávě. Lašák dříve působil například v českých aerolinijích nebo ve společnosti ČES. Nominaci nyní projedná výbor pro personální nominace při úřadu vlády. Komise ustavená Galerii hlavního města Prahy vybrala návrh Jehličky od Matěje Peterky jako vítěze otevřené výzvy na instalaci architektonického nebo uměleckého zásahu s vánoční tématikou v pražské tržnici v Holešovicích. Dílo sestavené z neonových trubic a nerezových drátů proti ptákům by se mělo v tržnici objevit v listopadu. Komise galerijního programu Umění pro město ocenila 4 z 15 přihlášených děl. A na Mariánském náměstí v Praze začala venkovní výstava Hurvínek 100. Potrvá do konce července a připomene 100 let divadla z Pejbla a Hurvínka. Návštěvníci se také seznámí s tradičním českým loutkářstvím. Zítra čekáme mírné ochlazení, v Praze bude maximálně 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy pražská doprava a Tomáš Kolmistr.
3: Hezký podvečer. V Ekpelské teď máme dobré zprávy. Podařilo se tam obnovit provoz v obou směrech po nehodě. Omezením se teď projíždí plynule, kolony se pomalu rozjíždějí, směrem na Letňany se táhne celou Novopatskou. Směrem na Černý most je kolona delší, tam už od konce D8 od sjezdu na Zdiby. Ucpané jsou také okolní ulice, jako je Kolbenova, Mladoboleslavská a v Letňanech Veselská a také Tupolevova. Na okruhu počítejte se zdržením ve směru na D1. Na 23. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 19. kilometr, zdržení asi 20 minut. Ve směru na letiště se popojíždí od sjezdu na Lochkov ke sjezdu na Ořech, tam je to také na 20 minut. A v centru je plná Vilznova od Florence k muzeu a také se popojíždí Věčné před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Botox je po čtvrté jedničkou. Dvojka je zbytečná.

0: Tak to byly na rádiu Praha Calvin Harris a Jesse Reyes. První jmenovaný Calvin Harris včera rozjel velkou party jako hlavní host letošního festivalu Beats for Love v Ostravě. Bylo to opravdu dechberoucí, já už jsem viděl první videa a je třeba říct, že Calvin Harris opravdu dostal své pověsti velkého showmana, protože kromě laserů a různých jiných světelných efektů, samozřejmě ohňostroje, velká show. Takže Calvin Harris včera ve velkém odstartoval podle pořadatelů prý nejúspěšnější středu v historii pořádání festivalu Beats for Love. Konkrétní návštěvnost neuvedli, ale je to prý nejúspěšnější středa a se vůbec nedivím, protože Calvin Harris je prostě světová jednička, alespoň v tom, co dělá. Dneska třeba Marshmallow na té samé stage a my Marshmallowa dáme ještě po 20. hodině ve večerní Praze. Teď ale pojďme zpátky k pražskému updateu. Máme 2. července a je tady Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
3: Čtvrtek 2. července svátek slaví urozená Patricie. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. 10. díl seriálu 30 případů majora Zemana se jmenoval Vrah se skrývá v poli. Skutečná vražda v Babicích na Třebíčsku se odehrála před 75 lety v roce 1951. Při ní byli zabiti 3 místní komunisté, 4. byl těžce zraněn. Babický případ na rozdíl od seriálu nebyl nikdy zcela přesně objasněn, avšak spolehlivě posloužil k ideologickým cílům a tvrdým represím. Ve stejný den před 75 lety byla zahájena první přehlídka amatérského loutkářství – Loutkářská Chrudim. Heslem festivalu bylo Malé loutky velkými bojovníky za mír. Jeden z největších spisovatelů všech dob, nositel Nobelovy ceny Ernest Hemingway, si sáhl na život před 65 lety v roce 1961. Zastřelil se ve svých 62. První jaderný výbuch na atolu Mururoa uskutečnila Francie před 60 lety v roce 1966. V dalších 30 letech provedla země Galského kohouta na tomto atolu v Tichomoří 181 testů jaderných zbraní. Po létech krvavých válek se přesně před 50 lety v roce 1976 spojil Severní a Jižní Vietnam. Vznikla Vietnamská socialistická republika. První úplně autonomní umělé srdce na světě bylo v americkém Louisville operováno před 25 lety v roce 2001. Pacient Robert Tools žil s bionickým srdcem 101 50 dní. Nejcennější tenisovou trofej poprvé zdvihla nad hlavu lvice z Fulneku Petra Kvitová před 15 lety. V roce 2011 se stala wimbledonskou vítězkou. Petra Kvitová. Ve finále porazila Marii Šarapovovou 6-3, 6-4. Po 3 letech si vítězství zopakovala. A kulatých 50 má dneska hokejový brankář, dvojnásobný mistr světa Tomáš Vokoun.
4: Výborně, výborně, Tomáši!
3: Já přeju pěkný den.
1: Radio Praha. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: Pražský update.
1: Má teprve měsíc a většinu dne prospí. V Zoo Praha se po 7 letech narodilo mládě Lachtana. Malému samečkovi je teprve měsíc a proto ho chovatelé pravidelně kontrolují a také váží. A nesměla u toho chybět naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
2: Dešť, když prší, tak si zalezou do vody a plavou.
3: Výborně, tady už nám odpovídají, zdraví nás.
2: Ano, to je maminka Daisy. Tak je vedle batenku tady a teď jdeme vyzvednout toho našeho vpáče tady. On většinu dne prospí, takže ho musíme na vážení většinou budit. Tak jdeme na to.
3: Chovatelka Lachtanů Helena Rosypalová teď jemně a láskyplně budí lachtaní mládě. Tak mládě jsme teď vzali do náručí, respektive paní chovatelka. Teď míříme už do vedlejší místnosti k váze.
2: Jdeme na to. Tady máme takovou vaničku, akorát já jsem si to vaničku nezapla, tak já ho musím na chvilku pustit. Ale to vůbec nevadí, my ho tady takhle pouštíme. Zapneme si mezi tím váhu.
3: Ale je vidět, že prozkoumává tady okolí.
2: Prozkoumává, vždycky nám to tady počurá a pokaká, takže máme co uklízet.
4: Šup do vaničky.
2: No pojď, ty už se nám tam nevejdeš. Prosím tebe. No. 8560. Samička zřejmě neměla mlíko, takže dostala různé podpůrné věci, aby se jí to mlíko začalo tvořit a tomu mláděti jsme museli pár dní ze začátku vlastně pomoct a trošku ho přikrmit, aby nestratilo sílu.
3: Filip Mašek, mluvčí zoologické zahrady v Praze. Filipe, my jsme teď byli u vážení mláděte Lachtana.
5: Tak Lachtany jihoafrické nechová moc zoologických zahrad v Evropě, takže toto mládě jsme očekávali s napětím. Věděli jsme samozřejmě, že porod přijde, věděli jsme také, že Daisy je prvorodička, takže jisté obavy byly, ale Daisy to zvládla perfektně. A porodila nám vlastně pravnuka legendárního Gastona, který tedy se nechvalně proslavil v roce 2002, kdy uplaval během povodní a potom tedy tragicky zahynul.
3: Protože se lachtaní mláďata rodí na souši, musí se nejdřív naučit plavat. I proto zatím sameček zůstává v zázemí expozice. Pokud půjde všechno hladce, návštěvníci ho uvidí zhruba v půlce srpna. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
1: A já k tomu ještě dodám, že zítřejším hostem pořadu Pražákům je hej, bude po 12. hodině tady u nás na Rádiu Praha vrchní chovatel Lachtanů Zoo Praha, Jakub Mezej.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. A teď pražská doprava a Tomáš Kolmistr.
6: Hezký podvečer. V Ekbalské se podařilo obnovit provoz v obou směrech. Omezením se teď projíždí plynule. Směrem na Letňany se táhne fronta celou Novopatskou. Směrem na Černý most počítejte s kolonou od konce D8 od sjezdu na Zdiby. Na okruhu ve směru na D1 počítejte se silnějším provozem za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. V opačném směru tedy na letiště se jede pomaleji od sjezdu na Lhokov v Kořechu mezi 15. a 18. kilometrem. Plné také ulice k Barandovu a to už od Kauflandu. V Plzeňově se popojíždí od hlavního nádraží k omezení u muzea a ucpaná je Ječná před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
0: Genesis Live Over Europe. V roce 2007 se slavný band dal po 15 letech dohromady a vyjel na evropské turné. Turn It On Again, The Tour. Jedna ze zastávek byla 20. června v Praze před O2 arénou pro 20 000 diváků. Genesis Live Over Europe.
7: Praha žije.

0: A pojďme se ještě podívat na počasí. Tak v noci zítra bude většinou oblačno. V noci teploty klesnou na 16 až 14 stupňů Celsia a zítra během dne vystoupí na 22 až 24 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Tak to byly skvělí australští Inexis na rádiu Praha. Je přesně 19 hodin, čas na další zpravodajskou relaci, kterou připravila moje kolegyně Žofie Nováčková. Vítám tě ve studiu, hezký podvečer.
1: Pěkný podvečer. Vlády jednali s firmami, které působí na Ukrajině. Praha 12 chystá do konce prázdnin 3 dopravní projekty, pomůžou řidičům i pěším. Lehečka hraje o postup do 3. kola ve Wimbledonu a zítra se mírně ochladí, přes den bude jasno.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vláda pomůže českým firmám s jejich podnikáním na Ukrajině. České televizi to po jednání s představiteli kabinetu řekl viceprezident ukrajinsko-české obchodní komory Richard Benda. Zástupce firem na úřadu vlády přijal premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Podle Bendy by se na pomoci podnikatelům měla podílet Národní rozvojová banka.
3: Pan ministr Havlíček se zasadí osobně o to, aby Národní rozvojová banka konečně mohla plnit svoje, řekněme tomu, závazky ve smyslu poskytování garancí za aktivity českých firm na Ukrajině.
1: Vicepremiér Havlíček zároveň připravuje podnikatelskou misi na Ukrajinu. Její součástí má být i setkání s tamními vládními činiteli. Do konce letních prázdnin chce Praha 12 zvýšit na 3 místech bezpečnost řidičů a chodců. V Cuřínově ulici vybuduje parkoviště pro 25 aut, odstavná plocha tam zatím chybí. Dělníci také opraví pěší propojení ulic v Komořanech. V Cholupicích zase dojde k rekonstrukci silnice, chodníků i vjezdu na pozemky. Podle místostarostky Prahy 12 Lenky Vedralové z ANO budou projekty dohromady stát 7,5 milionu korun.
4: Všechny tyto akce plánujeme zrealizovat během letních prázdnin, tak abychom co nejméně omezili provoz jak na komunikacích, nebo případně i parkování občanům v sídlišní zástavbě.
1: Jihočeská část dálnice D3 bude hotová v polovině příštího roku. Termín dnes potvrdili zástupci ředitelství silnic a dálnic. Úsek mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm bude v provozu už na konci července. Práce se tam podařilo o měsíc urychlit. Podle Adama Kolouška z ředitelství silnic a dálnic bude zbývat dokončení úseku mezi Nežidly a Klapicí nádražím.
5: Část z něj zprovozníme ještě v letošním roce. V listopadu letošního roku by mělo jít do provozu prvních 6 kilometrů, a to je úsek mezi Kaplicí nádražím a Kaplicí. Zbylých 6 kilometrů nám zůstane na příští rok a měli bychom zprovozňovat celý ten jihočeský úsek dálnice D3 v létě příštího roku.
1: Další Čech ve Wimbledonu usiluje o postup do 3. kola. Jiří Lehečka hraje proti Alexi Molčanovi ze Slovenska. První set vyhrál 6-3. Zítra čekáme mírné ochlazení. V Praze bude maximálně 22 až 24 stupňů. Ráno meteorologové hlásí malou oblačnost a během dne vyjasnění.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jaká je situace v dopravě, to už řekne Tomáš Kolmistr.
6: Hezký večer. Ve Kbalské od dnešního rána trvá omezení. Mezi Cínoveckou a Novopatskou se projíždí vždy pouze jedním pruhem. Zavřené jsou také sjezdy na Letňany, Prosek a Kbely. Počítejte s kolonami z obou stran. Na okruhu ve směru na D1 počítejte se silnějším provozem za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. V opačném směru tedy na letiště se jede pomaleji od sjezdu na Lovko v Kořechu mezi 15. a 18. kilometrem. Plná je také ulice k Barandovu, a to už od Kauflandu. Ve Strakonické směrem z centra dejte pozor za sjezdem na Lipence, řeší tam nehodu a tvoří se kratší kolona. A ve Wilsonově se po pojíždí od hlavního nádraží k omezení u muzea a ucpaná je také Ječná před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je hudební mane po 19. hodině. Olivia Rodrigo. Lizzo. A třeba Sam Fender. A kromě muziky tady bude už za chvilku také pozvánka na novinku do kina. Já jsem Petr Zajíček, přeji hezký večer.

0: Tak to byl návrat do 90. Joshua Caddison a jeho Jesse. Tak máme tady první prázdninový čtvrtek roku 2026 a dnes jako každý čtvrtek, ale v roce, je tady samozřejmě také chvíle, kdy do českých kin proudí úplné novinky. Například i pikantně vtipná a hvězdně obsazená americká komedie Pozvání. Nevinná sousedská večer se zvrhne směrem, jakým nikdo nečekal. Pozvánku má Štěpánka Duchková.
1: Joe a Angela procházejí krizí. Jejich manželství visí na vlásku. Jiskra pomalu uhasíná. Tím víc je provokují hlasité výkřiky z bytu o patro výš, kde jiný pár jiskří až trochu moc hlasitě.
2: This shirt, it's nice. It looks really good on you.
3: Well, you could tell me that once in a while.
1: Aby sousedům v klidu domluvili, pozvou je na večeři. Ta ale vede k nečekané sérii bobtnajícího napětí a netušených odhalení. Joe a Angela jsou naprostý protipol sexuálně nevázaných sousedů Píny a Hoka. Jak v průběhu večera přibývá vína, tak padají zábrany a na povrch vyplouvají skrytá přání a tajemství, která souvisejí se zpestřením intimního života.
4: We feel a very strong connection with you guys.
3: That is so nice. Thank you.
2: Yeah.
3: I'll say thank you, Joe.
2: Thank you. Very flattering.
1: Námět filmu vychází ze španělské konverzační komedie Sentimental a není její první předělávkou. Předloni ji například adaptovala slovenská režisérka Marta Ferencová do komedie V dobrém i ve zlém. Snímek Pozvání je už třetí režijní počin hvězdy seriálu Dr. House, Američanky Olivia Wilde. Ta si spolu s kanadským hercem Sethem Rogenem a Oscarovými Penelope Cruz a Edwardem Nortonem zahrála i jednu z hlavních rolí.
5: Praha žije filmy.
6: Praha žije filmy.
7: Somewhere in space.
5: Týdne.
8: Tentokrát jste do hry o body poslali tři novinky a jeden návrat.

místo, minulá novinka, UDG odlétáš. Čtvrtá je další novinka, Taylor Swift a její I Knew It, I Knew You. Na třetí příčce Eva Farna, Perpetuum Mobile. A konečně čtvrtá

0: Utajená druhé příčce Fast Food Orchestra, Správnej směr. První místo bez změny, Botox a Pyžamo. No a teď už je to zase na vás a vašich hlasech. Hlasujte na praharozhlas.cz.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne.

Someone Like You a Adele na Rádiu Praha. Tak na Facebooku Rádia Praha probíhá velká bitva o to, co budeme příští pondělí, tedy pondělí 6. července večer po 21. hodině hrát v pořadu Vinyl. Bude to určitě muzika z druhé poloviny 80. let a vy svými hlasy teď preferujete buď to album Pet Shop Boys Actually z roku 87, anebo 7. album Depešáků Violator z roku 1990. Tak budeme nakonec poslouchat hity jako Heart Rent nebo It's a Sin, anebo Word in My Eyes, Personal Jesus a Enjoy the Silence. To je velká, opravdu velká pro vás, pro některé, neřeknu hádanka, ale prostě nevíte, jak se rozhodnout. Je to vidět na tom hlasování. Neboť na začátku hlasování v úterý za to vzali docela dost zásadně fanoušci Depeche Mode a dost odskočili hlasům Pet Shop Boys. A teď jsem se před malou chvíli díval a fanoušci Pet Shop Boys zase dotahují docela zásadně, zatím tedy stále vedoucí Depešáky. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Ono ostatně času je ještě hodně, až do pondělní 12. hodiny, kdy můžete dát svůj hlas jednomu nebo druhému albu na Facebooku Rádia Praha. No a samozřejmě ta pondělní 12. pak rozhodne, která z těchto fanouškovských základen nakonec bude slavit vítězství a zda si tedy v pondělí večer pustíme Pet Shop Boys anebo Depešáky. Ale určitě je třeba dodat to, že ani jedna z těch voleb rozhodně není špatná. Je to skvělá muzika, ať už budeme hrát jednu nebo druhou britskou kapelu.

0: Teď už pražské tipy, které připravil do našeho vysílání Jirka Štefl.
1: Z Rády a Praha vám přeju hezký den. S letním počasím se otevřela taky koupaliště po celé Praze. Vydejte se třeba na koupaliště Petinka. Tam mají travnaté pláže, 50-metrový vyhřívaný bazén a mimochodem voda tam díky nové technologii nezavání chlorem. Po náročné rekonstrukci se taky otevřelo koupaliště Ládví. Na své si tam přijde celá rodina a zahrát si tam můžete i petang. A na co v pátek do kina? Zkuste film Backrooms. Ten sleduje příběh ženy, která se při pátrání po zmizelém člověku dostane do neznámého prostoru mimo běžnou realitu. To, co na první pohled působí jako prázdné kanceláře a opuštěné chodby, se postupně mění v klaustrofobní labyrint bez jasných pravidel, času a možnosti úniku. Film Backrooms promítají v pátek třeba v kinech Atlas a Světozor. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Denně je najdete na našem Instagramu. Stačí, když nás začnete sledovat. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Tak tolik George Ezra na Rádiu Praha, je právě teď 20 hodin, jsou tady další dnešní zprávy a se mnou už je Žofie Nováčková ve studiu. Příjemný večer.
1: Ahoj, pěkný večer. Hasiči potvrdili, že český tým záchranářů se v neděli vrátí z Venezuely domů. O prázdninách zamíří vlak cyklohráček na 14 mimořádných výletů, třeba do Písku nebo Kutné hory. Dva čeští tenisté hrají o postup do třetího kola Wimbledonu a zítra se mírně ochladí, naměříme nejvíc 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Čeští záchranáři se z Venezuely vrátí v neděli. Bezmála 70 členů USAR týmu a 8 pátracích psů se v zemi zasažené zemětřesením zapojilo do záchranných akcí. Podle velitele týmu Petra Vodičky je v tuto chvíli šance na záchranu dalších přeživších malá.
3: V tomto okamžiku je velmi, velmi nepravděpodobné, že by se tam nacházela nějaká živá osoba. Neustále počítáme s tím, že v sobotu dopoledne odletíme a v neděli během dopoledne se dostaneme zpátky do České republiky.
1: Do Venezuely přijeli pomáhat týmy z několika desítek zemí. Některé z nich se taky už vracejí domů. Zemětřesení má aktuálně 2300 potvrzených obětí. Pohřešují se ale desítky tisíc dalších lidí. Transfuzní stanice napříč Českem žádají dárce, aby přišli darovat krev před odjezdem na dovolené. Vyzývá k tomu také pátý ročník kampaně s názvem I tobě v žilách koluje naše krev, kterou včera spustili policisté, hasiči a záchranáři v pražské fakultní nemocnici Královské Vinohrady. V létě je krev potřeba kvůli častějším úrazům. V minulých letech se do kampaně zapojilo skoro 100 000 dárců z řad veřejnosti i integrovaného záchranného systému. Pravidla pro darování krve lidé najdou na webových stránkách transfuzních stanic a nemocnic. Pestrobarevný vlak cyklohráček nabídne mezi 7. červencem a 20. srpnem celkem 14 celodenních výletů mimo svou obvyklou trasu. Každé úterý a čtvrtek dopoledne pojede z pražského hlavního nádraží do vybraných míst, nově třeba do Písku nebo Kutné hory, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
4: O zábavu se postarají hry vedoucí, kteří pro děti připraví hry, soutěže, drobné odměny i tradiční dětské jízdenky k orazítkování. Součástí vlaku jsou také herní vozy, vůz z balonky nebo vůz určený pro přepravu jízdních kol. Na letní výlety není potřeba žádná speciální jízdenka ani rezervace místa.
1: Tenistka Karolína Plíšková podlehla ve druhém kole Wimbledonu obhájkyni titulu Polce Švjontekové 1-6 a 3-6. Plíšková do utkání nevstoupila dobře, což pramenilo i z velkého tlaku soupeřky.
5: Bohužel těžký začátek, hodně špatný, nedala mi nějak jako úplně prostor se do toho dostat. Docela dobře servírovala na začátku, pak jsem se trošku chytila, jako v tom druhém setu byly jako spousta šancí, spousta gambolů, ale bohužel no, ten tlak jako vodní, mě se s ním prostě nehraje dobře. Je to takový, že jsem furt v pohybu a v tom samozřejmě nejsem úplně nejlepší, takže těžký no. Mám na ní nějak jako velmi dobrou hru.
1: Naopak Marie Bousková dnes do třetího kola Wimbledonu postoupila vítězstvím nad Italkou Grantovou. Momentálně hrají o postup také dva Češi. Jiří Lehečka vede nad Slovákem Molčanem 2-0 na sety a Jakub Menšík hraje s Bulharem Dimitrovem zatím 0-1. Zítra čekáme mírné ochlazení. V Praze bude maximálně 22 až 24 stupňů. Ráno meteorologové hlásí malou oblačnost a během dne vyjasňování.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Ještě stručně z dopravy, tak po 8. večerní už je většinou provoz bez větších komplikací, kde se ještě můžete zdržet kvůli dopravnímu omezení a složité situaci, která potrvá až do 15. srpna, tak to je Belská ulice, tam je to zúžené obousměrně kvůli opravám do vždy jednoho jízdního pruhu. Mladé Boleslavská, to je kousek od Kbelské, ve Kbelích přímo, tam je hlášená dopravní nehoda dvou osobních vozidel, takže tady v Mladé Boleslavské, to je ta hlavní vlastně průjezdová silnice Kbely, tak tady opatrně a ještě jedno porouchané vozidlo bylo hlášené a to na dálnici D1. Pokud jedete z Brna do Prahy, tak je to na 18. kilometru. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je hudební nabídka. Po 20. hodině budou tady Kygo, Khalid a Griffin.
6: Somebody.
0: Pak třeba Marshmallow a Jonas Brothers. Marshmallow už za 2,5 hodiny zahraje na Beats for Love. A pak třeba Tata Boys, kteří zase za 14 dní pojedou také do Ostravy na Colors. A já jsem Petr Zejček, přeji vám ve společnosti Rádia Praha příjemný čtvrteční večer.

0: Tak to byl The Animal Song a Savage Garden na Rádiu Praha. Umělý kloub na míru, který zároveň léčí, tak takový kloubní implantát by v budoucnu mohli dostávat čeští pacienti. Na jeho vývoji teď pracují odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické a lékaři Motolské nemocnice. Základem je vytištěný 3D implantát na míru, který je porézní. Díky tomu se do něj může dát léčivá látka, která se postupně uvolňuje do těla. I proto si na VŠCHT pořídili nejmodernější 3D kovovou tiskárnu.
1: Teď můžete vidět, zrovna tiskneme model implantátu ve formě kolene.
2: S Jiřím Kubáskem z Ústavu kovových materiálů a korozivního inženýrství Vysoké školy chemicko-technologické jsme teď v místnosti, kde stojí taková velká bílá krabice.
1: Se jedná o velmi přesný stroj z pohledu detailů. Se dá využít při přípravě porézních struktur, které napodobují kostní tkáň.
2: Teď zrovna bylo vidět, jak přejela hlavice a ten pruh je celý šedivý.
1: Nejprve se tam nahrne vrstva prášku.
2: Teď tam začíná blikat ten laser a vytvářet nějaký tvar.
1: Čím se nám ta vrstva spojí s podkladovým materiálem a celý proces může pokračovat dál.
2: Za to chviličku, co si povídáme, tiskárna vytvořila čtvrtou vrstvu. Kolik jich tam je, aby z toho mohl být implantát vhodný pro koleno?
1: Já vám to hned řeknu, tady v tomhletom případě máme celkem 1300 vrstev.
2: Profesor Dalibor Vojtěch teď má tady před sebou 2, 4, 6 různých dílů do lidského těla.
3: Ano, toto je krátký dřík do kyčelního kloubu. To je část ramenního kloubu, toto je část kotníku, prostě 3D vytištěný titán, dobře proroste kost a umí sobě uchovat ty léčiva jako zásobní.
2: Jak mi ale ve vedlejší, podstatně těžší laboratoři Vysoké školy chemicko-technologické ukazuje Dalibor Vojtěch, tak zatím je to o hledání vhodných materiálů.
3: Ta hmota musí sloužit jako nosič, který je pro tělo nezávadný a hlavně se v těle přesnou rychlostí rozkládá. Tady vidíme krásné vzorky.
2: Zespodu je to implantát, pak vidíme porézní materiál, který je napuštěný takovým bílým práškem nebo hmotou.
3: Je tam materiál na bázi stříbra, které má antibakteriální účinek a je tam antibiotikum vancomycin proti zánětům pooperačním.
2: Umělé klouby by tak v budoucnu mohly mít v sobě různá léčiva pro konkrétní pacienty. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Praha žije vědou.
0: Baví vás rok?
4: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
5: Rok je náš.
6: Rok je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
5: Rok je náš.
4: Jedině na Rádiu Praha.

Máme půl deváté večer, takže už za necelých 35 minut tady bude po deváté po zprávách náš pravidelný čtvrteční hudební speciál Praha žije. A bude to druhá polovina skvělého comebackového koncertu skupiny Genesis z roku 2007. Tehdy se to jejich comebackové turné zastavilo i v Praze v červnu roku 2007 a hrálo se ne v O2 aréně, ale vedle O2 arény. Tenkrát myslím, že to byla ještě dokonce Saska aréna, že to ještě nebylo ani autučko. No to je jedno, prostě vedle té naší libeňské velké haly na parkovišti pro zhruba 20-25 tisíc lidí se tenkrát odehrál ten koncert a zase vlastně se do čela kapely Genesis po letech vrátil Phil Collins. Dokonce se tehdy ještě uvažovalo i o tom, že by to bylo comebackové turné se vším všudy a vrátil by se i Peter Gabriel, ale k tomu tedy nakonec bohužel nedošlo. Možná k tomu nebylo daleko, měli jsme možná opravdu kousek od toho, aby Genesis se v roce 2007 objevili v tom nejúžasnějším složení, ve kterém kdy hráli, ale jak říkám, nakonec tady Peter Gabriel na to nekejvnul. Ale bylo to skvělé, Phil Collins byl opravdu ve skvělé formě. Pak se Genesis měli ještě jednou vrátit na pódia, to bylo těsně před covidem, v roce 2019 začalo pracovat na velkém comebacku a turné. Právě kvůli covidu v roce 2020 se to nakonec všechno odpískalo a pak už se na to nenavázelo právě vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu Phila Collinse. Takže pojďte si dneska připomenout po 21. hodině na rádiu Praha skupinu Genesis a jejich největší art rockové hity.

0: Posloucháte Radio Praha a máme tady pro vás opět další pozvánku na novinku do kina. Předky si nevybíráš. To si velmi dobře uvědomují hlavní hrdinové pokračování francouzské komedie a je to tady zas. Pozvánku má Štěpánka Duchková.
1: Komedie A je to tady zas je pokračováním snímku Jak se nám to mohlo stát. Alice a François chystají svatbu a očekává se, že po všech předchozích zmatcích to už bude jen otázkou klidu, smíření a rodinné pohody. To je ale velký omyl.
2: Tady laboratoř. Někdo sdílí s vámi víc než 60% DNA. Je to váš bratranec.
3: Může to být zábavné podívat se na bratrance se mnou.
4: Výsledky se vám minule nelíbily.
1: Nikdo už nechce řešit rodokmen a otcové nevěsty a ženicha jsou konečně spokojeni. To se ale rychle změní ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné. A tak se znovu otevírá téma původu, identity a hrdosti.
5: Já jsem Turek, ty to víš a nic mi neřekl.
6: Protože neumíš naslouchat, jsi netolerantní.
7: Váš bratranec se jmenuje Mehmet Sulejmanoglu.
5: V rodině žádný Mehmet není.
1: Brdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy začnou obhajovat své původní kořeny. Pokud ale nenajdou společnou řeč, zkazí svým dětem svatební den.
8: Nic nesmí pokazit svatbu, slyšel jsi?
5: Chcete nový?
9: Ne, nechci.
5: Proč jste mi o tom neřekl?
9: Co se děje? Sakra.
1: V hlavních rolích se opět objeví populární Christian Clavier a Didier Bourdon. Jejich komediální střed byl jedním z hlavních taháků už prvního filmu Jak se nám to mohlo stát a dvojka na něm dál staví. Diváci se mohou těšit na návrat celé rodinné sestavy, kterou režisér Julien Hervé znovu posílá do situací, ve kterých se rodinná soudržnost testuje důkladněji než rodokmen.
10: Praha žije filmy.
11: Praha žije filmy.
12: Somewhere in space.
10: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě.

0: Taxi!
1: Tak to byl Right Said Fred na Rádiu Praha. 21. hodina, další dnešní zprávy a Žofie Nováčková. Hezký večer.
2: Hezký večer, ahoj. Více policistů bude do konce prázdnin dohlížet na rušných místech v Praze. Na jihu Francie se šíří lesní požáry. Jiří Lehečka postoupil do třetího kola ve Wimbledonu a zítra ráno bude oblačno, přes den naměříme maximálně 24 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Policie v Praze posílila o prázdninách hlídky na rušných místech. Více policistů bude hlavně v historických částech města a turistických lokalitách. Opatření se týkají třeba Václavského a Staroměstského náměstí, Vrchlického sadu a prostoru kolem stanice metra Anděl, potvrzuje mluvčí pražské policie Jan Daněk.
4: Důvod posílení výkonu služby v centru Prahy je preventivní. Bude se jednat převážně o policisty v uniformách, kteří budou z místních oddělení, z lídkových služeb, budou tam ale i kolegové sepsy, nebo například na Karlově náměstí kolegové na koních. Opatření se budou také účastnit policisté z pořádkových jednotek.
2: Pražští hasiči zasahují u srážky tramvaje a auta v ulici U Výstaviště v Holešovicích. Informovali o tom na síti X s tím, že dva zraněné předali do péče záchranářů. Kvůli nehodě je podle pražského dopravního podniku omezený provoz tramvají v úseku nádraží Holešovice a Výstaviště. Týká se to linek 1, 6, 17 a 25. Stovky hasičů bojují s plameny na jihu Francie. Premiér Sébastien Lecornu svolal krizový štáb do přístavního města Marseille. S dalšími ministry tam řešil nedávnou vlnu veder, přípravy na další horka i lesní požáry.
5: Schořelo už 8700 hektarů, z toho 1200 jen včera. Každý den je nasazených skoro 2000 hasičů. Situace je napjatá.
6: Francouzský premiér Sébastien Lecornu zdůraznil, že období lesních požárů přichází o 2 až 3 týdny dřív než v minulosti. Hasiči bojují s plameny u měst Montpellier a Perpignan. V této oblasti evakuovali zhruba 100 lidí ze 2 kempů. Oheň spálil několik domů v Narbonne a kvůli plamenům uzavřeli část dálnice A9. Premiér Sébastien Lecornu zároveň varoval před další vlnou veder, která by měla zasáhnout Francii o víkendu. Podle meteorologů se teploty na některých místech znovu vyšplhají k 40 stupňům. Vláda potvrdila, že první z 30 000 objednaných klimatizací by nemocnice měly dostat koncem týdne. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Tenista Jiří Lehečka postoupil do třetího kola Wimbledonu. Na trávě přehrál Slováka Molčana 6-3, 6-2 a 6-4. O postup usilují ještě další z Čechů. Proti Osoriové z Kolumbie hraje Linda Nosková a proti Bulharovi Dimitrivovi Jakub Menšík. Postup má po dnešku jistý Marie Bousková, naopak nepostoupila Karolína Plíšková. Zítra čekáme po ránu oblačno, během dne se vyjasní, teploty budou o něco nižší než dnes. V Praze naměříme maximálně 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

0: Praha žije každý čtvrtek a dnes po druhé se skupinou Genesis. Jestli jste si dali před týdnem první polovinu, tak tu druhou nemůžete vynechat. Pánové Phil Collins, Mike Rutherford a Tony Banks, posíleni o Daryla Sturmera a Chestera Thompsona, jsou naprosto výjimečnými osobnostmi světa pop music, které už asi nikdy pohromadě live bohužel neuslyšíme. Zdravotní stav Phila Collinse není dobrý a jejich poslední turné v letech 2021 a 2022 The Last Domino bylo avizováno jako to poslední, nejen názvem. Na poslední štaci v londýnské O2 aréně 26. března 2022 sám Phil Collins veřejně potvrdil, že to bylo úplně poslední vystoupení Genesis. To předchozí turné se odehrálo v roce 2007 a první půlku CD pořízeného během něj jsme slyšeli před týdnem. Koncertní šňůra Genesis měla tehdy i jednu zastávku v Praze 20. června 2007 před O2 arénou. Z tohoto vystoupení se nakonec objevila jedna nahrávka i na CD Live Over Europe. Ripples, tedy vlnky z alba z roku 1976 a Trick of the Tail. Na něm byl Phil Collins poprvé i zpěvákem skupiny Genesis. Tento song bude dnes jako druhý. Pak budou i Domino, Tonight, Tonight, Tonight a Invisible Touch ze stejnojmenné desky z roku 1986. Ty jsou z vystoupení v italském Římě, kam přišlo do cirku Maximus údajně na Genesis 500 000 lidí. Dovedete si to představit? Tady jsou Genesis na Praze, druhá část, a vy se dobře bavte.
1: Rádio Praha žije.

0: Rádio Praha žije. Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Dva legendární synthy bandy v hlasování. Pet Shop Boys a Megaseller Actually. Nebo Depeche Mode a jejich legendární Violator. Pet Shop Boys nebo Depeche Mode. Zapeklitá otázka. Volba je u nás na Facebooku.

0: je 22 hodin.
1: Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na nového ředitele Národní galerie. Praha 3 dostala od magistrátu rozlehlý pozemek v Olšanské ulici na výstavbu výjezdového stanoviště záchranné služby a sběrného dvora. UEFA vyřadila fotbalisty Karviné kvůli účasti v korupční aféře ze soutěží. A zítra bude maximálně 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražská národní galerie zatím nebude mít nového ředitele. Ministerstvo kultury výběrové řízení zrušilo a v nejbližší době chce vyhlásit nové. Podle ministra Oty Klempíře za motoristy žádný z uchazečů, kteří postoupili do druhého kola, nepřinesl takovou vizi, jakou ministerstvo požaduje. Do vybrání nového ředitele bude galerie dál vést pověřená generální ředitelka Olga Kotková. Ta byla mezi uchazeči, ale neuspěla. Podle Klempíře není stanoven termín, dokdy by mělo být nové vedení vybrané.
3: Bude mít velmi těžký úkol dostavit nebo začít stavbu depozitáře. Bude mít těžký úkol veletržní palác. Co vlastně s ním, jestli ho zrekonstruovat nebo jestli prostě udělat nějaký nový multifunkční prostor.
1: Pozemek s rozlohou 6000 metrů čtverečních v Olšanské ulici dostala od magistrátu Praha 3. Chce tam postavit zázemí úklidové společnosti městské části a záchranné služby. Podle radního Prahy 3 Jiřího Ptáčka z TOP 09 by tam mohl být i sběrný dvůr a reuse centrum.
4: Chceme, aby tam mohla mít prostor naše obecní firma Čistá trojka, aby tam mohli mít zázemí hasiči. Pravděpodobně se nám podaří tam udělat nové výjezdové stanoviště pro záchrannou službu. Současně zvažujeme, že by tam byl sběrný dvůr.
1: Umělé klouby by v sobě mohly mít léčivou složku. Odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické vyvíjejí 3D implantáty na míru, které budou mít například protizánětlivé účinky. Zatím hledají nejvhodnější materiály, které propojí léčiva s titanovými implantáty.
5: Zrovna tiskneme model kolene. Dokážeme přesně napodobit strukturu lidské kosti.
6: Chválí nejmodernější typ kovové 3D tiskárny Jiří Kubásek z Vysoké školy chemicko-technologické. Právě porezní struktury kloubních náhrad mohou podle vedoucího výzkumu Dalibora Vojtěcha fungovat jako zásobník léčiv. Už mají první vzorky.
7: Jsou na tom sírany, fosforečnany, to podporuje i vrůstání lidské kosti. Je tam trochu stříbra, aby to mělo antibakteriální účinek a je tam antibiotikum.
6: Léčivé kloubní implantáty vyvíjejí vědci ve spolupráci s Motolskou nemocnicí. Eva Kézrová, Český rozhlas.
1: UEFA vyřadila fotbalisty Karviné kvůli účasti v korupční aféře ze soutěží. Nově se do poháru dostal Jablonec, který si místo Hradce Králové zahraje druhé předkolo konferenční ligy. Pozici Karviné, co by vítěze MOL Cupu, převzala Plzeň. Viktoria se posunula z druhého do závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy a získala jistotu účasti v hlavní fázi soutěží UEFA. Polepšil se i Hradec Králové, který nezačne kvalifikaci v konferenční lize, ale místo Západočechů ve druhé předkole Evropské ligy. Zítra čekáme mírné ochlazení. V Praze bude maximálně 22 až 24 stupňů. Ráno meteorologové hlásí malou oblačnost a během dne vyjasnění.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajství.

tě nechápu a možná nikdy nepochopím. Třeba proč se pracuje až do pátku a víkend netrvá díl. Občas se sám sobě nezdám, ani já nejsem bez viny, stejně nikdo není bez chyby.

0: znají nejen fotbaloví fanoušci. Pražský Eden, tam stojí největší fotbalový stadion v Česku. Jde o domov SK Slavia Praha. Fortuna Arena pojme skoro 20 000 lidí a pravidelně hostí ligové zápasy, reprezentaci i velké koncerty. Vznik stadionu ale připomínal nekonečný zápas. O nové aréně se mluvilo už od 60. let. Stavbu zastavila okupace, finance i vleklé spory o pozemky. Na svůj nový stadion čekala Slavia desítky let. Otevření přišlo až v roce 2008.
1: Praha je nej. Praha je nej. Radio Praha. Hit týdne.
2: Tentokrát jste do hry o body poslali tři novinky a jeden návrh.

0: páté místo, minulá novinka, UDG Odlétáš. Čtvrtá je další novinka, Taylor Swift a její I Knew It, I Knew You. Na třetí příčce Eva Farna, Perpetuum Mobile. A konečně čtvrtá novinka, která se probojovala do žebříčku, ta je na druhé příčce, Fast Food Orchestra, Správnej směr. První místo bez změny, Botox a Pyžamo. No a teď už je to zase na vás a vašich hlasech. Hlasujte na praharozhlas.cz.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Hit týdne.

dálky vypadá majestátně, zblízka impozantně. Jezdecká socha Jana Žižky na Vítkově patří mezi největší sochy svého druhu ve střední Evropě. Váží přes 16 tun, měří 9 metrů na výšku a dohlíží na celé město. Žižka, husitský vojevůdce a legenda české historie, tady stojí jako symbol odvahy a síly. Přímo pod ním najdete národní památník, který ukrývá nemalý kus dramatických dějin 20. století. Autorem je akademický sochař Bohumil Kafka, který na díle začal

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Narodila se v Moskvě, kde také vystudovala Ruskou akademii divadelního umění. Několik let pracovala v rádiu Svobodná Evropa. Po nástupu Vladimíra Putina se rozhodla opustit Rusko a už přes 20 let žije v Praze. Vede tu divadlo MA a v 7. rokem pořádá festival Letní grébovka. Nejen o něm bude už za chvíli mluvit herečka a režisérka Mariana Arzumanova. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Mariana Arzumanová je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My se scházíme tak zhruba měsíc před tím, než vypukne letní grébovka. A tak si říkám, jak moc teď jíte a spíte, když máte před spuštěním té velké akce?
2: Moc nejím, moc nespím. Děkuji za napovědu. Zrovna dnes jsem se vrátila z New Yorku, takže jsem měla jakoby 7 dní, ve kterých jsem trošku dokázala svým způsobem odpočinout. Ale jinak samozřejmě vrcholí řada příprav a hlavně ta premiéra, kterou grébovka začíná.
1: Tak pojďme rovnou na tu premiéru. Co to letos bude? Na co se můžeme těšit?
2: Titul se jmenuje Jak je důležité mít Oscara. Mm-hmm. Asi vám to hned napovídá.
1: Známe to s jiným jménem.
2: Ano, znáte to s jménem Filip a to je právě zajímavá pro mě věc, že když jsme se rozhodli dělat tuto inscenaci, tak pro mě zásadní bylo změnit, teda udělat vlastní překlad. Čeho se ujala Hana Nováková a udělala krásný nový překlad. V tom překladu, a obě jsme studovali totiž na, a já ještě pokračuju studovat doktorantský studium. Hanka už to skončila, už je PhD, už je doktorantka. A právě, jak říkala naša profesorka Silová, holky, ale když budete to překládat, tak musíte především vymyslit zajímavý, správně odpovídající hře název. No a právě předtím, než jsme začali o tom přemýšlet, jsem dozvěděla, jak často jezdím do Londýnu, že v dobu Oscara Wilda význam, the importance of being earnest, jak je důležité být upřímným, jednak není to úplně správný překlad původní. Jasně, že se hledalo něco, co má dva významy. A jak je důležité být upřímným, otevřeným, takže je to man earnest, je to upřímný. A třetí význam, málo kdo ví, že v tu dobu tak se říkalo, neúplně oficiální, lidem, kteří byli gejové.
1: A víte, tak to jsem vůbec netušila.
2: Nikdo.
1: A u nás vlastně ten Filip je úplně jiný významově. Tam je ta chytrost, to míti toho Filipa, tam to vede úplně jinak.
2: Přesně tak. A není to úplně přesný příklad. Je jasné, že velmi těžce najít adekvatní dvoje význam v jiném jazyku a málo komu se to podařilo zřejmě, ale tak jsme s Hankou začali hledat právě od toho názvu. Já ani říkám o konceptu. Ten koncept byl původní. Já jsem chtěla takhle tu hru dělat, aby to všechno figurovalo na pozadí životopisu Oscara Wilda, který byl ve vězení vůči skandální aféry, nebo tak, jak to bylo vlastně v tu dobu pojmenované. A oficiálně ani nebyl rehabilitovan. Totiž tam byl jiný zákon, podle kterého nezrušili rozhodnutí souda, ale prostě jakoby rehabilitovali, musím najít to správné slovo, posmrtně omilostněn on byl. Ale jakoby omilostnění, stát uznává, že trest již nemá mít právné následky. Ale rehabilitace, což neproběhlo, soud uznává samotný rozsudek za chybný nebo nezákonný. Tak tohle to nestalo doteď.
1: A na to vy chcete upozornit?
2: A na to jsem chtěla upozornit celkově, co stalo se v jeho životě a co všechno člověk musel v tu dobu zaplatit za našu dnešní svobodu. Za svobodu volby, za svobodu i sexuální volby taky. Takže vlastně představení začíná v době premiéry The Importance of Being Earnest v St. James' Theatre v Londýně, v zakulisí. A pak vlastně my dostaneme na dámu k moderním studentům, který dělají tu hru úplně jinak. Na pozadí Prague Prideu a možnosti vůbec o tom mluvit otevřeně, upřímně. Není to představení jenom o homosexualitě, to rozhodně ne, protože Wild také to takhle nemyslel. Zase to má hodně významu a několik vrstv. Nicméně rozhodně za mě, za můj rozbor podrobný, je tam hodně zajímavých odkazů, když začínáš to číst s představou, jaký byl třetí význam.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Jak dlouho jste ji chystali a jak chystáte vlastně celý ten festival? Jak dlouho to trvá?
2: Začnu od konce. Festival začínáme chystat od září.
1: V podstatě ve chvíli, kdy ten jeden skončí.
2: Přesně tak. Jak skončí festival, začínáme chystat další program, potvrzovat termíny s herci, především samozřejmě dramaturgický plán. Můžou být změny, stalo se to několikrát, ale snažíme se to v září už vědět. Tenhle rok v říjnu jsme dokonce otevřeli prodej na další festival. Samotnou premiéru ale začínáme dělat taky různě, ale většinou se snažím to udělat v dubnu, v květnu, v červnu. Tento rok jsme, jak je důležité mít Oscara, dělali v dubnu a květnu. V červnu šli finalizaci a vlastně teď jsme už se rozloučili se studenty, kteří hrají v tom představení studenty Damu, a se sejdeme na generální zkoušky 3 dny před premiérou.
1: Býváte nervózní před tím, než jdete poprvé před ty diváky a teď čekáte, jestli to cvakne a jestli to pochopí tak, jak byste třeba chtěli.
2: Samozřejmě, ale já asi jsem nejvíc nervózní, když mě zbývá třeba týden generálních zkoušek. A vlastně v tu dobu většinou umím si představit, jestli to funguje nebo ne. Mm-hmm. Jestli mě se podařilo přeložit literární nebo dramatický text na jazyk divadelní, scénický. Což samozřejmě často se stává, ale teda doufám, že se stává vždycky. Ale neznamená to, že je to samozřejmost.
1: S Marianou Arzumanovou si tady povídáme o festivalu Letní grébovka, který letos bude od 3. do 28. srpna. Co dalšího tam budeme moci vidět? Co jste všechno připravili?
2: První týden premiéra, druhý týden představení premiéra minulého roku. Beat Marlene Dietrich, to je moje autorská hra. Zrovna s koncem června odjíždíme do Litomyšly na zájezd. Pak nás čeká Paříž s Beat Marlene Dietrich. A to je to představení, na které vás taky srdečně zvu. Ano, se vydařilo a je takový začátek krásného vztahu mezi mnou a tou skupinou mladých herců, kterých jsem potkala na Damu. A tímto představení ještě obzvlášť cenný pro mě osobně.
1: A další hry, které tam budou?
2: Potom zahrajeme obnovenou premiéru komedie Běh života na motivy Neila Simona. A moje první hru, kterou jsem udělala v České republice, představení Buenos Aires Vystupte nebo Buenos Aires Final Destination. To představení je jakoby neverbální, není to pantomima, ale vnímá se to jako činohra. To představení právě je vhodné i pro cizinci a hrajeme to už víc než 14 let.
1: Tak to je hezky dlouhá doba.
2: Ano. Pak bude představení 13 ženských tváří, které tenhle rok asi uvedeme naposled.

0: na dřeň.
1: Vlastně všechny ty hry, které jste teď jmenovala, i ta Marlene, i teď ten Oscar, kterého budete premiérovat, tak to jsou hry, které mají dost velký přesah, alespoň já to tak vnímám. Jak vlastně vybíráte ta témata, která zpracujete a představíte divákům? Co ta hra musí mít, abyste se do ní pustila?
2: Ze zmíněných titulů několik jsou vlastně moje, napsány mou rukou. A musím říct, že možná je to naivní, možná je to blbost, ale nikdy nemyslím na to, co bude v trendu nebo ne. Vždycky mluvím o tom, buď svým jazykem nebo jazykem dramatika, na ty téma, které mě strašně moc zajímají nebo víc trápí. Ty téma, na které já musím zrovna dnes mluvit. Představení o Marlene Dietrich, to nie jen představení o hvězdě Marlene Dietrich. Je to období, když ta hvězda žila. Je to osobnost, která na pozadí turbulentních období, nejturbulentnějších období 20. století, nějakým způsobem jen existovala a se postavila ke všemu, co se odehrávalo. Bydlela v emigraci, odbytla rodní zem, a se postavila na stranu dobrá a tím pro mě je zajímavá. A asi v tom jsou paralely s dnešním.

0: Ježíškem a s tím, co se vůbec odehrává ve světě. A proto třeba já jsem začala myslit a napsala tuto hru. Takže nemůžu říct, že myslím na to, co zrovna přinese pokladnu, řekněme takhle, ale myslím především na to, co je ve mně, co mě trápí a co chci dát ven a promluvit o tom s divákem. A většinou, pokud to opravdu mě bolí, tak recept je jednoduchý. To funguje. Pokud bolí o tolik, že já nemůžu to nechat vevnitř sebe, tak asi umím tu energii nebo tu myšlenku předat dál, aby lidi odcházeli a ještě v nich to žilo další dobu. Protože několikrát diváky šli za námi do zakulisí nebo psali nám, že prostě ještě týden o tom přemýšleli. A to asi největší pochvála, které můžu mít. A jsem strašně vděčná za to, že jsem to už zažila několikrát.
1: Jak náročná je pro vás tvorba? A zpracovávání takového tématu, který jste teď třeba popsala, když to s vámi opravdu takhle mává, prožíváte to emotivně. A teď musíte sedět a na ten papír jako něco dát. Jak je to těžké? Musíte se uklidit někam do lesa, do klidu? Jak to děláte?
0: Tvořba pro mě je 100% koncentrace, jestli to se týká herectví či režii, nebo hudby, klavíru. Je to to samé. Musíš dosáhnout 100% koncentrace. Tenhle rok byl poměrně složitý pro mě osobně. Různí problémy v rodině, nemoce a tak dál. A pro mě bylo velmi těžce dosáhnout té koncentraci. Nakonec moje tělo našlo ten způsob. Jsem chodila plavat, hodinu plavala v bazénu a v tu chvilku, když plavala, dokázala se skoncentrovat na myšlence. Můj pohyb byl mechanický, ale dokázala jsem tu koncentraci takhle chytit z ocas, řeknu. A vrátila jsem se do té tvůrčí nálady. Takže ano, především koncentraci, klid, ale vidíte, teďka netriviální, to nebyl klid a zrovna jsem šla tam, kde je voda a bazén, mě to uklidňovala a jsem mohla se naladit, aby mít znovu, aby ta fantazie, takhle, je nutno se uvolnit. Přichází to uvolnění, za kterým přichází ta koncentrace, to je věci, které jsou spojeny. V svobodném těle může vznikat 100% soustředění.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: A teď mi ještě povězte, když si tu hru takhle vyplavete, dáte ji na ten papír a teď předstoupíte přes ten svůj herecký soubor, který je mimochodem složený třeba právě se studentů, ale i třeba s neherců. A teď jim tu svou energii a ten nápad musíte předat tak, aby to korespondovalo. Aby oni zahráli to, co vy jste měla v té hlavě třeba v tom bazénu. Jak se to dělá?
2: Já si myslím, že v naší profesi emoce je spíš výsledek naší práce. Musím být právě stručná, strašně moc. Dávno už nepracuju s amatéři, jako ani to představení, které vzniklo první nebo první a druhý, už tam je půlko profesionál. Ale máte pravdu, to je úplně jedno. Musíš být srozumitelným o tolik, aby předat svoje vizi. A to není, že by bylo spojené s emocemi, a naopak mělo by být spojené s konkrétním. Umět řemeslně správně z hlediska řemesla popsat všechno, co já chci, aby se tam dělo. To není otázka emocí, to je otázka scénosledu, je to otázka jasné myšlenky, je to otázka, co dělám, proč to dělám a pak ve finále, jak to dělám z hlediska pedagogiky. Takže vlastně nemám prostor na emoci ku podivu, ale pokud jednám důsledně a logicky, i na jevišti jako herec, i v procesu spolupráce s herci jako režisér nebo pedagog, ve finále vznikají emoce, ale u diváku. U nás emoce také vznikají i v životě, i na scéně, jako výsledek jednání. Nikdo nekřičí, nebřečí, pokud se neodehrála nějakou událost. Takže vlastně v životě podle mě jednáme vždycky až na stav, když máme depresii. A jenom v depresii nevíme, co chceme, nemáme jasný cíl. To samé v herectví, to samé v životě. Takže se snažím být konkrétně a stručně, ale je to fakt složitý.
1: Na to věřím. Umí být divadlo do určité míry třeba terapií nebo i únikem, že do toho opravdu tak, jak se říká, zahučíte? A jste v tom úplně ponořená a v tu chvíli nejsou ty okolní starosti toho běžného dne?
2: Určitě, protože když ty opravdu skoncentrovan o 100% na něčem, kdy nemáš ani procento na to, aby být skoncentrovan na něčem jiným, to je terapie. A také je to terapie, protože, jak říkali naši profesoři kdysi, v čem je rozdíl mezi tím, jak plačeme, brečíme v životě a na jevišti jako herci. V životě člověk nikdy z toho nemá pocit radosti. Teda pokud nebrečí zrovna z radosti. Ale v nejvýště, i když hraju dráma a brečím, ve finále mám pocit radosti, katarzy. A to je ten rozdíl, hlavní rozdíl mezi uměním a skutečným životem.
1: Měla jste někdy nějakou roli, kde by se vám právě tohle třeba propojilo? Že byste hrála třeba nějaké pohnutí a osobně se vás to tak dotklo, že byste třeba i tu svou vlastní opravdu upřímnou slzu ukápla?
2: Ne. A dokonce si myslím, že aspoň takhle zatím stojím, že není to správný pojem celkově třeba školy prožívání. Existuje škola prožívání divadelně, ale existuje škola předvádění. Ničem ani se nikdy kříží, ale je to na dlouhé povídání. Nicméně, já vždycky říkám, nesmíme zbláznit, když hrajeme Ofélii. Nesmíme zemřít. To jako by nebylo by už umění. Ale vyhledat, rozebrat, pochopit podobnou situaci, kterou jsme mohli třeba i zažít a představit a propojit to s magickým kdyby, tak to nám hodně pomůže. Já si myslím, že to prožívání často se nesprávně traktuje. Prožít ve smyslu školy divadelní znamená jednat a myslet v reálním čase ze 100% koncentraci. A výsledek takového důsledního a logického myšlení v přítomnosti teď a tady s partnerem vzniká kouzlo umění a divadle, kterému věříme my nejvíště jako herci a diváky. A to je ten úkol, který nasleduje opravdové divadlo, opravdové umění, aby člověk uviděl nějaký příběh v obrazu, ve klavíru nebo na divadle, uvěřil tomu a prožil nějaké emoce. Ale cesta k tomu, aby divák takhle to prožil, právě leží úplně jinde. Stanislavský a Vachtangov zakazovali hrát emoci. Oni říkali, jednejte logicky a důsledně. A jako výsledek přijde emoce. A si myslím, že to patří všemu, co se odehrává s člověkem v životě. Ve chvilku, když jsme jenom v emocích, my nedokážeme nic. Jen zbláznit. Takže, aby se vrátit takový okliko k tomu, co jsi se ptala, ne, nikdy jsem to nezažil, ani myslím si, že je to správně.
0: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: až na dřeň.
1: Jak už jsme tady říkali, tak většina vašich her je autorských. A dají se v nich dohledat třeba i určité momenty vašeho života nebo emoce vašeho života, které jste do nich nějakým způsobem vložila?
2: Určitě. Všechno, asi všichni hry tak či onak zrcadlí můj osobní život. Když koukneme na zmíněnou Marlene Dietrich, taky jsem musela opustit Rusko, nechtěla tam zůstávat, nesouhlasila s režimem a také jsem přijala ten život emigranta. A je to složitá cesta. Samozřejmě tam se promítají, mají nějaké sympatie či antipatie v tom. Takže dá se říct, že tam se promítají ty moje emoce. Nebo v představení Buenos Aires výstupce, které zrcadly zase dějiny první půlky 20. století. Každá scéna je nějaký evropský město a každá scéna končí, když člověk prožije ten příběh 3,5minutový nejvýště a ve finále pozbírá kufřík a utíká z Berlínu nacistického nebo Prahy v druhé světové válce nebo ruské říjnové revoluce. Odkud ty příběhy vznikly? Ano, jsem sbírala si ty příběhy ještě v Argentině, když jsem tam byla a v institutu emigrací, ale samozřejmě to jsou příběhy tak či onak moje. A silně se tam promítají, ano.
1: Jak je pro vás vlastně náročné to, že jste do určité míry, a možná mě opravíte, taková vykořeněná? Jak vnímáte pojmy jako domov, vlast a jak se to třeba proměňuje během těch let, protože v Praze už jste taky nějaký ten pátek?
2: Už jsem říkala asi několikrát, že dřív, když jsem říkala jedu domů, já jsem myslela, že jedu do Moskvy nebo do své čtvrti, kde jsem bydlila, ale poslední 24 roky... Už jsem tady a asi po 5 letech už jsem říkala, že jedu domů a myslela jsem tím do Prahy. V něčem dá se říct, že už tady je můj domov. Ano. Na druhou stranu samozřejmě jsem vykořena, protože nikdy třeba nedokážu se vrátit ani do Moskvy. Jednak nechci, za druhý ani nemůžu. Jako v rodině máme takzvaný cizí agenti a tím pádem je to i nebylo by možné, ale nikdo ani nechtěl by, to je už jiná věc. Na třetí stranu jsem takhle zvykla od dětství. Já mám v sobě namíchané hodně odlišných kořenů. Moje prababička byla Němka čistá. Moje babička byla na půl Arménka, na půl Němka. A otec byl aškenazijský žid, který se narodil na druhou stranu už v Moskvě v roku 1925. Už samotný to, jak to je ve mně namíchané a všichni ty konflikty, které třeba národnostně vznikaly, donutila mě k cestě, kterou by jsem pojmenovala kosmopolitní. Vždycky se postavím proti. Když je hodně Arménců, budu podporovat Židi a Němce. A obráceně. Je to náročné popsat, co se děje vevnitř, když ty můžeš a umíš empaticky soucítit v odlišných situacích s různými lidmi. Na druhou stranu kosmopolitismus v umění mně se líbí. Takže moje bída v osobním životě je za mě velká výhra v profesním životě. Nikdo neříká ve světě, že Miloš Forman byl Čech. Teda říkáme samozřejmě, ale on vytvořil něco, co vychází za hranici. To, co je na piedestálu, to, co je na vrcholi umění. Nebo nikdo neříká, že Mozart je rakouský skladatel.
1: To už dávno světový.
2: Světový. Takže umění podle mě nezná hranic. A tohle to mě strašně líbí. Že tak v mé představě to je nejcennější, co může být. Nikdo neříká, my nepamatujeme, Pelé je jaký fotbalista. Odkud je. Nebo, nevím, Maradona, nebo Messi. Teda pamatujeme si. Sport je spojený s politikou a tak dále, ale časem už si nepamatujeme to další generaci. Zkrátka, umění musí překračovat hranici. Špatný člověk, zlý člověk nebo zlost, zlý věc nemají národnost. Stejně jako dobrý věc nemají národnost. To jsem chtěla říct. Takže v umění v něčem je to výhra.

0: na dřeň.
1: Setkala jste se někdy třeba s nějakými pohledy okolí, jako odkud, že to jste a vy sem nepatříte?
2: No, samozřejmě, nikdy nepřijdu o svůj přízvuk a nikdy nebudu ideálně mluvit česky, protože ještě nemám na to jakoby zvlášť nějaké schopnosti. Takže to je úplně normálně, že se setkávám s tím běžně. Nejsem v Americe, ve které všichni mluví s přízvukem tak či ona. I ve filmech. Ano, takže se s tím musím uznat, že se sem setkávala. Ale víte co, když někdo slyší můj ruský přízvuk a něco začíná trošku nadávat nebo má nepříjemný k tomu přístup, já to beru úplně s pochopením. Na rozdíl od spoustu lidí, kteří tady žijí, jsou Rusové a neberu to s pochopením. Protože já dovedu si představit, co znamenal pro spoustu rodin 1968 rok třeba. Takže vlastně empatie tady mě také v tomhle pomáhá, aby se neurážit. Protože si myslím, že nemůžeš se urážit a musíš chápat, proč lidi můžou na to takhle reagovat. Jednoznačně věci neexistují. Takže asi jsem vám odpověděla na otázku, že s tím jsem samozřejmě setkávala několikrát, ale musím uznat, že spíš si pamatuju, jak jsem se setkávala s tím, že lidi říkali, no, jste krásně mluvící česky. Já říkal, děkuji, že lžete, ale děkuji. A tak dál. Takže pamatuju ti lidi, kteří naopak mě přijímali, nehledě na spoustu výhrad. A tam jsem vděčná asi víc. To si pamatuju víc.
1: O klikou se vrátíme zpátky tam, kde jsme začali. A sice k letní Grébovce, která odstartuje za nějaký zhruba měsíc. Máte nějaký speciální rituál, který uděláte, když to má začít, tak aby to jako vyšlo?
2: Rituál asi nemám. Mám spoustu práce. Předtím,
3: to si předpokládám.
2: Samotný rituál je to ta krásná Grébovka. Ta letní Grébovka s divadlem má. To už je krásný rituál. Rituály začaly vznikat před pár lety u diváků. Já koukám, že k nám přichází krásně oblečené dámy a pány a prostě jdu svátečně oblečeně. Tak to už je rituál. Ale prostě rituál, který jsme vybudovali těžkou práci. Protože jsme k tomu, aby to prostě všechno se odehrávalo, bylo nutno zařídit spoustu věcí. Pokaždé jsme stavili podium, pokaždé jsme stavili všichni ti židly, pokaždé jsme tam úplně za pár hodin museli ze začátku všechno vybudovat a pak zbourat večer a jít spát. Takže my žijeme v parku asi měsíc a to je asi rituál.
1: Nejen o letní Grébovce jsme dnes v pořadu Až na dřeň mluvili s Marionou Arzumanovou. Díky moc za to. Mějte se moc krásně, ať se vám to vydaří.
2: Děkuji, přijďte.
1: Nashledanou.
2: Nashledanou.
4: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také jako podcast v archivu Českého rozhlasu nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
5: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: upozorňuji, že v následující epizodě zazní citlivé informace týkající se případu vraždy malého dítěte. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO podal kárnou žalobu na soudkyni kvůli smrti tříleté Viktorky.
2: Věci se podle něj věnovala nedbale a rozhodla formálně.
3: Letos v březnu otec dceru zavraždil. Upozornili na to Seznam zprávy.
4: Dítě mu do péče svěřila soudkyně i přes varování pěstounů.
5: Tejc pro ně žádá snížení platu o 30%.
6: Chce prověřit i činnost OSPODu, tedy orgánu sociálně právní ochrany dětí.
0: Kauza Viktorka. Ani ne tříletou holčičku zabil drogově závislý otec, a to jen pár měsíců poté, co mu ji soud svěřil do péče. Ministr spravedlnosti teď kvůli tomu podává kárnou žalobu. Proberu to s Jiřím Kubíkem, autorem investigativního pořadu Ve stínu na Seznam zprávách. Dnes je čtvrtek, 2. července. Dobrý den, Jiří, díky, že jste dorazil k nám do podcastu Vinohradská 12.
7: Dobrý den, děkuji vám za pozvání.
0: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc podal kárnou žalobu na soudkyni Sandru Kymelovou, ta loni v říjnu svěřila do péče biologickému otci tehdy 2,5letou Viktorku, která byla předtím u pěstounů. Otec dceru v březnu zabil a k činu se přiznal. Co k podání kárné žaloby teď ministra Tejce vedlo?
7: Ministr Tejc, poté co jsme v dubnu zveřejnili podcastovou sérii Viktorka, kde jsme rekonstruovali celý tento proces vydání dítěte do rukou nebezpečného otce s tím tragickým koncem, tak se tehdy rozhodl, že ten případ nechá přezkoumat svým odborem kontroly na ministerstvu spravedlnosti a už tehdy zvážil nebo oznámil, že bude zvažovat i možnost podání kárné žaloby. Teď 2 měsíce poté to opravdu udělal a opírá to právě o zjištění, která plynou z těch dokumentů, které jako ministr a jeho úřad měli možnost nastudovat.
0: To znamená, že ho k tomu vedla ta závažná zjištění.
8: Ten výsledek toho šetření mě vedl k závěru jednak, že došlo jednoznačně k pochybení na straně soudkyně.
0: Že například, že soudkyně ignorovala, že otci bylo v době návratu dítěte uloženo ochranné léčení, respektive, že to léčení ještě neskončilo.
8: Ani nezjišťovala důvody tohoto ochranného léčení.
0: Že prý nezjišťovala detailně psychický stav rodičů, zejména matky, že prý nezohlednila agresivní stav otce a tak dále, že odhlédla od faktu, že rodiče byli závislí na drogách.
8: Otec byl závislý také na alkoholu.
0: A tohle to všechno se nakupilo a pan Jeroným Tejc říká, tak já podám kárnou žalobu.
7: Je pravda, že už v samotném rozsudku Sandry Kymelové z toho října 2025 jsou všechna ta rizika zmíněna. To znamená, že otec je dlouhodobě drogově závislý, že se léčí z paranoidní schizofrenie, že je částečně zbavený své právnosti. To jsou všechno fakta, která ona shrnuje i v tom samotném rozsudku a dokonce i s odvoláním na znalecké zkoumání z oboru psychiatrie tam zaznamenala větu, že otec je zvyklý řešit problémy pervitinem a alkoholem a v další větě napsala větu, otec je schopen se o dítě postarat. Mhm. Tohle všechno je v samotném rozsudku. My jsme zveřejnili i vlastně zvukový záznam z toho soudního jednání, kde zaznívaly ještě další výroky, které v tom rozsudku napsané nejsou. A tohle všechno měla ta komise nebo ten orgán ministra Tejce, který to kontroloval k dispozici a udělali si z toho ten závěr, že soudkyně se dopustila excesivního jednání, excesivního rozsudku.
0: No ale přesto není úplně typické, že by ministr jakékoliv vlády podával kárnou žalobu vlastně na obsah toho rozhodnutí, že jo? To se podává kvůli průtahům například a podobně. On sám označuje to podání za hraniční, navrhuje roční snížení platu soudkyně o, myslím, že o 30%, to bezmála třetinu. Ta situace je dost výjimečná a sám o tom mluví tak i pan ministr, tak neočekává, že k tomu možná, že uspěje.
7: On říká, měli jsme s ním debatu minulý týden v úterý, kde byl on a senátorka Hana Marvanová, která je zároveň právní zástupkyní pěstounky a části pozůstalé rodiny, tak on tam sám zmínil, že si není jistý tím úspěchem té kárné žaloby, protože o ní budou rozhodovat soudci kárného senátu, takže může to narazit možná třeba i na nějakou soudcovskou solidaritu. autoritu při tom rozhodování a vlastně i takové třeba odmítnutí toho, že politik jim nebude intervenovat do jejich kompetencí. Nicméně ministr spravedlnosti má právo tu kárnou žalobu podat, ale jak říkáte, většinou se podávají v době, kdy, nebo v případech, kdy soudce má nějaké problémy s chováním nebo má průtahy ve svém jednání a tak dále, nebo ve svém rozhodování. Toto je opravdu výjimečné tím, že se napadá ten excesivní, podle jeho názoru excesivní rozsudek. A sám říká, že ten úspěch u toho kárného senátu může být třeba 40%. Nicméně to samo ho neodradilo od toho, aby udělal toto gesto a tuto kárnou žalobu a dal najevo, že z jeho pohledu je to naprosto nepřípustné rozhodování o dětech.
0: Paní soudkyně tvrdí, že v ničem nepochybila při tom rozhodování. Dokonce se jí zastal, pokud jsem správně zaznamenal, i její šéf na okresním soudu v Benešově. Na tom se nic nemění, na tom, že si myslí, že v ničem nepochybila, nebo že to tvrdí.
7: Takhle, to jestli to tvrdí soudkyně, vlastně říct nemůžu, protože já, když jsem ten případ zpracovával v dubnu, ještě než jsem to zveřejnil, tak jsem samozřejmě oslovil soudkyni Sandru Kymelovou z Benešovského soudu a když jsem jí scháněl asi zhruba druhý, třetí den, tak mi její kolega řekl, ona tu dneska byla naposled, ona odchází na mateřskou dovolenou, takže mě nezbylo tehdy nic jiného, než jí poslat mailem otázky a ty zůstaly dodnes bez odpovědi.
0: Já jenom vysvětlím, že to teda teďka uvádí paní soudkyně ve svém vyjádření v rámci ministerského návrhu kárné žaloby.
9: Předmětná věc podle tehdy známých skutečností nijak nevybočovala z běžné rozhodovací praxe v obdobných případech. A při svém rozhodování jsem postupovala v mezích zákona na základě provedených důkazů a v souladu s principem nejlepšího zájmu dítěte.
7: V tom případě tento dokument uvádí něco, co mě samotnému soudkyně nezdělila ani písemně a její šéf, předseda okresního soudu v Benešově, Pavel Vosmanský, mi tehdy řekl, že se podíval do toho rozsudku a do toho spisu a nic nestandardního v tom neviděl. To znamená, že paní soudkyně má zatím, nebo měla dosud oporu ve svém šéfovi okresního soudu a musím vlastně zmínit i dětského ombudsmana Martina Beneše, který je shodou okolností člen té komise na ministerstvu sociálních věcí, komise pro vyšetřování nepřirozených úmrtí. A on sám před zhruba dvěma týdny řekl, že si myslí, že v tom samotném rozhodnutí soudkyně chybu nevidí. To znamená, může se stát, že soudci opravdu budou hájit ten názor, že to samotné rozhodnutí není chybou, že chybou je třeba to, co následovalo nebo nenásledovalo potom vydání dítěte do té nebezpečné rodiny.
0: Vy jste už zmínil, že někdy na přelomu dubna a května jste v rámci investigativního pořadu ve Stínu mapovali, co se odehrálo v rodině Viktorky a proč vůbec soudy navrátili Viktorku zpátky do péče biologických rodičů. Mě by ale zajímalo vůbec, proč soudy odebrali to dítě té rodině.
7: Ono vlastně není to přesné, tak jak říkáte, že by ji navrátili, protože matka ji porodila v dubnu 2023 a nechala ji v porodnici. Mm-hmm. To znamená, ona ji opustila hned po porodu.
0: Takže ona nikdy s tím dítětem nežila.
7: Ona nikdy s dítětem nežila.
0: Ani otec.
7: Otec byl v tu dobu dokonce neznámý, takže nebyl ani uvedený. Takže Viktorka zůstala v porodnici, následně teda šla k dočasným pěstounům a v tom roce 2024 byla tedy předána do pěstounské péče trvalých pěstounů a zároveň tedy v tom roce 2024, zhruba v polovině roku, otec toho času vlastně v nařízeném ústavním léčení psychiatrickém, což, jak jsme zjistili, souviselo s jeho předchozími výpady agresivními vůči jeho matce, kdy se jí pokusil s nabitou zbraní u hlavy vyhrožovat vraždou, tak otec se léčil na psychiatrii a požádal si, nebo zjistil, že by vlastně to dítě mohl vychovávat. A rozjel se ten proces v létě 2024 toho postupného a ve výsledku úspěšného v uvozovkách, velkých uvozovkách úspěšného předání dítěte do té biologické rodiny. To znamená, že ten otec se najednou přihlásil k dítěti a jeho partnerka, která dítě porodila a dítě odložila po porodu, tak najednou vystupovali jako dvojice, která to dítě chce zpátky.
0: A oni spolu v tu chvíli žili?
7: Oni spolu v tu chvíli žili. A ta role té matky je tam velice zajímavá taky, protože o ní se moc nemluví, ale zároveň v tom rozsudku soudkyně je opět zmíněno, že ona má omezený kontakt se svým synem z předchozího vztahu. Soudkyně už neřešila, proč má ten kontakt omezený, ona se smí se svým synem stýkat pouze pod dozorem další osoby, protože, jak jsme zjistili z jiného rozsudku, který tak rozhodl, tak ona je tomu synovi nebezpečná. ona i on, rodiče Viktorky, jsou uživateli drog. To znamená, že ten předchozí soud rozhodoval o tom, že její syn nebude mít s matkou jiný kontakt než asistovaný pod dohledem dědečka.
0: K tomu svěření do péče došlo v říjnu loňského roku finálně. Soud věděl, že jsou oba rodiče závislí na tvrdých drogách a že otec trpí závažnou duševní poruchou, že náročné situace řeší pervitinem. Na druhou stranu taky soud argumentuje tím, že ta schizofrenie je v remisi, že užívá léky, že chodí na terapie, tak nemohla paní soudkyně mít dostatek informací o tom, že by to svěření do péče mohlo proběhnout bez problému? I s ohledem na to, že nikdo na tom soudu se vlastně nevyslovil proti.
7: Mohla si to paní soudkyně chtít myslet, mohla tomu chtít věřit. Na druhou stranu byla jednak informovaná vším tím, co leželo u ní na stole a co ona tak jako dokumentovala, monitorovala i pro ten svůj rozsudek. To znamená, ona věděla o částečném zbavení své právnosti, ona věděla o těch rozsudcích, ona věděla o ústavní léčbě, která mu byla nařízena soudem. To znamená, ona tohle všechno věděla. Ona stejně tak mohla vědět, že matka má omezený kontakt se svým dítětem z předchozího vztahu. A zároveň, a to je hodně důležité, znalkyně z oboru psychiatrie řekla soudkyni, že ona není schopná posoudit to, co by měl posoudit znalec v oboru psychologie, a to, jak bude tento člověk, který po celý svůj dospělý život je zvyklý užívat drogy, jak bude snášet situaci, v které v životě nebyl, to znamená situaci, kdy se stará o malé dítě, jestli to unese nebo neunese, že na to ona nemá kompetenci tohle ověřit. A soudkyně se s touhle její radou, doporučením, poznámkou vůbec nějak nevypořádala. To prostě zaznělo u soudu a do rozsudku to soudkyně nevepsala a zároveň to nijak nekomentovala, prostě se s tím nevypořádala.
0: Takže tam měl být zadán nějaký psychologický posudek, tak, ke kterému teda nedošlo.
7: Ke kterému nedošlo a znalkyně v oboru psychiatrie na to upozorňovala, že ona na to není kompetentní a že toto by měl rozhodnout znalec v oboru psychologie a soudkyně to naprosto oslyšela a nic s tím nedělala.
0: Na druhou stranu pěstounka Lucie, u které Viktorka byla, tak se nevyslovila přímo na soudu proti. Zároveň orgán sociálně právní ochrany dětí, teda kladenská část OSPODu tedy, tak ta taky neřekla nic proti. Tak v tu chvíli soudkyně asi neměla moc na výběr, nebo?
7: To takhle není, protože OSPOD Kladno naopak to doporučil, ten se nevyslovil proti, ten naopak bez výhrad doporučil předání dítěte do rodiny. Tam to šlo jako přímočaře. A co se týká pěstounky Lucie, tak ta byla samozřejmě vlastně rok a půl situaci, kdy ona měla svěřené dítě do pěstounské péče a zároveň byla velice brzy informována o tom, že biologičtí rodiče projevili o dítě zájem. A ona byla v situaci, kdy to malé dítě, v tu dobu vlastně rok a půl staré, tak ona uspořádávala nebo zprostředkovávala kontakty s tou biologickou rodinou, takže vlastně měla ty biologické rodiče i u sebe doma, aby si na Viktorku zvykli, ona na ně. Jezdila s nimi na výlety, byla s otcem jednu dobu na horách a vlastně ona byla tak, kdo si všímal toho, že oni nejsou schopni se o to dítě starat. Zažívala takové ty běžné situace, kdy prostě si nevěděli rady. Ona to popisuje tak, že zatímco tam Viktorka byla, hrála si, tak oni kouřili na balkoně a koukali a ona vlastně dávala, ta pěstounka, ty zprávy o tom, jak probíhají tyto kontakty OSPODu, předávala je s tím, že má pocit, že ti rodiče tu péči nezvládnou. Tohle její varování, ona to sepisovala i písemně, takže to předávala tomu OSPODu a dokonce ve finále žádala OSPOD, aby to dítě svěřili do péče dědečka.
10: A před tím soudem už jsem byla fakt tak zoufalá, že jsem zvedla telefon, zavolala jsem na OSPOD a prosila jsem je o to, aby kontaktovali dědečka. Jestli ji nechce do péče on.
7: Že tady u těch rodičů jde opravdu o velké nebezpečí a podle jejich slov se z OSPODu dozvěděla věty typu nestarejte se o to, do toho vám nic není a važte slova, co nám tady říkáte.
10: A oni mi řekli, vy nám nebudete diktovat, co máme dělat. My tohle dělat nebudeme, vy nám nebudete diktovat, co máme.
7: Takže ve chvíli, kdy se ta situace přiblížila tomu soudnímu rozhodování v tom roce 2025, v tom říjnu, tak pěstounka opravdu už, nechci říct, nekladla odpor, ale věděla, že ona není ta, kdo tu situaci má zvrátit, není na pěstounovi, aby on byl ten, kdo tam v tu chvíli jako bojuje proti celému systému a říká, všechno bude špatně.
0: Protože ona informovala, jak jste říkal, OSPOD už x měsíců předtím.
7: Ano, ona celou dobu informovala dávala ospod, dávala to písemně, říkala jim, že tohle je špatně, dozvěděla se, že jí potom nic není a ten ospod, který se zaručil za to, že doporučuje bez výhrad předání biologickým rodičům, tak mimochodem ta soudní znalkyně z oboru psychiatrie, byť s tou výhradou nejsem psycholožka, nemůžu vědět, jak to bude zvládat, ale doprovodila ten svůj posudek tou větou, že si myslí, že otec péči zvládne, bude-li brát léky, bude-li chodit na terapie a tak dál, to znamená s těmito podmínkami, které ale následně vůbec nikdo nekontroloval, jestli ten otec to plní. Tak vlastně i ta znalkyně, dá se říct, v tom závěru dochází k tomu, že by to mohlo dopadnout dobře. A ta soudkyně, když vynášela verdikt, tak řekla, my prostě musíme děti vracet biologickým rodičům a to i horším, než jste vy dva.
10: Prostě je potřeba, aby se děti vracely biologickým rodičům.
7: To znamená, tam se setkalo najednou to, že všechny ty varovné signály, které tam ležely na stole, všichni o nich mluvili,

0: případu se ukázalo, že ten soudní dohled tady nemá absolutně žádná pravidla. To znamená, že soud sice vynese takový, dá se říct, alibistický nástroj ve smyslu budete pod soudním dohledem, ale následně se ukazuje, že ten dohled probíhal stylem, že ta rodina přišla na OSPOD, když byla pozvána, někdy tam otec přišel, někdy tam otec nepřišel. Vlastně do té rodiny moc nechodili, dokonce nevěděli ani to, že otec ukončil terapie. Dokonce nevěděli ani to, že otec přestal brát léky a že skončil v zaměstnání, nic z toho ten OSPOD nevěděl. A když jsem mluvil s tím soudcem Vosmanským, s tím předsedou Benešovského soudu, tak říkám, prosím vás, když jste nařídili nebo vaše kolegyně nařídila soudní dohled, tak co jste se z toho dohledu v průběhu těch měsíců, kdy Viktorka žila, dozvěděli? A on mi řekl, no to jsme se nedozvěděli ještě nic, protože ta zpráva o tom dohledu nám má přijít až za půl roku a to je v dubnu. Což bylo mimochodem už měsíc po smrti Viktorky. To znamená, že předseda toho soudu měl pocit, že se vlastně nic neděje, že ten soud není informovaný o tom, co se tam děje, jaký je dohled. A ten dohled byl podle všech informací velice formální. A jak jsem říkal, ti pracovníci OSPODu nezjistili ani tak základní fakta, jako že ten otec už přestal pracovat v chráněné dílně, v které pracoval. Neptali se v té chráněné dílně těch zaměstnanců, s kterými já jsem mluvil a říkali, dit on nám tady všem říkal, že přestal brát léky. On nám všem říkal, že ho vesmír vyléčil a že teď už bude všechno bezvadný, že vedl naprosto šílený řeči a těm jeho kolegyním v té chráněné dílně z toho naskakovala husí kůže, prostě protože věděli, že má doma malé dítě a že se evidentně přestal léčit a nikdo to nevěděl.
1: A vysvětlil svůj čin někdy? Otec Viktorky vyjádřil někdy třeba lítost nad tím, co se stalo, protože teď probíhá trestní řízení.
0: Probíhá trestní řízení, je ve vazbě. Já komunikuju s jeho obhájcem, který mu byl přidělený ex offo, Tobolou, a právník říká, že otec se přiznal k činu.
2: Klient se doznal k tomuto činu, ale na to, abychom dokázali zajistit skutečný motiv, si budeme muset počkat na výsledky znaleckého zkoumání z oboru psychiatrie.
3: Pro seznam zprávy obhájce Viktorčina otce Daniel Tobola.
0: To je jedna věc.
1: Ano.
0: Další věci nekomentuje, ale zároveň mi říká, že naprosto zásadní pro další vývoj toho trestního řízení bude znalecké zkoumání vraha otce Viktorky, protože vlastně to znalecké zkoumání teďko ukáže, jestli on byl nebo nebyl příčetný v době spáchání činu, neboli jestli on je nebo není odpovědný za to, co spáchal.
1: Jinými slovy, on může uniknout trestu za to, co spáchal.
0: On může uniknout tomu trestu ve smyslu odsouzení, ale zároveň tedy bude-li shledán jako nepříčetným a člověkem, který neručí za své jednání, tak samozřejmě potom všem předpokládám bude v nějakém detenčním zařízení. Je otázka, co je pro něj lepší. A zároveň to ale bude, pokud to tak dopadne, tak to bude vlastně druhá obžaloba toho soudního rozhodnutí, protože tady najednou bude znalecky potvrzeno, že ten člověk to dítě nikdy neměl dostat. A zároveň neměl ho dostat proto, co ta soudkyně měla na stole a co se rozhodla při svém rozhodování nevzít v úvahu, respektive se tím vůbec neřídit.
1: My jsme mluvili o tom, že v rámci toho soudu se kladenská pobočka OSPOD teda vyjádřila pro svěření Viktorky do péče otce. Může se teď to prošetřování celé té kauzy dotknout právě i tohoto úřadu?
0: Určitě může, protože jednak je to logické, že musí se prověřovat jejich postup, jejich informace, které měli a jak s nimi nakládali. Čekal bych, že to je věc, kterou zkoumá i ta komise pro nepřirozená úmrtí, komise v jejímž čele stojí ministr sociálních věcí Aleš Juchelka. Zároveň víme, že ministr Tejc po té, co podal tu kárnou žalobu na soudkyni a nechává přezkoumávat i znalecké posudky v té věci, tak se vyjádřil, že by mělo být zkoumáno i konání kladenského OSPODu. Stejně tak si myslím, že tam hrál roli i OSPOD Prahy 4, protože to byl OSPOD místa, kde ta rodina žila. A tam se zatím velice těžko pracuje s tím, proč a jak oni rozhodovali, jak vyhodnocovali informace, které měli od pěstonky, protože celý tento systém, ten opatrovnický nebo sociálně právní ochrany dětí, se tady halí do takzvané mlčenlivosti, která je takzvaně v zájmu ochrany dítěte. Takže já, když jsem zpracovával celý ten příběh do té podcastové série, tak jsem komunikoval i s těmito úřady Praha 4 a Kladno a ty odpovědi byly velice rychlé a jednoznačné. My o tom s vámi mluvit nebudeme, protože chráníme dítě.
4: Tato povinnost vyplývá z právních předpisů. Jejím hlavním účelem je ochrana soukromí a nejlepších zájmů nezletilých dětí a jejich rodin.

0: Pro seznam zprávy Vít Herald z kladenského magistrátu, pod který OSPOD patří.
1: Když jsem jim napsal takovou možná jízlivou poznámku, chráníte to dítě, které jste za jeho života neochránili, tak jsem se následně dočkal dvoustránkové odpovědi od právníka ve smyslu, my musíme chránit i mrtvé dítě. Takže oni se v tomhle směru přikryjí tou mlčenlivostí, ten systém vůbec vlastně nepřipouští žádnou veřejnou kontrolu, nikdo se nikomu nespovídá veřejně. A když se pak ptáte těch nadřízených orgánů, které takzvaně metodicky řídí ty OSPODy, což jsou krajské úřady, takže já jsem třeba komunikoval s ředitelem Středočeského krajského úřadu panem Louškou a snažil jsem se dobrat toho, jestli oni aspoň zkontrolovali, co se v tom OSPODu Kladno dělo, tak on mi řekl, že oni nic nekontrolují, že až na to bude čas, tak se tím budou zabývat. Tam vlastně na téhleté úrovni těch úřadů a těch OSPODů zatím, co se týká nějaké veřejné prezentace, nějaká velká empatie směrem k veřejnosti k tomuto případu tedy vidět nebyla.
2: MPSV chystá teď velkou reformu OSPODů. My už jsme o ní mluvili ve Vinohradské 12 v souvislosti s jiným případem. Současně jste zmínil tu komisi pro nepřirozená úmrtí dětí. Ta by měla hledat zejména systémová pochybení a nabízet zlepšení v ochraně dětí. Už navrhla nějaká zlepšení?
1: Ta komise se chystala ukončit svoji činnost už zhruba předminulý týden. Pak se následně tedy usnesli členové komise, kde je mimochodem i dětský ombudsman, vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá a další, tak se rozhodli, že je dobré ještě slyšet pěstounku Viktorky, což musím říct, že mě velice překvapilo, že jí dali prostor až úplně na závěr a bylo to takové nečekané. A poté, co jí dali prostor a dozvěděli se od ní ty informace, které jsem tady i před chvilkou prezentoval, tak se ty závěry trošku zpomalily a zatím to vypadá, že mají možná víc věcí, o kterých můžou přemýšlet. Nicméně pod vlivem středečního rozhodnutí a oznámení ministra Tejce o kárné žalobě o tom, že dává podnět i prošetřit postup kladenského OSPODu, tak ministr Juchelka vydal tiskovou zprávu, v které naznačil, že vítá iniciativu ministra Tejce a že komise zatím se dobrala k takovým dílčím závěrům ve smyslu, co je třeba legislativně změnit, v čem by se měly zákony zpřesnit. A jsou to věci týkající se toho, že by OSPOD měl mít třeba právo nařizovat testy na drogy těm rodičům, které chodí kontrolovat, nebo tam nařídit nějaká psychiatrická vyšetření, nebo že by se měly mnohem snáze předávat informace mezi těmi jednotlivými OSPODy. To, co vlastně všechno na tomto případu se ukázalo, že nefunguje, včetně toho soudního dohledu, že nejsou žádná pravidla, která by byla závazná. Takže najednou jsou věci, které tento případ odkryl, že nebyly nikdy dotaženy do konce, že vznikly situace, které jsou nebezpečné pro děti. A doufejme, že teď se to nějakým způsobem dotáhne tak, aby tyto případy už nebylo možné sledovat, aby se neděly.
2: Pomoc by tomu měly i změny v občanském zákoníku, které zase chystá ministerstvo spravedlnosti, tam už jsou nějak dál?
1: Ty změny v tom občanském zákoníku vznikají dvě nebo dva návrhy. Jeden předkládá Senát nebo skupina senátorů, včetně Hany Marvanové, a zároveň ministerstvo spravedlnosti chystá takový konkurenční návrh. Oboje se bude projednávat v parlamentu, ve sněmovně i v senátu zhruba v srpnu, v září. Jsou to věci, které řeší právě taková vodítka nebo mantinely toho, k čemu by měly soudy při rozhodování o dětech přihlížet, že by neměly přehlížet to, co se v té rodině děje, jestli jsou tam nějaké násilné delikty, zneužívání, drogová závislost a tak dále, že ten soudce by se měl všemi těmito věcmi zabývat, pokud rozhoduje o dítěti.
2: Poslední otázka se vrátí zpátky k tomu trestnímu řízení s otcem Viktorky. Vy už jste mluvil o tom, že je ve vazbě, v tuhle chvíli tedy je obviněn?
1: On je obviněn z vraždy, ano.
2: Dobrá, tak jo, budeme to dál sledovat, vy to budete dál sledovat.
1: Určitě.
2: Díky, že jste dorazil.
1: Děkuju vám.
2: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Jiří Kubík ze Seznam zpráv, který je autorem investigativního pořadu Ve stínu, kde se velmi podrobně věnoval případu malé Viktorky. Právě z tohoto pořadu, z této série, pak pochází i zvuky od soudu a zvuky pěstounky, které jste v tomto díle slyšeli. Já připomínám, že my jsme teď o případu natáčeli pro tom, že ministr Tejc podal v této věci kárnou žalobu. Naslyšenou zítra.

0: Dosavadní česká rozpočtová pravidla mají na kahánku. Od tohoto pátku mohou poslanci hlasovat o jejich změněné podobě Senátem a s největší pravděpodobností se nakonec vrátí k verzi, která počítá se zásadním rozvolněním pravidel, která mají Česko chránit před příliš velkým zadlužováním. To má svým expertním pohledem hlídat také Národní rozpočtová rada a já ve studiu vítám jejího předsedu Mojmíra Hampla. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Řečí peněz.
0: Od tohoto pátku mohou poslanci projednávat zákon o rozpočtových pravidlech, který změnil a do sněmovny vrátil Senát. Dopředu je ale prakticky jasné, že sněmovna senátní úpravy odstraní a vrátí se k zákonu v podobě, který prohlasovala vládní většina. Stejně tak je jisté, že můžeme čekat zásadní opoziční obstrukce a opozice dokonce dopředu hlásá, že nechá novelu posoudit ústavním soudem. Podle původního návrhu ministryně Aleny Schillerové z hnutí ANO by se neměly do výdajových rámců státního rozpočtu započítávat obranné výdaje na 2% a také výdaje na klíčové infrastrukturní projekty. A vláda by mohla dokonce překročit schválený rozpočet až o 10%, a to v případě zhoršení bezpečnostní situace. Novela má také oficiálně potvrdit postoj ministerstva financí, že pravidla platí jen pro řádně podaný návrh rozpočtu a pro jeho případnou novelizaci už nikoliv. Pane předsedo, počítáte s tím, že ta pravidla pro rozpočtování vláda schválí v té původní verzi?
1: Musím s tím počítat minimálně od dubna, od toho klíčového jednání rozpočtového výboru, kde se ty pozměňovací návrhy projednávaly a kde dostali ze strany vlády podporu, tak od té chvíle my musíme logicky počítat s tím, že v této podobě ta pravidla platit budou.
0: No, vy se pravidelně účastníte jednání vlády,
1: ano.
0: Říkáte vládě, jak velký problém toto tempo zadlužování bude a jak velkým problémem bude to celé rozvolnění těch rozpočtových pravidel. Má to nějaký smysl?
1: Říkám a jak víte, neříkám to jenom politikům, a říkáme to široké veřejnosti, to je konec konců naše práce, být ten hlídací pes, který hodně štěká. A myslím, že v českém veřejném prostoru, jakkoliv to možná tak nepůsobí teď, to slovo extrémní zadlužování, to pořád není populární slovo. Takže já si myslím, že zbytky zodpovědnosti u politické elity ji vedou k tomu, že má sama mražení v zádech z toho, když varujeme před tím, jak vypadají země, které se dostanou do stavu totálního předlužení. Protože to není hezký pohled a není to snadné pak řešení. To je vidět v řadě zemí vyspělého světa.
0: Které země teď máte na mysli, že to není hezký pohled? Které vlastně země jsou tak zásadně předlužené, že by pro nás měly být tím zásadním varováním?
1: Já musím sledovat politickou debatu i trošku techničtěji, než samozřejmě má čas běžný váš posluchač. Takže když vidím tu absolutní paralýzu ve Francii, kde není možnost vůbec udělat žádnou rozumnou dohodu o rozpočtu a o nějaké míře konsolidace, která by vrátila Francii na udržitelnou dráhu. Mění se premiéři neustále a všechno začíná a končí u peněz, u rozpočtu a u velkých nákladů na obsluhu dluhu. Když vidím Británii, kde při vší úctě odchází další premiér proto, že nemá vlastně žádnou myslitelnou představu o tom, co dělat s veřejnými rozpočty a jak je řídit. Když vidím Itálii, když vidím Belgii, když vidím Španělsko, kde já myslím, že pro vaše posluchače je nepředstavitelné, že 3 roky za sebou není vůbec schopno schválit řádný návrh státního rozpočtu. A když vidím, že Spojené státy v tuto chvíli vytvářejí deficity, které jsou největší v neválečných letech, tak musím říct, to já se opravdu trochu ošívám a mám mražení v zádech a vysvětluju těm politikům, kteří jsou schopni pochopit, jak špatné předlužování na úrovni domácností, rodin, konec konců pak v poslanecké sněmovně nebo v Senátu řeší předlužování na úrovni jednotlivých lidí, že úplně stejně velký problém je to pak pro ty státy a pro jejich veřejné finance. Takže je to teď zvláštní svět, ve kterém ve vyspělých zemích mnoho států navyšuje zadlužení. Naposledy ten velký program zadlužování oznámilo Japonsko po posledních volbách a je vidět, že úrokové sazby z dluhu rostou, ta výpůjční kapacita trhů se prostě zmenšuje a že to bude mít vliv i na to, za kolik a na jak dlouho si půjčují běžní obyvatelé ve vyspělém světě i firmy.
0: Já připomenu, že Japonsko má dlouhodobě obrovský dluh vůči HDP, pokud se nepletu, je to kolem 200%.
1: Ano, dokonce přes, ale velkou část toho dluhu tam drží velmi, velmi věrné a oddané domácnosti. Teď se ukáže, jestli ta věrnost a oddanost a poslušnost pro ně typická, jestli vydrží, až se budou úrokové sazby měnit.
0: Ministryně financí Alena Schillerová sama říká, že nechce sestavovat rozpočty, aby v nich takzvaně čarovala s čísly, což jste konec konců vy kritizovali u předchozí vlády.
1: Ano.
0: A kritizujete to pokaždé u jakékoliv vlády.
1: To je naše práce.
0: To je vaše práce a vy ji děláte. Není lepší, když politici jasně řeknou, že ta pravidla prostě dodržovat nechtějí a změní je, protože prostě nemohou plnit své politické sliby. My jsme o tom tady také mluvili, že v tom našem rozpočtu už nezbývá moc prostoru pro plnění těch politických slibů. Já jenom připomenu, studie z tohoto týdne Centra veřejných financí říká, že máme strukturální problém a schodek ve výši 185 miliard od covidu, které prostě nemůže ta vláda nějakým způsobem vyřešit jinak, než že změní ty zákony a změní ty mandatorní výdaje.
1: Což je také něco, o čem jsme tady opakovali mluvili, ale abych neutekl z vaší otázky, ptáte-li se takto ostře, tak jestli to dilema je mezi tím, jestli raději pravidla obcházet, anebo raději je změkčit či skoro vypnout, tak já vám řeknu, že nejsem ani pro jednu z těch dvou variant. Já jsem pro variantu...
0: Výsledek je skoro stejný.
1: Já jsem pro variantu pravidla držet a veřejné finance udržovat dlouhodobě v mezích těch pravidel, které právě budou bránit tomu, že bychom někdy narazili na zeď.
0: Ale podle těch stávajících pravidel by měl schodek rozpočtu na rok 2027 být zhruba 150 miliard
1: korun. To jsme mi dokonce řekli, protože i stávající vláda ještě podle existujících pravidel musela připravit takzvanou rozpočtovou strategii a z ní vyplývá jasně, co by byl ten maximální schodek pro příští rok. To číslo, které jste řekl, a zhruba 190 miliard maximálně i s půjčkou na Dukovany.
0: Tak a sami politici říkají, my nedokážeme během jednoho roku ušetřit přes 160 miliard korun.
1: Tak vy se ptáte, co byste teda dělal, pane Hample, když
0: co byste říkáte, dělal, když říkáte ušetřete to 160 miliard, kde je škrtneme?
1: Když bych to řekl úplně jednoduše, kdybychom se byli schopni vrátit z hlediska zdanění fyzických osob a z hlediska rozpočtového určení daní jenom do času před covidem a k tomu třeba prodat 10% ČEZu na burze, tak by velká část toho problému byla prostě vyřešena. Ale řekl jsem tři věci, z nichž vidíte, že ani jedna nemá politickou podporu. A to bych řekl možná napříč politickým spektrem ve stávající sněmovně.
0: No, Alena Schillerová vyčítá Fialově vládě, že nechala schválit příliš přísný fiskálně strukturální plán pro Česko, ten se schválil u Evropské komise.
2: Jednáme o změně toho fiskálně strukturálního plánu, což je nereálný. To znamená, že my teď vyjednáváme to, aby v tom roce 2027 nám povolili co nejvyšší nebo co nejreálnější číslo pod 3%. A pak budeme samozřejmě snižovat zhruba v průměru o toho 0,5% bodu.
0: Řekla ministryně financí Alena Schillerová v pořadu Poledne s Václavem Moravcem a to je vlastně její poslední vyjádření, které nám něco říká o rozpočtu na rok 2027. Ale my víme, že ministerstvo jedná s Evropskou komisí o změně tohoto fiskálně strukturálního plánu a prý
1: a návrh už existuje.
0: Je to na dobré cestě. Takže by tam asi neměl nastat problém, když ani Evropská unie nebude mít s těmi našimi vyššími schodky problém.
1: Já musím říct, že tento způsob argumentace od paní doktorky Schillerové, který jsme probírali opakovaně i v Poslanecké sněmovně, i v Senátu, mi nepřipadá úplně moudrý nebo chytrý, protože na tom původním fiskálně strukturálním plánu za nás nebylo vůbec nic překvapivého a už vůbec ne šokujícího. On byl vyjednán už v roce 2024, od října roku 2024 visí dokonce na hlavní stránce ministerstva financí, byl pak schválen radou v roce 2025. Všichni věděli, co v něm je a ten plán byl v naprostém a dokonalém souladu s existujícím zněním národních fiskálních pravidel. Čili v něm nemohla být žádná, jak jsem slyšel, past nebo cosi šokujícího a překvapivého pro nikoho, kdo věděl, že ten dokument je a že je takto schválen. Prostě bylo to zcela v souladu s existujícími pravidly. Zcela v souladu s existujícími pravidly, ale není fiskální politika té nové vlády. A proto ten nový plán, který vzniká, vláda už ho konec konců schválila a můžete se na něj podívat, nebo vaši posluchači, tak ten vlastně počítá s podobnými čísly jako ten stávající, jenom je odsouvá v čase o 2 roky.
0: Ano.
1: Jo?
0: Ano.
1: My říkáme v tomto stávajícím plánu Evropské komisi, a musí to ještě schválit rada, abych byl přesný, že budeme konsolidovat, jenom tu konsolidaci odkládáme o 2 roky. A vzniká z toho minimálně jeden takový zajímavý paradox, že zatímco ten původní fiskálně strukturální plán počítal s tím, že ke konsolidaci bude muset dojít, a to jsme tady taky probírali, nejpozději v roce 2027, aby ta čísla byla vůbec naplnitelná, tak ten plán počítal s tím, že ta konsolidace se má nastat v jediném nevolebním roce do roku 2031, zatímco ten nový počítá s tím, že ta konsolidace relativně rapidní a silná v rozsahu zhruba 90 až 100 miliard korun má nastat v roce předvolebním a volebním. A to je takový paradox, u kterého my jako pozorovatelé politického provozu
0: otázky, protože jsem se chtěl zeptat,
1: jak si to nemůžeme nevšimnout,
0: jak je reálné v těchto volebních letech snižovat o 0,5% bodu HDP schodek.
1: Necháme se překvapit, ale my jako opravdu cyničtí pozorovatelé politiky, nic jiného nám nezbývá, tak musíme napsat, a taky jsme to napsali, že to považujeme minimálně za velmi kouzelné a překvapivé, že je to namalováno takto. V tuto chvíli vlastně ten fiskálně strukturální plán říká, vláda může být relativně velmi generózní, uvolněná a utrácet v roce 2027.
0: Ano.
1: Aby hned v následujícím roce, po tom, co navyšuje dluhy a deficity, začala snižovat deficity a dluhy. A v zásadě ta historka, která je postavená na větě, abychom mohli snižovat deficity a dluhy, musíme nejdřív navýšit deficity a dluhy, je podstatou toho plánu a nechci všichni udělají představu o tom, jak je to skutečně realistické.
0: Takže to jednoduše čtete tak, že v roce 2027 uděláme takzvanou vatu prostor, kterou pak budeme 2 roky okusovat, aby jsme řekli, ale my jsme začali konsolidovat.
1: Může to tak být. Kdyby to byla tato varianta, tak je pořád lepší, než kdybychom po roce 2027 ještě dál šlapali na plyn a ještě dál si odchylovali od těch čísel, která v tom fiskálně strukturálním plánu jsou a která jsou rozumná, konec konců opakuji, jsou rozumná stejně jako byla ta předchozí čísla, protože Evropská komise a evropská pravidla nás tak jako tak tlačí k tomu, abychom měli zdravé veřejné finance.
0: Říká předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl, který i nadále zůstává naším hostem.
3: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: My o tom rozpočtu pro rok 2027 víme něco více, jak jsme slyšeli Alenu Schillerovou, ten příští schodek rozpočtu by měl být těsně pod 3% HDP, podle vašich propočtů by to mohlo být kolem 350 miliard korun. A to ještě existuje šance, že po víkendovém summitu NATO bude vláda revidovat letošní rozpočet, jak nám v pořadu Peníze a vliv Jany Klímové potvrdil také vládní zmocněnec Jakub Landovský.
4: Ona bude mít všechny informace o tom, jak si stojí spojenci, jak si stojíme my, jaká je urgence ze strany Spojených států a potom rozhodne, jestli zkusíme dosáhnout maximálního výsledku z těchto prostředků, anebo zda bude otevřena či znovu otevřena otázka nějakých transferů.
0: Říká Jakub Landovský, podle kterého je jisté, že právě rozpočet na rok 2027 už bude splňovat tu podmínku 2% HDP na čistě obranné výdaje. Ekonom Jan Pavel z Centra veřejných financí a váš bývalý kolega z Národní rozpočtové rady, ale u Jany Klímové varoval, že Česko nemůže dosažení těch závazků v NATO, tedy domluvených 3,5%, dělat na dluh, ale bude muset škrtat anebo více vybrat.
5: Museli bychom přistoupit k úpravě daní anebo snížení jiných výdajů, protože ty naše simulace ukazují, že když bychom toto celé chtěli financovat na dluh, s čím zatím implicitně tedy počítá naše podoba fiskálního pravidla, tak bychom narazili do 10 let buď na 3% hranici deficitu, anebo na hranici dluhové brzdy. Takže ono ve skutečnosti to financování dluhové je nejen ekonomicky neracionální, ale vlastně v té situaci, kdy máte ty fiskální pravidla, tak i vlastně nemožné.
0: Vysvětluje ekonom Jan Pavel z Centra veřejných financí. Pane předsedo, vy jste u jednání vlády, takže asi zhruba víte, jak se vede ta debata o tom rozpočtu na příští rok, i když se primárně odehrává samozřejmě na ministerstvu financí. Ale vy jste řekli, že vidíte riziko, že dojde k překročení o něch 3% HDP, tedy maastrichtských kritérií. Proč?
1: My dokonce myslíme, že ta existující pravidla to připouští nebo umožňují a po diskuzi s ministerstvem financí právě o tom detailu toho fiskálně strukturálního plánu jsme si v tom celkem jistí, protože my teoreticky se můžeme dostat přes ta 3%, pokud by to překročení bylo právě díky obranným výdajům, na které se aplikuje takzvaná evropská úniková doložka. Pak by i toto bylo možné a proto jsme to říkali takto jasně, aby nevznikl pocit, že vše, co je přes 3, tak podle těch stávajících pravidel vlastně nebude možné. Ono teoreticky i to bude možné. Uh-huh. A proto, když jste řekl to číslo zhruba 350 miliard korun, my jsme ho nakalkulovali tak, jak by odpovídalo stávajícím číslům o HDP, ale nechtěli jsme tím rozhodně říct, že to je žádoucí úroveň, na kterou se máme dostat. Uh-huh. Že to je tak zhruba to maximum a to pořád tam bereme v úvahu ještě ty Dukovany. Jo.
0: Když zmiňujete Dukovany, zmiňujeme ty únikové doložky, které chce vláda přijmout. Ano. Vy jste propočetli, že by to mohlo dělat až 200 miliard v té nejtlustší variantě. Ty se započítávají do těch 350 miliard.
1: Tak a tam právě chci říct, že jednou z těch vlastností toho nového balíčku pravidel je, že výdaje na Dukovany by se vůbec neobjevovaly ani v tom hotovostním saldu. Mm-hmm. To znamená, vůbec by nebyly vidět v čísle, které schvaluje poslanecká sněmovna, byly by jako schovány. Na jednu stranu někdo může argumentovat, že to bude méně transparentní, na druhou stranu my zase s naší cyničností říkáme, aspoň pak nebude možné tuhle částku utratit na něco jiného, když se neutratí na Dukovany v daném roce. Ten rámec, o kterém vy mluvíte, skutečně může být v řádu stovek miliard korun. Kam až by sahal, nevíme, protože nevíme, jak dlouho by ta výstavba kam až by zasahovala, ale skutečně teď třeba na ten příští rok to vychází na, dejme tomu, 30 miliard nebo přes 30 miliard výdajů, které nebudou v hotovostním saldu, ale za minulé vlády vlastně v tom hotovostním saldu obsaženy byly. Čili i to je jako změna, která trošku znesnadní srovnávání těch čísel v čase.
0: Takže kdybych to měl selským rozumem říci, tak sice budeme mít schodek 350 miliard, pokud
1: ale kdybychom
0: bude,
1: měli podle existujících pravidel, byl by 380.
0: A půjčovat si budeme 380. To, že si půjčíme mimo schodek a mimo ta rozpočtová pravidla, nebudeme to počítat, neznamená, že nebudeme muset tyto
1: ono to nakonec do toho dluhu to nakonec stejně spadne, ale v tom saldu toho daného roku to prostě nebude mm-hmm. viditelné. Jo?
0: No když jsme u českého dluhu, tak nominálně zhruba asi 3,7 bilionu korun, když připočtu těch 310 miliard za letošní rok, tak už jsme na 4 bilionech. Pokud bych mluvil o těch tlustých rozpočtech a ne hubených, tak se můžeme lehce na konci volebního období dostat skoro ke 4 bilionům. Počítám to správně? Je to reálná úvaha?
1: Záleží na tom, jak moc se bude šlapat na plyn. Ano. Ale víte, že my jsme velmi opatrní v tom hodnotit ta absolutní čísla, ty absolutní částky. To už nás jako ekonomy tady máte načtené a naposlouchané, že my vám vždycky srovnáváme velikost dluhu i deficitu s velikostí té ekonomiky. Tak jako u běžných rodin se taky díváte na to, jestli prostě splácíte hypotéku 20 tisíc a máte příjmy 50 tisíc, anebo splácíte 20 tisíc a máte příjmy 100 tisíc. Je to velmi významný rozdíl, takže my víme, že ta trajektorie je nastavena na růst dluhu v tuto chvíli, ne na pokles dluhu.
0: No, když bychom se dostali k těm 5 bilionům, tak já připomenu, že pro letošní rok, a potvrdila to právě i studie Centra veřejných financí, budeme jenom na obsluze platit zhruba 110 miliard korun. Ano. Kam bychom se posunuli, kdyby jsme poskočili o další bilion a půl?
1: Opět, je to nastaveno na dráze rostoucích nákladů na obsluhu dluhu, protože úrokové sazby, a to vy zase tady slyšíte od mých kolegů, se hned tak do času předcovidových nevrátí k nulovým úrovním nebo těsně nad nulovou úroveň. I to zadlužování v celém světě posunuje úrokové sazby a výnosy z vládního dluhu všude výrazně nahoru a ta potřeba dalšího zadlužování to bude jenom zhoršovat. To, že nikdo už vlastně nevěří na trzí, že bychom se vraceli k časům velmi nízké inflace, tam to platí totéž, to znamená i základní úrokové sazby budou vyšší a proto víme, že budeme obsluhovat ten dluh za mnohem vyšších nákladů, než jsme byli zvyklí. Takže jestli jsme platili na obsluhu dluhu pod 1% HDP a byli jsme v tom opravdu premianti, že to nebyla částka, která byla relevantní a nevedli jsme o nich politickou debatu, na rozdíl těch zemí, které jsem tady zmiňoval,
0: ano,
1: tak se blížíme okamžiku, kdy budeme někde přes 1,5% nebo u 2% a ta částka bude zbuzovat mnohem víc vášní než v minulosti, což bude důsledkem toho, že jsme přestali být tou zemí, ve které se náklady na obsluhu dluhu neřeší, protože nemusí.
0: No teď už víme, že ty dluhy uděláme.
1: Jsme na té dráze, konec konců s tím vláda počítá. Jakkoliv já musím říct, neznám detail vyjednávání rozpočtu na příští rok. K tomu můžu říct jenom jednu věc. Tím, že vláda přišla, a zase nemyslím si, že to bylo moudré nebo taktické, s diskuzí o změně těch fiskálních pravidel na začátku roku a mluvila o nich takto silně, tak to vzbudilo nekonečnou poptávku jednotlivých rezortů právě v tom rozpočtu roku 2027 přijít s velkými výdajovými požadavky, protože když tohle řeknete jako premiér nebo minister financí, no tak všichni ostatní si to přeloží, tak teď je ten okamžik, teď je to okno příležitosti, kdybychom tam měli dát všechno, co lze.
0: Tak to argumentuje i opozice, argumentovala tak především ODS a mluvila o takzvaném řízení rozpočtu.
1: Tohle já považuji opravdu za nemoudré.
0: A ona tvrdila, že by dokázala podle těch stávajících pravidel ty rozpočty ukočírovat. Je to reálné?
1: Znovu
0: se vrátím k těm 160 miliardám, které někde musíte najednou vzít.
1: Já to řeknu úplně v nulách a jednička.
0: Nestavíme silnice.
1: První věc je rok 2026. I stávající vláda nebo představitelé stávající vlády se ptali, jestli si umíme představit, že bychom se drželi v těch existujících mezích. Já jsem říkal, je to představitelné, ale nebylo by to úplně komfortní vládnutí. Nemohli bychom snižovat zálohy živnostníkům, nemohli bychom přenášet platby za OZE na stát, nemohli bychom zvyšovat další výdaje, které vláda teď zvyšuje a slibovat snižování daní. Nemohli bychom třeba dělat takovouhle podporu v oblasti cen benzínu nebo nafty, nebo motorové nafty a tak dál. Nemohli bychom přijímat další 4 000 zaměstnanců státu, nemohli bychom jim o tolik zvýšit meziročně příjmy, míněno jako jejich mzdy, ale šlo by to. A samozřejmě nezahajovali bychom tolik nových staveb v oblasti dopravní infrastruktury, mohli bychom tak pokračovat v těch existujících. To samozřejmě platí a i to vládnutí pak v tom roce 27 by bylo komplikované, ale v tom roce 27, a to já tady dodávám k tomu komentáři stávající opozice, i v tom roce 27, a i ta předchozí vláda to moc dobře věděla, by se ta nepopulární opatření musela přijmout, abychom ty limity toho fiskálně strukturálního plánu byli schopni plnit.
0: Vy se dlouhodobě neshodujete s dalším hostem, naším pravidelným ekonomem Janem Švejnarem, který podobně jako vláda říká, že z dluhu prostě musíme vyrůst. Že ty investice, které dáváme do infrastruktury, tak prostě povedou k tomu, že se nám zvýší ekonomika, zvětší se a pak přesně ten poměr té větší ekonomiky vůči tomu menšímu dluhu bude menší a nebude to takový problém. Nedává to logiku ani trochu?
1: No, rozhodně to nedává logiku v realitě České republiky a toho českého, již tolikrát zmíněného fiskálně strukturálního plánu. Já jsem se teď s panem Švejnarem potkal na největší světové konferenci v Bělehradě a říkal jsem mu, a víte, že vám to nesedí na data tohle, protože ten nový dokument, ten nový fiskálně strukturální plán důsledně a systematicky popírá tuhle vaši tezi, protože je postaven na tom, že žádný multiplikátor ani u těch největších investic, jako je infrastruktura, není přes jedničku. To znamená, žádná koruna vydaná ze státního rozpočtu nepřinese alespoň tu jednu korunu dodatečného HDP. A většina těch multiplikátorů je ještě nižších, takže ten skutečný plán té vlády, který bude schvalovat rada a který je odiskutovaný s komisí, vlastně toto zcela popírá. Jo. A druhá ta teze, že jsou země na západě, které vyrostly z dluhu, my jsme to komunikovali i veřejně a tady vyzvu vaše posluchače, ať se třeba podívají na sociální sítě, tam, kde máme obrázky, protože
0: nebo na stránky národní rozpočtové
1: rady. Já vám ho tady nechám, ale nemůžeme to samozřejmě ukázat. Vůbec neplatí třeba, že Německo po druhé světové válce nasekalo velké dluhy a pak z nich vyrostlo. Vůbec ne. Naopak ten růst jejich produktivity a HDP byl tak velký, že byl schopen financovat i ten stát blahobytu a i nové investice. A Německo se na úroveň dluhu okolo 40%, tam, kde se pohybujeme my dnes, ano, dostalo až v okamžiku sjednocení východního a západního Německa. Takže ani tahle teze prostě neobstojí při pohledu na data.
0: Když hledáme logiku, pane předsedo, dává logiku Národní rozpočtová rada, když ty pravidla budou tak volná, že vlastně možná budou ty evropská pravidla přísnější.
1: No, ptáte se vlastně na to, jestli má smysl za pár korun instalovat do letadla tu kontrolku, která vám svítí, když se hodně blížíte k zemi.
0: A nebo vy tu kontrolku přelepíte náplastí.
1: Nebo jestli i lepší jej vymontovat, nebo vůbec nemít. Já, protože mám rád létání a mám rád přemysťování po světě, tak si pořád myslím, že je dobře, aby ti piloti aspoň tu kontrolku měli, než kdyby ji vůbec neměli, aby aspoň věděli, co jsou ty bezpečné letové hranice. Další rozhodování je samozřejmě na nich a oni jsou v kabině.
0: Takže to dává smysl i vám osobně být tím člověkem, který tu kontrolku bude zapínat a takhle s ní bude blikat.
1: Václave, kdybych si to nemyslel, tak já mám zas dost úcty jako ke svému životu, historii a k tomu, čemu se věnuju, tak kdybych si to nemyslel, tak bych to nedělal.
0: Tak já mám radost, že se setkáme určitě i po prázdninách.
1: Určitě.
0: V novém čase, kdy pravděpodobně budou platit nová rozpočtová pravidla, která jsou nyní ve sněmovně. Mým dnešním hostem byl Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady. Já mu za to moc děkuji.
1: A já děkuji za pozvání a budu se těšit příště. Naschledanou.
0: Obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička a připomínám, že přes prázdniny se budeme trochu učit, protože s ekonomem České spořitelny Michalem Skořepou pro vás připravujeme seriál o finanční gramotnosti. Těším se na slyšenou.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Řečí peněz na Rádiu Praha. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každý čtvrtek po 11. hodině. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nej-

0: každou neděli v 9 večer na Rádio Praha. Rádio Praha.
1: Desítka Pavla Horváta.
2: Krásný den, milí posluchači. Zapnuli jste si Radiožurnál Sport a je tu tradiční čtvrteční desítka Pavla Horváta. Pavla, vítám ve studiu, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: No a Pavle, ty ve čtvrtek tradičně zveš hosty, velmi rádi třeba vzpomínáme na tvé společné úspěchy s nimi, tak koho jsi dneska pozval?
3: Tak my už s mým dnešním hostem můžeme jenom vzpomínat, je to můj bývalý spoluhráč ze Slávy a z Teplic a z reprezentace, troufnu si říct můj kamarád Karel Rada. Karlíku, ahoj.
4: Ahoj, zdravím vás a dobrý den všem.
2: Karle, vítejte v desítce Pavla Horváta.
0: Host desítky Pavla Horváta.
2: Karel Rada, vicemistr Evropy z roku 96, účastník Eura 2000, dvojnásobný vítěz českého poháru se Slaví a s Teplicemi. Oba ty úspěchy má s Pavlem Horvátem. Nicméně, když začneme u toho reprezentačního tématu, tak Pavel Horvát s vámi taky něco odkroutil, ale přece jenom rok 96, vzpomínáme na to, teď to bylo 30 let od finálového utkání ve Wembley. Pro vás, kam to řadíte v kariéře?
4: Asi ten vrchol. Vrchol mý kariéry, prostě to nepovede se to každému, není to každý den a vidíme to i teď. Jak je těžký prostě prosadit se třeba na mistrovství světa jenom. Takže já jsem za to hrozně rád a je to můj vlastně fotbalový vrchol absolutní.
2: No asi už lidé ani nespomenou, z jakého klubu vy jste tam tehdy šel reprezentovat, protože se vás hodně spojují, jak už jsem říkal, třeba se Slaví, s Teplicemi, ale to bylo zhané, víte?
4: Bylo to ze Sigmy Olomouc samozřejmě a bylo to vlastně i díky trenérovi Bricknerovi. Podařila se nám ta sezóna, byli jsme vlastně, myslím, v druhý v lize jsme skončili potom, takže i díky tomu všemu, našim výsledkům, tomu týmu, jak to šlapalo a bylo nás tam hlavně víc ze Sigmy, jo, což si myslím, že bylo i velký překvapení pro všechny, protože opravdu ten rok byl velmi dobrý.
3: A jak jsi vnímal ty hvězdy kolem sebe, protože přeci jenom furt jsi byl v Olomouci v tu chvíli, neměl jsi za sebou žádný velký angažmá, samozřejmě kromě Dukly, ale jak jsi vnímal ty v uvozovkách hvězdy kolem sebe, který už měli zkušenosti z zahraničí třeba?
4: Opravdu pro mě to byl reprezentační jakoby skok do Ačka rovnou, kdy spoustu kluků vlastně musím říct i prošlo reprezentacema mládežnickýma, což já jsem neprošel. Já jsem byl spíš možná v nějakých výběrech nebo v něčom, takže pro mě to byl první skok vlastně takhle předtím.
3: Promiň, další zpráva pro ty naše posluchače, protože ty cesty prostě nejsou nalajnovaný. No. Někdo projde všechny reprezentace a pak tam nebude nakonec a Karel prostě jel svojí cestu a dostal se na Euro.
4: No, tak já asi musím říct, že opravdu, jak jsi zmínil, bylo tam spoustu hráčů a musím říct v dnešní době, jak na to člověk nahlíží, výborných hráčů. Jo, ať už někteří byli v zahraničí klubech, tak někteří vlastně následně všichni skoro odešli do zahraničí a hlavně v těch klubech, velkých klubech hráli, prosadili se. A jak jsi zmínil, já jsem nebyl typ hráček nějaký, který by exceloval nějakýma středopolař, nějaký výborný klíčky nebo někde, že jsem, já jsem byl prostě dříč a bojovník a tohle všechno jsem si myslím vybojoval jenom tím, že jsem si zatím šel a chtěl jsem to hrozně moc, ale povedlo se to a člověk tomu potřebuje zdraví, štěstí a všechno okolo.
3: To je krásný, jak Karel se jako ohodnotil sám. Takhle to třeba cítíš a vlastně je super, že ten hráč si tu svoji roli řekne, přijme jí a vlastně děláš všechno pro to, aby ten tým byl úspěšný, byť třeba tím, že seš jenom dříč a nebo bojovník. Já samozřejmě Karla vnímám jako hráče, který měl obrovský přehled, který měl fantastickou defenzivu a organizaci defenzivy a skvělou hru hlavou, takže těch plusů bylo daleko víc, než jenom takhle, že si řekneš, jako, že seš dříč. No.
2: A musel být Karla Rada asi pořádně odolný chlapík, když si představíte Euro 96, ta cesta u Hrinova výběru přes skupinu z Němci, Italie, Rusy, přes čtvrtfinále. Připomínali jsme si taky Poborského slavný lob. V těchto všech duelech proti těm soupeřům Karel Rada ještě nehrál. A pak přišlo semifinále na Old Trafford, na Manchester United a vy jste byl v základní sestavě. To mi neříkejte, že jste byl úplně ledový.
4: No, tak nebyl jsem úplně v klidu.
3: Ale jak znám Karla, on to na sobě podle mě nedal moc znát.
4: Nechceš to nechat znát, ale samozřejmě trošku vybruješ, klepeš se, protože samozřejmě si ve velkém očekání, obrovský zápas v té době Francie, obrovský hvězdy, velký, samozřejmě vzniklo to díky tomu, že jsme tam spoustu měli třeba vykartovaných hráčů v té době. Jo.
2: Ten hráč Suchopárek, Babel a Látal, myslím.
4: Ano, takže my jsme potom naskakovali a jsem hrozně rád, že jsem dostal důvěru a díky tomu možná semifinále jsem se dostal i tomu výkonu potom do finále. Jo, takže pro mě to byl obrovský zápas jako, jo, a myslím si, že i všichni byli v očekávání vlastně vůbec, jak tenhle zápas dopadne, jak skončí, protože těch změn tam bylo několik, takže...
2: No ale přece jenom, měl jste tam někoho v týmu, kdo vás trošku pozbudil, vedle koho jste se cítil, že to prostě půjde? Protože jste to jmenoval, tam byl Jurij Džerkev, byl tam Zidane, vy jste s nimi hráli dlouho vlastně 0-0, až to došlo do těch penalt.
4: Musím zmínit hlavně, proč to celý takhle vzniklo, i to mistrovství Evropy asi, a kam jsme to dotáhli a kam to dospělo. Bylo to určitě kvůli fantastický partě celý, jo. Tomu týmu, který si myslím, když šel na hřiště, kdo šel, tak se tam obrovsky podporovali všichni. Nebylo to, že by tam někdo jednoho a někdo odstrkoval druhýho. Prostě tam byla výborná parta, která myslím si měla postupný cíle, si dobře říct, neměli jsme ten cíl asi, že tam jedeme s tím, že jdeme do finále, ale překonali jsme vlastně tu základní skupinu a pak už to byl vlastně zápas od zápasu, kdy obrovská euforie po každém zápase vybouchla a ten tým byl silnější a silnější prostě.
3: No teď teda se dostaneme k té penaltě. Ty zase, vzhledem k těm zkušenostem, první zápas takovýhle a teď jak to vzniklo, že jsi na tu pětku šel?
2: Jsi v páté sérii, že jo?
4: No jasně.
3: To šel rozhodnout.
4: Ne, my jsme si vlastně tam skončil ten zápas, to vlastně si vybavuju do dneška, protože to mám pak úplně žitky před očima, protože když se to vzpomenu dneska, tak asi bych říkal, že ne, ale...
3: Jak tam, se mohl říct, že jdu?
4: Ne, tam prostě jsme si posedali na zem, trenér nás obcházel u hry a ptal se postupně hráčů, přišel ke mně a říká mi, a co ty, šel bys na penaltu? Já říkám, tak jo, kdybyš to, tak asi jo.
3: Zájmu kolektivu.
4: Asi bych možná šel, jako no. A tím to jako skončilo, zase ode mě odešel, no a najednou koukám a on se ke mně vrací, říkám, ty, to nevypadá dobře vůbec. A tím pádem, že většina hráčů mu řekla asi, že ne, tak přišel ke mně a říká, hele, tak šel bys páté, jo? No tak teď jsem začal samozřejmě tuhnout, trošku už to na mě začalo padat, říkám, tě, počkej, zase jako páté, jo? Tak dobrý, jak jsem se říkám, tak už to tam možná nedojde, tak se říká, že jdeš tu pátou, poslední, tak to už bude vyřešený, už nebudeš muset. No a nakonec to tam dospělo, že jsem teda musel jít, čel jsem, ale tam možná trošku mi v tom pomohlo i to, že vlastně v té sezóně předtím jsem kopal vlastně vesměs hodně penalty v Olomouci. Já si myslím, že jsem tam v té době dal asi celkem během sezóny jako obránce nebo jako stoper 8 gólů, z toho bylo možná 5-6 penalt.
2: Vy jste třeba v březnu, jsem koukal na Zbrojovce, dal vítězný gól, v úvodu utkání jste teda tam přispěl k tomu, když jste hrál za Olomouc, takže jste to měl.
4: Takže jsem to, ale nebylo to jako to, samozřejmě.
3: To je trošku jiná penalta.
4: To je jiná penalta a pak když jsem vzal ten míč z toho půlkruhu a šel jsem tam, tak jako teď už jsem byl úplně v pytli.
2: Můžeme si možná poslechnout, jak to tehdy dobově znělo.
5: Karel Rada, asi překvapení. Dal! Karel Rada vyrovnal na 5-5. Tak toho bych té pětici nečekal, ale jenom potvrzuje olomoucký stoper, že má na to, aby hrál velké zápasy, z ničeho si nic moc nedělat a teď to trefil dobře.
2: No, trefil jste to dobře.
4: Jo, tak já jsem
3: si tak nějak počítal i ten komentář.
2: To byl záznam tedy archiv České televize, Jaromír Vosák s tím tak nějak počítal.
4: Ne, já jsem teda napřed jsem furt vymýšlel, tak přemýšlíte, jsem to na to pořád, co budete dělat, jestli počkáte na golmana, zkusíte, nebo půjdete stranu, nebo co si vyberete, nakonec jsem zvolil úplně jistotu, říkám, ne, žádný vymýšlení, prostě zvol si jednu stranu, vyber si, soustřeď se na kop, ať to jenom dobře trefíš, ať to má razanci, ať to má to, a tak jsem si to vybral, vlastně to bylo daný předem, pro mě ta penalta jasná, a už to bylo jenom o tom, jak já to trefím, jak půjde golman, jestli půjde hodně brzo, půjde včas a přesně to myslím.
2: Je pravda, že my s desítkou Pavla Horváta živě letos objíždíme Česko i s Antonínem Panenkou a často vzpomínáme i na ten finálový rozstřel z Bělehradu, kde šel Anton Ondruš jako třetí a pamatuju si, že jsem četl někde, že Václav Ježek, možná i Josef Engloš, mu úplně tak nevěřili na ty penalty a nakonec šel a dal a tady ten rozstřel byl specifický, že po vás šel tedy ještě jiný obránce, můžeme si to taky zvukově připomenout.
5: Petr Koupa zatím všechny vystihl, té páté měl velmi blízko. Jak po šesté. Jo! Je zaděláno. Teď je to na samotných hráčích, kteří teď rozhodují, kdo půjde. Je tam velké shromáždění. Mirek Adlet, on penalty dokáže dávat. Sami hráči ho vybrali.
2: Tak takhle to znělo, tedy zase od Jaromíra Bosáka, ale přece jenom Miroslav Kadlec, taky defenzivní hráč a rozhodnul to.
4: Já to doplním jenom tuhle scénku, ještě tu poslední, protože to nebylo tak jednoduchý, jako jo, on nikdo nechtěl jít, už pak po tý pátý, teď už tam bylo, jako všichni říkali ne. No a prostě Luboš Kubík, který si myslím, že šel první na tu penaltu.
2: V tom rozstřelu,
4: tak teď nikdo se tam prostě k tomu neměl, tak Luboš normálně šel, vzal ten balón a šel znova. Teď na něj všichni koukali, teď jsme se koukat i ty rozhodčí a sledovali Luboše Vašek Kubík, co dělá? Říká, teď koukaj na to číslo. Říkaj, ty ne už, ty nemůžeš, prostě, ty už si kopal. A on říká, a já myslel, že to je znova, že se to může opakovat. Tak to, a to byl jediný hráč, který opravdu vždycky na to chtěl jít a který dokázal, prostě si myslím, to byl jeden z takových těch hráčů, který v těchto situacích se choval úplně super a Blupek, si myslím, že si klidnej, ale...
6: Tak já teďka teda, když jsme u těch penalt, tak já řeknu, proč já jsem začal kopat penalty, protože jsem přišel do Slávy a tam byl Luboš Kubík a zápas předtím nedal, hráli jsme domácí zápas a bylo to to samý, taková jako trošku hustá atmosféra, stará Slávě, kde byla dřevěná tribuna, najednou penalta a Luboš mi takhle hodil balon a říká, tak běž mladej. A v tu dobu jsem začal kopat penalty. No.
2: Karel Rada, který je dnes hostem desítky Pavla Horváta, tedy přispěl k postupu Česka do finále mistrovství Evropy v roce 96. Tam pochopitelně jsme vzpomínali i to, že to byl nečekaný úspěch, který třeba mnozí nečekali, že bude tak dlouhý a naplánovali si nějaké rodinné záležitosti. Vím, že Michal Horňák cestoval kvůli takové té události, kterou úplně nenaplánujete, narození potomka, ale Vláďa Šmicer, ten mezi semifinále, finále to bylo, že cestoval do Prahy.
4: Asi jo, teď už přesně nevím, no.
2: Na svatbu.
4: Všichni pak přišel s tím, vlastně říká, hele, to v pytli, já mám naplánovou svatbu, to nikdo nečekal, kam jste se dostali.
6: Myslím,
4: jo, tak tam bylo, myslím si, že i vyšli všichni v tomu stříc, protože říkali, jo, jasný, tak to je, odejde, přijede prostě a splní si tu svoji povinnost.
6: Když se daří, tak jde všechno.
4: Jo, se, tak je to jednodušší.
6: Já ještě teda, tady to je jako příjemný a teď jenom, já jsem vlastně nikdy neslyšel a od tebe už vůbec ne, jaký byly ty dny od toho semifinále do toho finále?
4: Od semifinále do finále jenom, v tomhle rozpětí krátkým, jo?
6: Tam... No co, jak jsi to prožíval, jako samozřejmě, ty jsi nebyl úplně unavený, počítám jako, co se týká kondice, protože jsi toho moc neodehrál, ale teď očekával jsi, že budeš v té sestavě, nebo věřil jsi tomu, nebo mluvil s tebou někdo?
4: Určitě jsem to neočekával, jo? I potom, jak jsme odehráli to semifinále, tak jsem říkal, dobrý, kluci se vrátí a myslím si, že i trenér pak z toho měl možná zamotanou hlavu, kdy vlastně špekuloval nad tím, jak to vlastně vůbec postaví do toho posledního zápasu. A já jsem pak sám koukal, že jsem dostal i důvěru vlastně do toho finále, no, že jsem vlastně...
6: No a bylo to tenkrát tak, jak teďka je to obvyklý, že se komunikovalo s hráčem, nebo konkrétně s tebou, že si věděl už jen před tím finále,
4: no, nebylo to úplně tak jistý, nebylo to tak úplně jistý, protože to párkrát byly rozhovory jako předtím a to nebylo na mistrovství Evropy, ale bylo to v jiných zápasech, kdy třeba se mu teda bavil, jo, že bych měl nastoupit nebo něco a ono se během toho něco změnilo a třeba se tak nenastalo, ale těch rozhovorů jako nebejvalo tolik, jako zase, že by bylo tolik osobních rozhovorů a pohovorů a s těma hráčema dneska, jak se o tom mluví neustále, že hráči potřebují podporu a cítit psychickou furt neustále i nějaký kontakt komunikační, aby byli s nima s trenér a tak dále, takže tam to dřív nebývalo tenkrát tolik.
2: No, Pavel Horvát, který hostí tradičně desítku, dneska Karla Radu, odehrál ve své kariéře spoustu zápasů na velkých stadionech proti slovutným soupeřům. Řekněme, jestli se nějak lišila tvoje denní příprava prostě na zápas na Camp Nou, třeba v Lize mistrů, když jste hráli oproti běžnému ligovému standardu.
6: Ta Liga mistrů nebo tyhle ty zápasy se většinou hrajou pozdějiš a spíš ten den je delší, jinak nic, já jsem většinu...
2: Jaký rituálek, jako budu dát?
6: Já jsem se snažil spát většinou, jako po obědě.
2: A šlo ti to?
6: Určitě, většinou jo, ale stalo se, že třeba nevím, že určitě před Kodaní, před tím posledním zápasem před Ligou mistrů jsem nemohl usnout vůbec a usnul jsem fakt třeba na 10 minut, že jsem byl v takovém stavu, jsem si říkal, že jsem úplně v pytli, ale samozřejmě ono, když se probudíš vždycky po těch 20-30 minutách, tak se necítíš dobře, ale vlastně to tomu tělu možná někdy stačí, takže tam záleží na tom, jaký nervy pracují asi. No.
2: A pak to člověk hodnotí s přibývajícím věkem vlastně i pozitivně, že se probudil.
6: Pak
2: že?
6: Už spíš normálně.
2: No ale Karel Rada, když měl před sebou, teď to bylo v úterý 30 let, ten velký zápas ve starém Wembley, ještě ty dvě krásné bílé věže, obrovský stánek, královna na místě a vy jste se chystal na to, že tam vyběhnete. Mně se to nějak v hlavě už teda ten den, prostě třeba odpoledne, nervozitka
4: pracovala. Ne, tak samozřejmě to nabíhalo, jak už jsme se, jak se ptal Pavel tady, jo, od toho semifinále do finále, tak samozřejmě každý už teď špekuloval, co bude, jak bude. Teď jsme se dostali do finále, obrovský zápas, jo. Já si myslím, že to měl každý hráč už jakoby nastavený, všichni chtěli hrát za prvý, všichni a už si ten zápas promítali, připravovali, co nás čeká, nečeká a hlavně se ještě vrátím k tomu, nám tam nastal na hotelu a teď nevím, jestli to byl den předtím nebo den v zápasu, tam je ráno nějaký poplach. Tam houkaly ty sirény nějaký, jako jestli požární nebo něco. Něco tam bylo, no a já říkám, co to zkouší, furt já jsem ležel, když jsem to slyšel, když jsem nechtěl vůbec stávat. No a někdo přiběh, za chvíli bouchá mi na dveře a musíte opustit hotel, musíte opustit pokoje, protože tady byl nějaký vyhlášený požár nebo něco.
2: To byli možná Němci, ne?
4: Jestli, no je to možný, Němci se báli, tak to spustili a všichni, já vyběh teď ven, už koukám, co tam všichni stáli už připravili a ty už vyšel v klidu, v pyžamu a říkám, co se děje, pomalu to, takže to bylo před tím zápasem ještě nějak.
2: A pak přijde člověk do Wembley, do útrop. Já jsem teda byl jenom na tom novém jako fanoušek, takže jsem vůbec nebyl vevnitř, ani třeba na prohlídce stadionu, ale bylo to něčím jako jiné najednou, že to na vás dýchlo tou historii 1923, rok otevření.
4: Tak určitě, co se týká, tak byl to historický stadion. Každopádně, jo, tam nebyly žádný extra, jak dneska vidíme ty moderní kabiny, to zázemí úplně, tak nebylo to tam takový, takže byla normální kabina, normální věci, byly tam velký prostory, jo, pak jste šli dlouho vlastně celý to, jak to bylo obrovský, tak i se vcházelo na ten stadion prostě z toho zadního vchodu nějakého ze zadu brankou, vlastně za brankou jsme vcházeli, přicházeli jsme na to, takže to bylo obrovský, no to. Nedá se to asi dneska srovnat už s těma moderníma novýma stadionem.
2: My jsme na to vzpomínali vlastně docela taky nedávno Desíce s Miroslavem Kadlecem, jak zněla Óda na radost od Beethovena, českou hymnu zpívala Dagmar Pecková a vlastně byla tam asi opravdu výjimečná atmosféra. Pavel se ptal na jedno specifikum Miroslava Kadlece, které se týkalo královny, protože vy jste tam byli představováni, ne? Právě britské panovnici tehdejší. Tak nevoněla vám nějak speciálně. Pamatuješ si, Pavle, na co se ptal, ne? Jirka Kadlece.
6: Ale tak mě to zajímalo, jestli prostě královna, jestli jako byla nějak jinak cítit, jako samozřejmě, že to dáma byla, nebo už to byla dáma, který nebylo 30,
2: dáma v letech.
6: Ale jako mě tak, to zajímalo prostě.
4: Takhle my jsme se k ní tak blízko nedostali. Zase. Ne, je to takový, i před tím zápasem pro mě to bylo spíš taková koncentrace na ten zápas už a vnímání toho zápasu.

0: Karlec, ale byl jste to vy z té brankové čáry. To byl váš zákrok takový možná v tu chvíli životní. Vybavíte si to vůbec?
1: Vybavuju. Ano, tam jsem přímo na lajně, nebo před lajnou těsně šel do skulu na zem a blokoval jsem tam vlastně tu střelu.
0: Jste to jako vykopával jako za sebe někam do hřiště?
1: Střelu do brány, takže to je spíš takový reflexivní, já bych řekl, zákrok, kdy už vidíte, nic jiného vám nezbývá prostě a jdete všechno jako blokovat, zkusit prostě udělat maximum, že to a pak je to otázka, trefí vás ten náš, netrefí, půjde to někam, nebo od vás se to odrazí do brány, cokoliv může, ale povedlo se to.
0: A hodně se mluví v dnešní době pořád o těch rozdílových hráčích, ať už jsou to ty hvězdy, anebo takový ti typičtí hroťáci, který třeba ubývá. Němci neměli dlouho na place Olivera Bierhoffa. Nevím, jak probíhala příprava, ale tuším, že asi jste třeba na tohle jméno cílili a když přišlo, tak se to změnilo pak asi v rámci té hry, třeba i vaše povinnosti. Že
1: tak
0: to bylo
1: nebylo to úplně změněný, tam spíš šlo o to opravdu ho zkusit uhlídat, kde on je silnej v tom vápně ve vzduchu, hlava, že jo, nepříjemná a on vlastně si na mě uměl najít v tom vápně ten prostor vždycky a nějakým způsobem zakončit a ty góly uměl dávat prostě a dával je. Takže tam to bylo velká smůla nebo pech pro nás, že prostě se tam povedly tyhle dvě situace, ty standardky, jo, a zase přišel typologicky za mě úplně jiný útočník, než byl Kunc, který byl jakoby malej, menší postavy, jo, dynamičtější a tohle byl úplně jiný styl útočníka.
0: No my se k tomu dostaneme asi možná rovnou, protože ve své kariéře, když jste třeba společně hrávali za Teplice a tehdy jste procházeli pohárem UEFA a vyřadili jste týmy jako Feyenoord, předtím Kaiserslautern, alebo pak jste tedy hráli s Lícem, tak tam byli opravdu hvězdná jména, Miroslav Klóze za Feyenoord hrávali tehdy mladí Dirk Kuyt nebo Robin van Persie. Karel Rada měl typ útočníka, který mu jako spíš seděl a spíš neseděl? Jste trošku naznačil Kunc menší, Bierhoff vytáhlejší, co vám sedělo třeba lépe?
1: Pro mě, i když nám dal ten Bierhoff vlastně ty góly, vlastně dva, ale furt jsem měl jako blíž asi k vyšším, robustnějším útočníkům, než k malým, rychlým, nepříjemným pro mě pohybem, změnou směru rychle, takže to pro mě byli nepříjemní útočníci.
2: Já ještě jenom se vrátím tam k tomu, já to fakt nevím, jenom se ptám nějakou příhodu s vlastňákama, protože ten obránce samozřejmě se dostane do situací, že prostě, jak jsi to říkal, je to reflex, po něčem šáhneš nebo chceš to zahrát pryč, máš nějakou veselou historku?
1: Hele, oni většinou to moc pak veselý historky jako pro mě, teda moc veselý nejsou.
2: Ale když, pro ty ostatní.
1: A jo, i když k tomu samozřejmě došlo, dospělo, ať to byl kdekoliv, pár vlastňáků jsem si určitě dal, ať to bylo na přední tyči, kdy jsem chtěl třeba blokovat něco prudkej, a když jste blbě postavený trošku a stojíte vlastně na úrovni brány nebo něco takového a nastřelí vám to ten háč, polovysoký balón, kde do toho chcete hrábnout tou nohou, šahnete prostě a od vás to někam se odrazí, takže to bylo, pak myslím, že jsem si dal pěkný góly v Dukle hlavou, no. Do vinglu přímo. A teď jenom vždycky se líbí ty golmani, jak pak po vás kouká, co se to, a vy mu to úplně uklidíte, že kdybyste tam byli v té situaci obráceně, tak to nikdy nedáte takhle. A jim to tam přesně uklidíte, že oni pak sledují a koukají na vás, jako kejve hlavou, co se děje, co si, já říkám, já nevím.
0: Pavel Horvát se Karla Rady ptal asi adresně i vzhledem k tomu kontextu toho zlatého gólu ve finále Euro 96, který si můžeme taky zvukově připomenout.
3: Pozor na Klinsmana, má prostor v 16, levou nohou centruje do pokutového území. Ještě nebezpečná situace, Němci střílí, je to branka, přátelé. Je rozhodnuto o mistru Evropy pro rok 1996.
0: Mě vlastně zajímá ten pocit bezprostředně potom, jestli si nějak vybavíte, vím, že to není úplně snadná zkušenost, ale přece jenom zlatý gol je unikátní v historii fotbalu, on pak vlastně platil ještě několik let, vystřídal ho na chvilku stříbrný gol, se kterým teda Češi taky mají špatné zkušenosti, ale už se to pak hraje tak, že buď teda dvě prodloužení, anebo rovnou pak penalty, když se nerozhodne, ale ty bezprostřední pocity po inkasování toho zlatého gólu. Hrozný, je konec.
1: Hrozný, hrozný. Tam je nejhorší, když si člověk uvědomí to, že vlastně už nemá jakoukoliv šanci prostě ani pár minut na to, že by mohl udělat, zkusit prostě cokoliv udělat pro to, aby to mohl ten výsledek zvrátit ještě, jo. Takže to je ta beznaděj úplná, to je asi to nejhorší, co na tom bylo v ten daný moment. A ještě víme všichni, že vlastně on se otáčel, otáčel se kolem mě, mě střel těsně přes nohu. Já jsem to nestihl úplně ideálně zblokovat třeba tu střelu. Pak to šlo ještě, myslím, tam to nikdo neviděl nebo neví pořádně, myslím si přes lehce patu, ani to není moc vidět, ale lehce přes patu Míši Horňáka, který to malinko změnil směr a potom ten Petr vlastně jak na to reagoval, tak tím pádem došlo k tomu, že on ten balon jakoby spíš vyrážel do strany a ještě to šlo do tyče a do brány. Jo, takže to byl opravdu takový spleskaný nečekaný gól, který vás potom hodně bolí. No.
2: No, já jsem věděl, že je konec tu chvíli, že jsem na to koukal a říkám, to není možné, že jsme takovýhle gól dostali, no, že prostě, no, že jako tohle finále rozhodne takhle hnusný gól s odpuštěním.
0: Byl tam nějaký, řekněme, ne motivátor, ale člověk, který to

0: zkoušel udržet tu náladu, abyste se úplně třeba nesesypali v tu chvíli, jestli třeba vy jste to vzal na sebe zrovna v tu chvíli, kdo možná obcházel hráče a poklepával, protože to dneska taky často vidíme, když je nějaké velké zklamání, tak tam někdo je a chodí za nimi a utěšuje.
1: Já si myslím, že v ten moment potom každý jsme popadali prostě a byli jsme úplně pár minut, si myslím, sami ze sebou úplně hotový, vyřízený, protože věděli jsme, že jsme v finále, že máme těžký zápas, že jsou to s Němcema, ale pak jsme cítili během toho zápasu, že vlastně to vůbec nebyl špatný zápas z naší strany a že jsme tam měli velkou šanci prostě, aby jsme možná to dotáhli i do toho vítězství. Tam si myslím, že všichni pak vstávali, pozbuzovali, hlavně kluci, myslím si, že přišli z lavičky, ty, co nehráli třeba, jo, a hned pozbuzovali všechny a říkali, jo, pojďte hlavy nahoru. Jo, i ty zkušený hráči, třeba ten Míra Kadlec, prostě si myslím, že chodil, ty, a tak pak si všechno to uvědomili, říkal, hele, pojďme, teď vlastně my jsme ve finále, skončili druhý s Německem.
0: A moc rádi jsme si na to vzpomínali, tak teď jako v úterý to bylo 30 let od stříbra českých fotbalistů na mistrovství Evropy. Hostem desítky Pavla Horváta je Karel Rada, který si myslím během kariéry už trenéra musel řešit možná podobné situace, jako byla ta po zlatém gólu ve Wembley, a to sice, když byl dlouho trenérem ženské fotbalové reprezentace. A já si osobně vzpomínám, pane Rado, na ten postupný vlastně progres, na to zlepšování vašeho týmu a ty velké vlastně dva momenty, které musely být strašně trpké, byly to ty barážové zápasy, jak se Švýcarskem, tak na konci vašeho angažma s Portugalkami. V tu chvíli třeba užil jste některé ty nabité zkušenosti i z té hráčské kariéry, protože to taky muselo být strašně těžké pak utěšit děvčata.
1: Jo, tak byl to hlavně ten zápas asi, když jsme dospěli s těma Švýcarkama do toho penaltového rozstřelu, jo. Teď jsem sám přemýšlel, teď mi to blesklo hlavou zpětně, vlastně to, co jsem si říkal já, nebo to, co můžu říct, jenom poradit, jenom jsem říkal, ať se úplně absolutně v klidu, ať se soustředí na tu penaltu, na svůj kop, a znal jsem tu situaci, hlavně věděl jsem, jak je to pro ně těžký, že to vůbec není jednoduchý, jako na tu penaltu jít, že teď v ten moment, když tam dojdou a jak jim asi bude, jsem věděl. A proto ono hrozně věcí se tam těžko v ten daný moment v krátký době, jako aby dlouhodobě nějak člověk psychicky na to připravoval, nebo to ne, tam už je to na každý hráčce. A musím říct, že bohužel to vlastně nevyšlo tím téměř nejzkušenějším hráčkám vlastně v té době, který tu penaltu vlastně pak nedali. Jo. Ale vůbec jako tam po tom zápase taky hrozně smutku, hrozně věcí, vůbec nikomu se nedá nic vyčítat jako v tom, protože vím, jak to probíhá ty penaltový rozstřely, a tam jsem vůbec nechtěl chodit a někoho jako říct něco, aby mi napadlo, že nedal penaltu, nebo vůbec ne, vůbec nevěděl jsem.
2: Já si myslím, že všichni, co hráli fotbal a nějak ty penalty se jich jakkoliv účastnili, a mohlo to být v jednom případě v životě, tak si uvědomují, že ten tlak je obrovský v jakýkoliv penaltě, na to, v tom rozstřelu, kde jde opravdu úplně o všechno. A vlastně já si nepamatuju, že by někdo řekl někomu, že nedal penaltu, že by to někdo někomu vyčítal. Fakt si za tu kariéru teďka nespomenu ani na jednoho hráče, že řekl jako, tyjo, nedal penaltu, jako to prostě se nikdy nestalo, protože všichni vlastně, ty, co to zažili, tak si to nedovolej.
0: My jsme v desítce taky relativně nedávno měli jiného muže spojeného i s Teplicemi, byl to Daniel Šmejkal, který se od mužského fotbalu, od trénování mužů dostal právě k ženským týmům reprezentace. A to je vlastně podle mě dost zásadní rozdíl oproti vám, pane Rado, protože vy jste nějakým způsobem začal rovnou u žen a možná to má spojitosti s vaším rodinným zázemím, ne? Že jste byl zvyklý se starat o dívky třeba.
1: O dívky, o děvčata.
0: O dvojčata třeba.
1: Jo, a o manželku. Ne.
2: Jasná převaha.
1: Jo, ne, to asi nějak to dospělo k tomu, že vlastně díky dceři vlastně Adele, která vlastně chtěla hrát, začala hrát už v Teplicích, vlastně za Hvězdu Trnovany, což já manželka mi vždycky říká, pojď se podívat, to musíš vidět. Já jsem tam šel, když to viděl, tak se člověk tam pousmívá, směje, to bylo opravdu trenky pod kolena, že jo, ty klasický, to bylo ještě ve školce, když chodili do školky a teď tam běhala, ty, teď se něco dělal, teď letěl míč, teď já koukala, teď uhla, teď někam to, já říkám, ale já si se nebudu chodit dívat. Ale jo, já jsem říkal jedna věc, bavilo jí to, a to, což bylo super, něco jako pohyb, nějaký sport, takže tak to vzniklo. A pak jsem vlastně se vrátili do Plzně, a kde jsem začal vlastně díky ní, jakoby tady jsem jí vozil na tréninky, až mi zlákal vlastně Zdeněk Rada, jmenovec jenom, který mi říká, hele, pojď, nechceš tady udělat nějaký trénink, tak jsem s nima zkusil pár tréninků a vlastně nějak mi to začalo úplně bavit, jako jak. A bylo to takový prostředí, jakoby, když to řeknu, ne to klukovský ještě, kde tady to opravdu bylo takový ještě volnější, jo, pro zábavu, že já jsem viděl, že to baví ty holky, tak to bavilo i mě, a tak nějak jsem tím postupoval postupně v tom ženském fotbalu a začalo to vlastně v roce roce 2009.
2: Já jenom rychle vsuvku, já jsem teďka byl nedávno v Hodoníně na posledním přátelském zápase našich juniorek v házení s Rakouskem a musím říct, že vlastně pak byli druhý den na těch penaltách a ten kolektiv byl úplně jiný než prostě kluci. Jo. Furt si plácali, furt byla dobrá nálada. I na lavičce třeba při tom zápase jsem úplně zíral, že prostě se smáli ze hřiště hráčky, na ty holky na lavičce se smáli a dělali gesta a přitom ten zápas jako jel naplno. Jo. To pro mě bylo velký překvapení a myslím si, že to je v tomhle hodně, hodně jiný než ty kluci. I když samozřejmě se to posouvá, to asi Karel nám řekne líp, že prostě ten tlak na ty výsledky stoupá, ale myslím si, že v jádru to je trošku v tomhle tom je velký rozdíl.
0: Tak měli jsme v desíce i Kateřinu Svitkovou a to, jak člověk zná i osobně, tak ví, jak nesmírně soutěživá je. A myslím si, že v repre právě tyhle stálice, které jsou třeba i myslím tykon Cahinová, Krejčíříková, Votíková, to vlastně jsou všechny dámy, které jsou spojené i s vaším začátkem v reprezentaci. Tak právě tou svou pílí a tím, že chtějí něco dokázat, se takhle dlouho udrželi u toho fotbalu, který jim ale neposkytuje třeba často takové prostředky, jako mají muži. A to je jako otázka. A takové, já nevím, jestli to vůbec zde vyřešit tohle téma. Jestli ten ženský fotbal se třeba pozvedne tím, že se do něj nalije víc peněz, budou to moci dělat profesionálně, anebo zde se těch víc peněz může nalít, až když se udělá nějaký ten velký úspěch, protože to mám pocit, že to tak často hapruje tyhle dvě věci.
1: Jo, oni se o tom samozřejmě všichni baví, udělíte úspěch a bude všechno. To už jsme si, že několikrát v klukovský fotbal vždycky udělíte něco a všechno bude. Ne, já to stavím obráceně, když to vidím z pozice hráče, trenéra, tak vy napřed musíte vybudovat to zázemí, vy musíte něco připravit, nějaký ten podklad a to my to stavíme vždycky obráceně, udělíte něco a ono něco bude.
2: Bez těch podmínek
1: vy musíte dneska postavit něco, abyste to měl na nějakých základech, jak budovat, že jo? Tak já říkám, to víme sami, že nám chybí spoustu tady sportovišť, hřišť a všechno zázemí, víc trenérů samozřejmě někdy. Takže na tomhle je to třeba postavit ten začátek a aby vlastně ty děti jako měly chuť do toho sportu. A pak říkám, pak musí mít vidinu za mě toho, i ty holky, že mají šanci být profesionální hráčkou, která bude mít třeba jak i slušně vydělávat, nějaký slušný zázemí, tak prostě tohle ty hráčky musí vidět, aby to pro ně byl ten motor, motor další nahoru, že jo? Co vidí dneska ty kluci, dneska to vidí kluci, že mají ty vzory svoje, obrovský ty vzory, tak kterýma jdou, ale dostane se tam řád, když to budeme počítat na procent, tak je to pár procentek, který se dostane do té špičky někam nahoru z té množiny. No a to samý bude u těch holek, a jak říkal Pavel, zatím u těch holek, co jsem tím prošel zpátky několik těch let, tak samozřejmě posouvá se to hrozně moc, ale býval to spíš jako koníček. A oni tam potřebovali mít tu atmosféru, tu kabinu, ty kamarádky, jo, a takovou tu soudržnost. A potom tohle, když se tam ztratilo někde, nebo se něco změnilo, tak prostě pro ně nebyla to priorita.
2: Možná je škoda, že už se tohle vytrácí nejenom v tom holčičím fotbale, ale když vezmu třeba od dorosteneckého věku už v tom klučičím fotbale, že ta radost, že to je ten koníček hlavně, už trošku ustupuje tomu, že jako je tam ta šance a teď samozřejmě ty kluci to vidějí a vidějí to samozřejmě všichni ty kolem nich, jak rodiče, tak manažeři, že už je to v podstatě trošku biznis, už od já nevím, 15-16 let některý ty kluci mají smlouvy, možná některý dokonce dřív, ale vlastně už z toho mizí ta radost, to, že ty kluci se scházejí a scházejí se o 2 hodiny dřív a dělají tam kraviny, ať už vedle hřiště nebo v šatně po tréninku naskáčou do aut nebo se během půl hodiny rozeběhnou a já si pamatuju, že my jsme po tréninku jako mladší hráči prostě buď jezdili spolu někam domů tramvají metrem, nebo jsme šli ještě někam na zmrzlinu, opravdu na zmrzlinu v tu dobu, takže jako tohle to se trošku ztrácí a ta doba se samozřejmě mění, ale možná to je škoda. No.
0: Je pravda, že jsem si teď vzpomněl na Klapzubovu 11, kdy ta knížka končí tím poselstvím, že vlastně si chtějí Klapzubáci zahrát s malými kluky a oni říkají, ne, my už s váma hrát nechceme, vy už jste profíci příliš. Možná, že už ta radost z té hry se třeba vytrácí. Ale radost ze hry může být jedna věc, ale musí tam být nesmírná píle a myslím, že tu musel prokázat Karel Rada už od útlého dětství. Hostem desítky Pavla Horváta je Karel Rada, kterého v Plzni vychoval Josef Žaloudek. To je obrovské jméno, tvrdý trenér, který měl pod patronátem taky třeba Pavla Nedvěda, vedl Petra Čecha, Vítězslava Lavičku, ale přece my jsme na něj vzpomínali i s Pavlem Forstem, když tady byl.
2: Určitě, ty jsi to možná teď řekl úplně správně. On ho vychoval a nejenom trénoval. Jako.
0: Je to tak?
1: Je to tak, no samozřejmě. Tak Pepík Žaloudek byl známý, neústupný. tvrdý, důrazný ve všech směrech, ať už to bylo nejenom tréninkových samozřejmě, ale v přístupu od školy počínaje, kdy prostě měl kontakty na školy, kontroloval nás na internáty, nepotřeboval ani rodiče. Jo, maximálně rodiče se pak ptali vůbec, co se děje, protože on to dokázal vyřešit sám a velmi důrazně.
2: Protože domů kluci chodili a říkali, no nic se neděje.
1: Ano, takže u něj on to vyřešil okamžitě. My jsme vždycky přicházeli do té Luční ulice a jestli víš, jak je tam ta lávka, přes kterou se přechází, tak tam vždycky tam už to začalo kolem hlavního stadionu, tam začínala lehká tréma, přicházeli jsme na tu lávku a teď jsme jenom koukali přes to hřiště celý, kde on seděl v létě u těch kabin, u toho zábradlí a takhle se tam houpal na té židlice. A měl klíče a houpal se na té židlice. A od té doby, jak si šel z té lávky, říkal si, co nás čeká, to bude zase jasně.
2: Ty jsi patřil k těm, jako co se báli, nebo si byl jako v klidu?
1: Ty ale u něj si nevěděl, co on všechno ví.
2: Co vyštrachal.
1: Jasný, co vyštrachal, protože samozřejmě nebyli jsme, jak jsme chodili někam, chtěli jsme si zajít občas, když jsme byli v nějakým tom dorostu starším někam na pivo nebo něco s klukama, nebo jsme někde naháněli nějaký holky, že jo, tohle. Všechno skoro věděl, všechno z té vytáh. A už čekal, a jak se tam houpal, tak si jenom čekal vždycky, co přijdeš a co bude, jako co víš ze školy, co víš z internátu, co víš odkaď.
0: Tak průprava pro život profi fotbalisty asi dobrá, když si vzpomenu na to, jakou pověst má třeba takový Felix Magath, který vás přivedl do Frankfurtu, tak nevím, jestli jste to věděl, jaký je, ale nebál jste se tam mít teda, byť ho rychle odvolali, že jo, tehda.
1: Ano, zaslech jsem to, samozřejmě slyšel jsem nějaký o něm zprávy jsem
0: měl. Petr Jaráček, myslím, nebo Václav Kras taky mluvili. No.
1: Takže já přišel a bylo to velmi jako taky obrovský hřát, tvrdá příprava, já jsem přišel na zimní přípravu, nepříjemná prostě. To on všechno, musím říct, dopolední běhy, třeba když byly nějaký výběhy do parků a to, tak on běhal s náma všechno. Že on v té době běhal maratony, opravdu byl ve velmi dobrý kondici.
2: Uměl držet tempo.
1: Uměl držet tempo a takže my jsme se postupně jako odpadali, propadali jsme se, takže vydrželi opravdu jenom ty maratonci, ty běžci. Golmani ty úplně nemluvím, ty přiběhli někde z lesa, potom ty z toho parku vždycky za náma o půl hodiny. Bylo to tvrdá příprava.
0: Jenom nevím, jak německy jste tehdy se naučil, ale když vám řeknu Der Hügel, Der Leiden, schody utrpení, to je taková jeho praktika tréninková, je to na YouTube, můžou si to posluchači pustit, kdy tam borci skáčou žabáky na schody, které mají třeba podle metr a pak jako znova a znova.
1: Já jsem s ním žabáky úplně neskákal v té době, ale my jsme třeba dokázali půl hodiny v kuse skákat přes švedlo. A on jenom měnil, co budeme dělat a jenom co to jenom nám říkal, co budeme měnit. A bylo to půl hodiny třeba v kuse. Jo. A nebo jsme vybíhali neskutečný jako kopečky s medicimbalama pod rukama, ale tam opravdu jako pár háčů zvracelo. No. Tam to bylo jako velmi nepříjemný. To bylo, když jsme pouštěli dolů vždycky a jenom si scházel, dobíhal, tam si bral znova ti letěli ty medicimbalici drap a mazal si do toho kopce nahoru a to bylo.
2: Já vím, že Petr Jiráček říkal ve Wolfsburgu, že měli po zápase nějaký výběh fakt jako 10 kilometrů, teď možná, že se pletu o pár kilometrů, ale že tam byl takovej jako udělaný kanál pro ten běh a že tam prostě vyběhli a běželi nějaký tempo, který bylo pro mě jako absolutně šílený, jako den po zápase. Jo. Já bych vlastně se bál toho druhého dnu víc než toho zápasu, jako že nebudu moc. No.
0: Ale tak průprava to byla i na to české prostředí, kde jste předtím, před Felixem Magathem zažil jiného trenéra, o kterém se tradovalo, že je tedy pořádně tvrdý. A když vám pustím teď zvukovou nápovědu, tak asi budete tušit, o kom mluvím.
3: Slavia byla v zápase útočnější, vypracovala si více šancí, gól si ale schovala až na prodloužení. V 98. minutě ho po rychlém breaku vstřelil Horvát. Liberec se představil na Strahově jako oběta vyhrající mužstvo spolehající především na pevnou obranu. Přesto slávisty do několika šancí pustil. Děkovat štěstí mohli liberečtí především ve čtvrté minutě, kdy se Horvátova střela odrazila od břevna a v minutě 29., kdy střel Ulicha vyrazil z prázdné branky tělem záložník Breda. Po dvou letech vyhrála Slavia ve finále domácího poháru znovu 1-0 po prodloužení. Tentokrát nad Libercem.
0: To byl rok 99 a Jaroslav Hřebík vás tehdy na Slavii dovedl ke společnému vítězství v poháru. Jenom abych to upřesnil, my jsme skočili tedy v tomhle rozhovoru ty štace Karla Rady, Duklu, Sigmu Olomouc a vlastně do Slavie jste přišel z toho prvního zahraničního angažmá v Trabzonsporu a pak v tom roce 99 na Strahově.
2: To mě zajímalo i ten příchod Karla do Slavie.
0: Jo.
2: Ne, to bylo do Teplic vlastně. Pro mě.
0: Tak to se k tomu dostaneme, ale přece jenom Jaroslav Hřebík má dlouhé angažmá taky nebo spojitost ze Spartou, ale přece jenom té Slavy, jako ještě mladý nebo mladší trenér.
2: Já si pamatuju jeden trénink, to byl podle mě ten úvodní a běhali jsme na tom atletickém stadionu, tam nám odhrnuli takhle jednu
0: Fedenu tam.
2: Fedenu, jednu tu lajinu A první trénink byl 10 kilometrů běh po tom tartanu. Vím, že spousta kluků pak měli problémy, samozřejmě nevím, jestli to měl pan Řebík v tu dobu vyzkoušený, ale myslím si, že to v dnešní době už tohle to prostě se neděje. No,
1: no patřil to taky k jedním z trenérů, který měl vlastně svoje jasně nastavené metody, pravidla prostě a nechtěl moc uhybat nikam asi. No. Já jsem za ní přišel, já si hlavně pamatuju, jak říkáš, zmiňuješ ty tyhle případy, já jsem, když jsem přišel já, tak hlavně jsme tam, myslím, zimě na ty umělce tam vzadu v Edenu trénovali vlastně hlavně nějaký taktický věci, posuny, protože tam vznikala první čtyřka, tam se hrálo, už se ztratilo klasický libero, jo, a hrálo se tam ta lajna ve čtyřce vzadu v obraně, takže jak jsme to tam dřeli, pilovali a prostě drtili jsme to tam s ním. A on, no.
0: To byl leden 99, kdy jste přicházel vlastně z Trabzonu Slavie. Ten tým byl nabitý, mimochodem, když jsme mluvili o tom finále 99, tak Karel Rada rozhodnul semifinále na Spartě na Letné gólem. A Pavel Horváta tam dostal červenou, to vlastně asi si jí pak nějakým způsobem znegoval asi v lize, protože si mohl hrát finále, které
2: já vím, jsem dostal druhou žlutou, že jsem podle mě se, jako, já vím, že Tomáš Poštulka tam do mě vrazil, že jsem spadnul, to jsme vedli podle mě a vím, že ke mně přiběh rozhodčí, nevím, kdo to pískal a já jsem vlastně jako se nechtěl nechat ošetřit, chtěl jsem stát, ale on povolal jako toho doktora, jo, já jsem stál, dostal jsem druhou žlutou. No.
0: Někdy se zaměříme, Pavle, na ty tvé žluté karty, koukal jsem do knihy rekordu a taky jsi tam docela vysoko. Jsi tam určitě výš než Karel Rada.
2: No, když hraješ 20 let, tak musíš nějaký
0: to je pravda. Taky mít. Ano, to je pravda. No nicméně ten slavistický kádr, který vlastně vznikal už z toho mistrovského týmu a pamatoval i ty četné evropské úspěchy, tak vznikaly kolem Pavla Horváta, Ivo Ulicha, byl tam Luděk Zelenka, spousta dalších jmen. Ale říkám si, co vlastně podle vás, pane Rado, dělilo tu Slavii od titulu, protože jsme to vzpomínali možná s Luďkem Zelenkou, s Ivo Ulichem, že tehdy možná vzniklo takové to většině druzí, protože opravdu tam těch druhých míst bylo dost na to, jaký to byl třeba kádr.
1: Teď nevím, jestli to byla tato sezona, to byla ta následující, tam jsme mě jako našlápnuto obrovsky, no. Tam jsme ten podzim vlastně vedli ligu suverénně a to jaro prostě se to nějak zbortilo celý a sami asi možná nedokážem říct, já nevím, taky nedokážu najít proč jako.
2: Já tam měl jeden moment, my jsme na Viktorce Žižkov prohráli.
1: To byl ten první
2: dostali
1: zápas.
2: Dostali jsme pokuty. To si uvědomuji úplně bezpečně a nikdo nevěděl proč. Tam od té doby, od té prohry a to jsme furt měli náskok, si myslím, jako dobrý. Jo. A od té doby to začalo jít jako do pytle.
0: Ale přece jenom, když to porovnáte s těmi předešlými štacemi, mluvil jsem o Dukle, Signě, pak o tom Trabzonu, tak ta Slavia, samozřejmě měl tam ještě ten velký úspěch z reprezentací, ale Slavia, obrovská značka, kam jste to řadil tehdy, jaké to pro vás bylo vlastně nastupovat za Sešívané?
1: V té době to byl určitě asi jeden z nejlepších týmů, vlastně dohromady, jak jsme do něj poskládaný, jak jsme hráli, co jsem asi hrál, jakoby, co se týká naší ligy vesměs, jako se týká i hráčů, typologicky, jak to se dělo, tak prostě tam mi opravdu tomu chyběl asi jenom ten titul, že se nám to prostě nepovedlo, tam se to zbortilo, jak říká Pavel na tom jaře a to jako beru jako velkou obrovskou škodu, protože tam jsme mi našláplo, že jsme to měli dotáhnout a měli jsme ten titul udělat tenkrát.
2: Hlavně tam fakt byli jako výborní hráči, já jsem teď jsem akorát fakt zase, jak jsem byl v tom Brně nedávno, někdo mi dával na telefon Edu Lasotu, kterýho jsem neviděl strašně dlouho, což byl fantastický hráč, prostě jako neskutečný a taky na kouk do nároďáků a výborný kluk a takových tam bylo vlastně fakt jako spousta, takže my jsme fakt měli tým a mě to tam furt bavilo, každý den, každý trénink, prostě dobrý kluci a dobrý fotbal. No.
0: S Lasotou jste podle mě byli i na konfederačním poháru tehdy v Saudské Arábii v roce 97, ale taky bych ho tady rád někdy třeba hostil, tak kdybychom se hnali
2: číslo. No to číslo. Daleko Střince.
0: Ano.
1: Jsme spolu odehráli ještě v Olomouci, no.
0: Ano. Tak třeba, ale dneska je tady Karel Rada, který má společného s Pavlem Horvátem taky to, že nastoupil jednou na britských ostrovech, teď konkrétně, myslím, ten jeden zápas, vy jste tam společně nastupovali víckrát, ale můžeme si ho taky připomenout.
4: Třígolovou prohru utrpěli fotbalisté pražské Slavie v Lícu v úvodním čtvrtfinále poháru UEFA. O prohře Slavie 0-3 v Lícu v prvním čtvrtfinále poháru UEFA přidá podrobnosti Miroslav Bureš.
5: Slavia mohla prohrát i vyšším rozdílem, zachránili brankář Černý. Slavia ohrozila domácí jen jednou, když po chybě golmana Martina střílel do poloprázdné branky Horvát, ale Martin ještě stačil míč vyrazit. Slavii bude navíc ve čtvrtek na Strahově chybět vyloučený obránce Rada.
0: Aha, tak to vlastně jste pak zmeškal tu vítěznou odvetu. Ivo Ulich dal dva góly, ty jsi taky nehrál.
2: Taky nehrál,
0: tak už jsme to tady vzpomínali už s Luďkem Zelenkou, s Ivo Ulichem, protože Luďkovi tam tehdy začínala ta televizní kariéra,
1: no,
0: že jo?
1: Ne, já k tomu řeknu jenom tohle, já si pamatuju, že v té době my jsme snad nemohli chytit jako lepší tým, protože ten Leeds byl tenkrát v obrovské formě, těm hráčům se dařilo, on snad tam vyhrával, byl na špičce všechno a vlastně jsme ho chytili, od té doby si myslím, že takhle nikdy nebyl už.
0: Oni možná, jestli nebyli náhodou ještě pak semifinále Ligy mistrů o rok později, ale byli...
2: No tak to byl ten tým.
1: To byl ten tým, který pak to a pak už to skončilo. Pak už
2: se rozsvičovali na nás.
1: Toto, jo.
2: Ne, to byl hrozný fofr, já si to pamatuju, že to bylo fakt jako fofr, že ještě jak to nakropili opravdu před tím zápasem ty mitry, myslím, že se hrál s mitrama tenkrát, ty balóny prostě pro nás úplně... Si myslím, že umím jako kopat, že to a tam jsem si připadal jak nešťastný člověk prostě.
0: Ano, v poháru UEFA tehdy Leeds došel ten rok 2000 do semifinále, vypadl z Galatasaray a ten další rok došel do semifinále Ligy mistrů. Takže opravdu, jak se říká, žádní nazdárci. Nicméně, myslím, že to nebyla jediná takováhle zkušenost, ne z hlediska toho neúspěchu, ale z hlediska velkého týmu, kterému jste museli čelit, ale už bychom se pak dostali do toho teplického angažmá. Mně to přijde vlastně fascinující, že vy jste tedy s Teplicemi v tu dobu, kdy jste byli ve Slavii soupeři, třeba o druhé místo v té sezóně, kterou jsme zmiňovali, a pak jste se oba sešli v Teplicích.
2: No já jsem to předtím říkal, tak možná, kdyby nám Karel popsal svůj vlastně přesun do Teplic, to bylo velmi zajímavý, aspoň pro mě teda.
1: No, tak to bylo vlastně shoda i náhod, že jo, že já jsem nějak dokončoval angažma ve Frankfurtu a viděl jsem, že tam asi nebudu, že vlastně tam skončím, nebo jsem tam skončil dokonce už a říkám, tak se asi nejspíš vrátím teď, a teď to bylo teprve kam, jako jo. No a byli jsme s manželkou a s dětma, že půjdeme Františkovi lázně podívat se, jestli tam projdeme a tak a najednou se potkáme s týmem, že jo. Teď vidím manča v celé Teplice, tam na soustřední, myslím, byli. Najednou mě potkali Franta Cipro a říká, ale co to, co vlastně teď, ty, co je s tebou? Já říkám, no nic, skončil jsem ve Frankfurtu a říkám, hele, co to? Čoče, nešel by si do Teplic? A takhle nějak tam byli první to. Já říkám, já nevím, no. No a tak nějak jsme se jenom chvíli jsme pokecali, tohle rozešli jsme se, no a za pár dnů jsem měl telefon, no, z Teplic, od pana Hrdličky.
0: To byly opravdu jiné Teplice, než si třeba posluchači vybavují posledních pár let. Bohužel teď se Teplicím třeba tady nedaří, ale jsme byli zvyklí výdat je na stínadlech s plnými zády vlastně, nebo plné ochozy v zádech. A vy jste
2: no,
0: tam
2: ten
0: tehdy...
2: stadion vypadá úplně jinak, když je nabitej, jako myslím si, že každý, kdo tam hrál domácí zápasy, ne, nadarmo tam jezdil i nároďák vlastně hrát domácí zápasy, tak nám to asi jako potvrdí a já jsem si to jako hodně užíval v Teplicích. No.
0: Tak existuje vlastně i záznam desítky Pavla Horváta, když tady byl František Straka, ten taky na to teda hezky vzpomínal Jan Rezek, pak když jsme byli nedávno živě. Ale přece jenom, když se změní takhle trenér, protože pan Cipro byl odvolaný relativně brzy po příchodu Karla Rady a přijde... Asi povahově úplně jiný člověk, ne? František Straka daleko asi mladší taky, ne?
1: Tak samozřejmě mladší, jako... úplně jakoby povahově jiný lidi. Takže každý úplně diametrálně odlišný, ale já si myslím, že tam znova, že to bylo tak nastavený, že ten jako ten tým se tam tvořil velmi dobrý, velmi dobrý. Bylo tam spoustu výborných hráčů a i ten kolektiv se dal dohromady, ta parta, takže díky tomu vlastně jsme pak bojovali o první místo v lize dokonce s Libercem, že jo. Tam to nedopadlo, tam to byla škoda, když jsme skončili druhý. A hlavně se nám povedly ty poháry, které byly fantastický a nikdo nevěřil, že dokážeme tu šňůru takhle protáhnout a že budeme postupovat dál a dál. No.
2: Tam byli Karel, teď on se neurazí, on už tu dobu vypadal jako starý, ale nebyl ještě. My jsme fakt měli jako...
1: No fotbalové skoro jo, už bylo přes 30.
2: No, to bylo v dnešní době, podívej. Na to mrskali na mistrovství světa Ronaldo s Messim a...
1: To je jiná kategorie.
2: Byli starší než ty. Ale my jsme měli jako výbornou obranu, tam se na to fakt dalo spolehnout, protože já si myslím, že Karel, kdyby tady začal mluvit o Tomáši Hunalovi, Erik přestoupil, teďka jeho syn přestoupil do Brna, tak mu samozřejmě přejeme, aby se mu dařilo, protože vypadá úplně stejně jako táta, i tak působí na tom hřišti, i co jsem měl možnost ho slyšet jako verbálně, tak je to hodně podobný a samozřejmě Karel hrál s Tomášem Hunalem a myslím si, že jsme měli jako jednu z nejlepších dvojic historicky v lize vůbec, co jsme mohli mít, protože proti ním nikdo nechtěl hrát. To si jako troufnu říct, že proti ním, když někdo jel do Teplic, anebo my jsme někam jeli, si říkali ty útočníci, tak dneska to nebude vůbec sranda. Možná Venca Svěrkoš, ten mi říkal nějaký příběh, že jim nadával, jako, ale to byl mladý Ostravák, takže tam se to celkem, tam se s tím celkem dalo počítat, ale...
0: Nevěděl,
2: ale,
0: co dělá.
2: Ale jinak jako proti ním nikdo nechtěl hrát.
0: Kdo byl tvrdší z vás dvou? Já jsem slyšel o Tomáši Hunalovi, že to byl docela tvrdák.
1: Já si myslím, jo, Tomáš 100%, za mě to byl výborný fotbalista, který to mohl dotáhnout mnohem dál, ale nepovedlo se, což je škoda u něj, si myslím, obrovský, protože on byl fantastický hráč, on měl výborně předvídal, předskakoval, měl zrychlení, dynamiku na první kroky, čedru výborně, takže to bylo, s ním se hrálo, potom jsme se sehráli prostě a za mě taky asi byl to jeden z nejlepších parťáků v té stoperské dvojici, asi s kým jsme hráli, jako a kde to opravdu sedělo, sedělo hodně. Jo.
0: Když jsme u Tomáše Hunala, tak si můžeme připomenout, o čem on rozhodl v tom roce 2003.
6: Na Strahově se hrálo o domácí pohár a Teplice ve finále porazili Jablonec 1-0, více dodá Miroslav Bureš.
3: Solidní finálové utkání bylo vyrovnané. V prvním poločase měli navrch Teplice po změně strany Jablonec a zatímco tepličtí měli více šancí, jablonečtí zahodili dvě nejvyložnější příležitosti zápasu. Ve 32. minutě netrefil zblízka odkrytou branku Michálek, ve 72. poslal míč do břevna Mašek. O výsledku rozhodl rohový kop ve 33. minutě a po něm přesná Hunalova hlavička.
6: Teplice si zásluhou triumfu v domácím poháru zajistili přímý postup do prvního kola poháru UEFA.
0: Ano, a to jsou ty velké věci, na které vy jste samozřejmě už trošku narazili, už jsme to taky vzpomínali, proti komu jste to všechno hráli. Když Pavel Horvát pak odešel do Japonska z Teplice, je to tak, ne? Tak jste ještě, jsem pane Rado, koukal, hráli pod Vlastimilem Marečkem v roce 2005 proti Espanyolu Barcelona, za který už tehdy hrál třeba Pablo Zabaleta nebo Juanfran, vlastně později velmi elitní, jak argentinský, tak ten španělský bek. Takže rozhodně Teplice ve své minulosti i díky vám dvěma mají takovéhle zářezy.
7: Host desítky Pavla Horváta.
0: S Karlem Radou v desítce Pavla Horváta. Aktuálně se blížíme ke konci. Když se dostaneme k tomu, čemu se třeba věnujete, vy jste se o tom bavili, ta trenéřina. Od ženské reprezentace jste odešel zhruba tak před loni a teď poslední rok nebo loni bylo oznámeno, že jste se dostal taky do Viktorky Plzeň.
1: Ano.
0: Jak to vypadá?
1: Jak to vypadá? Ne, tak dostal jsem se nějaký rok a půl, jsem strávil teď ve Viktorce Plzeň u ženského fotbalu, vlastně více mě na starosti celý ženský fotbal, celou ženskou sekci. No a teď jsem dospěl nějak k závěru, že asi potřebuji pauzu nějakou chvíli, takže teď jsem z toho vyskočil a ukončil jsem to ve Viktorce Plzeň, takže tím pádem teď potřebuji trošku i, asi jsem zjistil, že stárnu malinko, takže potřebuji víc času i pro sebe, jako chci si trošku to rozvolnit a udělat si malinko věci, které furt si odkládám a někam to posouvám a říkám až potom a ono potom až nemusí být už.
2: Takže sicherák, motorka.
1: Sicherák, motorka.
0: No motorka, to řekněte. To jsem četl, že máte zálibu motorku. Pavel taky, ne?
1: Jo, tak nejsem úplně ten, který by na motorce strávil celý léto, ale v rámci právě toho omezeného času do teďka, kdy to byl, tak jsem vždycky pár projížděk udělám, nebo výjížděk, kdy rád se projedu a rád jezdím, ale říkám, toho času nebylo tolik, tak já doufám teď, že se tomu budu moc věnovat víc a budu mít na to víc času.
2: Přidám tě do naší skupiny, si tam ještě nejsi motogang a můžeš se srazit i s někým z ostatních klubů.
1: No určitě, budu rád.
0: Tak hodně šťastných kilometrů přejeme a jsme moc rádi, že jste přišel do desítky Pavla Horváta. Jejím hostem byl dnes vicemistr Evropy z roku 96, účastník Euro 2000 a taky dvakrát vítěz českého poháru se Slaví a s Teplicemi a bývalý Pavlu spoluhráč Karel Rada. Ať se vám daří, moc děkujeme.
1: Já děkuju za pozvání, děkuji moc.
0: No a byl tady s námi Pavel Horvát, samozřejmě jsme moc rádi, že si s námi na Radiožurnálu Sport. Přejeme, ať zvládá všechny ty teplé horké dny a zase brzy naslyšenou.
2: Já zvládám všechny dny, i když nejsou teplé. Tak děkuji, naslyšenou.
7: Poslouchali jste reprízu pořadu Desítka Pavla Horváta na Rádiu Praha. Premiéru pořadu můžete poslouchat v pondělí a ve čtvrtek po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu Sport. Desítka Pavla Horváta. Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
1: Pražský update.
2: Rádio Praha.
3: Práce je nedílnou součástí našeho života. Je to prostředek obživě, ideálně ale také činnost, která nás naplňuje a dává našemu životu smysl. Co když se ale práce stane jediným smyslem života člověka? Jaká je hranice mezi pracovitostí, posláním a workoholismem? Kdo a proč je ohrožený nejvíce? A dá se mu předcházet i skrze budování osobní odolnosti? Odpovědi budeme hledat v následující hodině v pořadu Leonardo Plus, které natáčíme s publikem na týdnu Akademie věd. Dobrý poslech vám tady v sále i našim posluchačům přeje Šárka Feniková.
2: Leonardo Plus.
3: A já jsem ráda, že pozvání přijala psycholožka a vědecká pracovnice Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, členka Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik, známe ho také pod zkratkou SIRI, a v neposlední řadě také docentka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Kateřina Zábrocká. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Paní docentko, vy se zaměřujete na psychologii pracovního zdraví a mimo jiné jste zpracovávala českou část celosvětového výzkumu zaměřeného na workoholismus. Já budu používat tu českou podobu tohoto slova, tak jenom pro naše posluchače upřesňuji. Tento pojem je známý od roku 1968, jestli jsem si to dobře přečetla, byl použitý poprvé v Americe, ale asi to není takový ten bod nula, před kterým nebyli žádní lidé, kteří by byli nadměrně zaměření na práci. Tak by mě zajímalo, proč vlastně vznikla ta potřeba takto pojmenovat nezdravou závislost na práci?
4: Ta potřeba vznikla primárně z toho důvodu, že díky tomu, jak se rozvíjela psychologie a další sociální vědy,